barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Dobrý den, dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení a dnes to vezmeme jako takový malý kvíz. Vyzkoušíme, jaké máte znalosti a rozpoznávací schopnosti, co se našeho žánru týče. Vždycky pustím nějakou písničku, během které se můžete domnívat, dohadovat a hádat. A na konci řeknu, kdo pak nám ji hrál. Nikam nepište, nikam nevolejte, můžete vyhrát pouze dobrý pocit. A samozřejmě nepodvádějte s umělou inteligencí. Jdeme na to. Poznáte, kdo hraje tuhle píseň?

Poznali jste? Písnička Kamkoliv, možná ji znáte v bluegrassovější úpravě od skupiny Madalen, ale autorem je Honza Adamec se svou ženou Blankou, tedy hanácká kapela AM Úlet v této folkrockovější úpravě. Výborná kapela. Pokud jste poznali, gratuluji. Zkusíme ještě něco těžšího.

To bych smekl klobouk, pokud byste tohle poznali. Kapela, která už mnoho let neexistuje a která působila v okolí Poličky a Litomyšle. Říkali si na pár chvil, písnička se jmenovala Nádherných pět. Nenechali bohužel po sobě ani album, jen pár demosnímků. A myslím, že už je to opravdu tak více než 20 let, co nehrají. Škoda. Pojďme dál v našem miniaturním kvízu. Pokud poznáte následujícího interpreta, tak jste opravdu znalci. Kdyby vás zajímalo, proč vás tak trápím, tak proto bych vám ukázal, jak je folková scéna pestrá, bezbřehá a neviditelná, ale hezká.

Ne, to není devítka, i když to nese stopy devítky, protože tahle kapela s devítkou hodně kamarádila. Brněnské pocity. Písnička se jmenovala Stokrát víc. Tak pojďme dále. Vymeteme kouty naší fonotéky, a to myslím opravdu zapomenuté kouty. Poznáte následující písničku?

severočeští bluegrassáci možná zaržáli, protože tahle kapela nedávno obnovila svou činnost a možná jste i rozpoznali v dívčím hlase frontmanku skupiny Ladybirds Alenku Scherstein-Vítovou. Tahle kapela se ale jmenuje Bluegrass Bazar. Písničku, kterou jsem vybral, jsme si u nás ještě nikdy nehráli, jmenuje se Poselství věku. A pokračujeme v našich hádankách o folkové scéně. Tentokrát to bude dvojice písniček.

Věřím, že tohle pro znalce našeho žánru byl trošku lehčí oříšek. Obě písničky měly stejného protagonistu, autora Honza Řepka. Úžasný tichý písničkář, stále působící. Velice moudrý člověk, který dělá fajnovou muziku už od dob, kdy spolu hrávali v duu Nestíháme s Petrem Ovsenákem. Ostatně to byla ta druhá písnička Jdu. První se jmenovala Až se vdáš. Tak pojďme dále. Chce to něco živelnějšího, že jo? Znáte tuhle?

Bluegrass, ovšem s typickými jihočeskými prvky a fenomenálním zpěvem. To bylo vždycky typické pro skupinu Sem tam. Prý už bohužel také neexistuje, i když část kapely, především vokální část kapely, přešla do spolupráce s Vojtou Zíchou v kapele Druhá Míza a po odchodu Vojty Zíchy mezi Nebeské muzikanty si říkají Třetí Míza, pokud se nepletu. Vřele doporučuji, najděte si je. To myslím, že bylo docela snadné. Dáme si teď něco opravdu, opravdu těžkého.

co poznali jste? No, Čechomoří přístup, naprosto typický samozřejmě, ale pokud říkáte Čechomor, tak to není úplně přesné, protože nahrávka pochází z doby, kdy si Čechomor říkával Českomoravská hudební společnost a byli v tom trošku jiní muzikanti. Ale uznávám, byl to trochu blafák. Tak si to vynahradíme něčím ještě těžším.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Vazbou končí nahrávka, kterou jste patrně nemohli znát, protože asi nikdy ani nevyšla veřejně ven. Navíc pochází z roku 1981, tak to už byste museli být velicí znalci, pokud byste tohle pamatovali, a pamětníci samozřejmě. Byla to severočeská skupina Tulačky. Samozřejmě přes znělku ještě zazněla jedna taková rozverná píseň, a mnohem mladší, a v ní jste mohli rozpoznat dnes už neexistující rodinnou kapelu, která si říkala Švédova trojka. Tak pojďme dále, pokračujeme v dnešním kvízu folkových osobností, známých i neznámých. Tohle myslím, že je známý písničkář, toho byste mohli poznat, protože nikdo jiný nemá takovou barvu hlasu.

tolik písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím. Tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval. Dávno si nemyslím, že všemu rozumím. Člověk by neměl zůstat sám. Dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě, zavolej. Zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje. Tak zavolej, klidně mi zavolej. Zavolej třeba pro radost. Člověčí lásky přece není nikdy dost. Proto mi zavolej.

Jsem tulák prostoru a všech časových pásem, na mléčné dráze červený trpaslík. Po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám, chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal a ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasů a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

0: Tak tohle myslím, že bylo snadné poznat. Petr Rýmský, majitel úžasného, nezaměnitelného, hlubokého hlasu, velice moudrý pán a hlavně fenomenální kytarista. Mohu doporučit jeho lekce, které stále pořádá a disponuje poměrně svérázným přístupem právě k rozpoznávání harmonií. Pojďme dále. Jakou další hádanku mám pro vás nachystanou? Poznáte tohle?
1: V měsíčním svitu se utápím, roli svou dohrál jsem nejvyštědný. I hrad z písku má svůj příkop a chrám s rukou parléřů. Moje ráno je večer a večer je ráno, jako když obrátíš v orloji řád naopak. Ještě pár tepů a pak nám překročím

Poznali jste? Pokud ano, tak jste znalci. I když tahle kapela se nedávno probudila k životu, dává o sobě hodně vědět. Brněnské svítání, ale tohle byla historická nahrávka písničky Zběh. Následují dvě písně a možná dám malou nápovědu, že se teď podíváme do Plzeňského kraje.

Tady jsem asi hodně napověděl tím plzeňským regionem. Obě písničky mají stejného autora a v prvním případě v písně Triola to byl zároveň interpret Michal Vilí Sedláček. Skvělý písničkář, úžasný muzikant, vystupující se svou ženou a teď i v rozšířené sestavě. Nedávno jsem viděl jejich vystoupení a byl jsem nadšenej. A jinak je to velmi šikovný rizikový dřevorubec. Z jeho husarských kousků se tají dech, když ho vidím líst někde po stromech, jak jsem měl nedávno možnost osobně. Druhá písnička byla také od Michala Vilí Sedláčka, tedy z autorského pera, ale v podání dua, které si říkalo My tři. Nezaměňovat s pražskou kapelou My tři a Vy. Ani nevím, jestli manželé Soukupovi ještě hrají. Strašně dlouho jsem je neviděla, moc rád bych je potkal. Tak, jdeme dále. Ještě pár záhadných písní stihneme. Poznáte následujícího interpreta?

No tak to bylo snadné, Pavlína Jíšová, že? Řekli jste si možná většina z vás, ale to byl blafák. Je to její klon, dcera Adéla tohoto času, Bohadlová, prosím vás. Rozlišujte jemné niance. Písnička z jejího solového alba Dobrodruh se jmenovala Planety, úvodní píseň. Tak, a to jsme došli nakonec vydání dnešních hádanek v rámci pořadu Folková pohlazení. Stihneme ještě jednu. Pokud budete vědět, tak jste borci, pokud nebudete vědět, tak vám to třeba bude chvilku hlodat hlavou. A pokud vás to bude hodně trápit, tak budete hledat a třeba i najdete něco, co neznáte. Můžeme se s tím rozloučit? Naslyšenou za týden se bude těšit Vítěz Raníček. Opatrujte se a mějte se.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
2: Zdravím posluchače.
1: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
2: samozřejmě
1: uvedli?
2: Samozřejmě, jako vždy.
1: Povídej.
2: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před Tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byli. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stálé zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi. Ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh, a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen a přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Z vesela, s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme. Dnes je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali. Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky, ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už jí hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, že to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý a je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista do čista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 01 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.
4: Pod

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miloslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu. Vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka, a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvizdezdovima. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: hello.
3: To je zrovna ten případ.
5: Jestli ví pan Pousek, co to je.
3: I nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dílovice, Slípáci, zdraví vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naschledanou.
3: Naslyšenou, mějte se pěkně. No tak Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala Očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a kumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy, trpí.
9: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl, pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.

0: Memoriáda.
1: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu toho, tak jak ho známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
2: Viděl
1: jsi se s ní teď někdy?
2: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
1: ano.
2: Malinko, kde píše za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupení v semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., protože já jsem 39. ročník narozený. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně. Nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slávka, znala mě. Ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla Hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu, píšu hrozně rychle. Ten mozek mi nějak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
1: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
2: No já jo.
1: Ty jo, ale,
2: no, ale někdy ne. Někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no když tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska, Uherska ještě.
1: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
2: No, do z, to je takový jako háček a dole jako i ocásek.
1: Ano, klička dole.
2: No to já píšu, podle mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
1: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano, pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to bylo výtvarný dílo.
2: To slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože oni mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou fajfku a já jsem si to zpět, udělal jsem to na druhou stranu. A ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel. A já jsem napsal, že jsem narkomán, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný. Já to všechno udělal to na té druhé straně. Místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
1: Ano.
2: To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
1: Vidíte, koho tady máme před sebou. Kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
2: A kdo se přiznává, víte.
1: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jak si zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstkova. Jej Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ju pustit, baví však Lojzí do teplů směroch spojem a už jdeš do lázní a co já sám doma, kde si, co si, na nakonec ju pustím. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědně jde o koho výkladu a koho nevidí naproti, Lojza její chlap. Hned sa objali, ptúlali, Lojzíčku, kde sa tady bereš? Ale Františko, co ti budú cigániť? Bylo mne smutno po tobě, to sem dojev za tebou sa trochu potešiť, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než sa nadáli, už by večer. Tak sa hned zebrali a už to hajdy do parku. Tam sa hned stúlili pod první keř, na který trefili. Však sa nebolo čo divý, týden spolu nebyli, já bych nebyl lepší. Když byli teprú roh svojí, ale v tom najlepším sa nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lujza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu se s váma rýpat, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funěl, jak divočák v pohodě. Policaj praví, podívejte se. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peněženku, v té se mu to v hlavě jaksi rozležalo. Praví si, herdek, jak to je možné? Já 50 a moja 100. Ptá se toho policajta, počúvajte. Jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu poprvní, ale tu robu pod váma už po třetí, abyste...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršule Kluková, a to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak, a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju. Takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho?
2: Nevím, já jsem viděl třikrát Křivoklát v noci v mlze.
1: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne básničku, poučku pamatuju z chemie, když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
2: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
2: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano. V dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím, ty, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přeji, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Pousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 011 04, humor mezera A či B a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.
4: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju a bouřlivý potles za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900 si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji
4: za jeho výkony, krásný. A prosila bych Vlaďku Kozderkovo. Děkuji.
3: Já děkuji také. Naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím. Tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objevili v Budějovicích. Stejně tak zdravím Pepu Kouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační, moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že sem patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laťku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laťce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
7: Ale jdete. Kam jdete?
6: No, že jste říkala.
7: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
6: Děkuji vám.
7: Tak co vás trápí?
6: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná. Ale letos jsem byla v lázních.
7: S manželem?
6: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
7: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
6: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
7: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle.
6: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
7: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
6: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
7: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
6: Láry možná. To připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvou letých techtlích i mechtlí. Pochopitelně až po svatbě.
7: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
6: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
7: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
6: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu vlastní.
7: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
6: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
3: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stirskou.
1: Ano.
3: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
1: Ano.
3: Tetelej se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stirská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelej se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
1: Tetelí se mraky?
3: Ne, tetelej.
1: Tetelej.
3: Pan Suchý napsal tetelej.
1: No tak to je jako tetelí. Tetelí se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
3: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
1: Že by se otelili jako...
3: Tak to ne. To
1: asi já ne. Do toho spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
3: To je česky řečeno.
1: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo
3: z poslouchačů. Byla to hezká písnička. Ano. Ale, jako všechny.
1: A ty si rád hraješ se slovy.
3: Hraju se rád ze slovy.
1: A kdy tě to napadá, prosím tě? V leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout?
3: Teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on říkal, to by si měl mít. To je Krampol vždycky říkal, Šimka držel v okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Ind Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je indiferent Josef Fousek bez vzdělání.
1: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle, a nebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
0: Humoriáda. Když

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselý, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od jiných posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den. Kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vášnivého hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle, mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivděl, pane doktore. Přizná se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr.
6: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo, plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 meprobamáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. Vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? To dovolte, prosím, pěkně. Já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel.
3: Já děkuji.
1: Se příště i s posluchači a prosím nějaký verš nakonec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Dopravní policisté nasazují při kontrolách rizikových míst drony. Poslanci znovu schválili sporný zákon o státních zaměstnancích. Základní škola na náměstí 9. května v Boskovicích má nový venkovní areál a bude polojasno později zataženo s teplotami do 32 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Dopravní policisté v poslední době intenzivně používají při kontrolách dron. V úterý se s ním kroužili například nad křižovatkou u Olbramovic na Moravskokrumlovsku. Zaznamenávali díky němu řidiče, kteří nezastavili na vedlejší silnici na stopce. Za to jim hrozí pokuta až 1500 korun.
2: Bílá dodávka.
3: Znojmo jedna, já dron, bílá dodávka, jo.
4: Díky policistovi Tomáši Opálkovi, který ovládá dron, můžou jeho kolegové ve služebním autě vyrazit za řidičem panem Jaroslavem. Ten nezastavil na křižovatce u Olbramovic na stopce.
5: Paskla voda v baráku a letí jedem do Pohrlic nakupovat. Není to omluva, ale já to vím, ona mě to manželka pověděla, měl zastavit.
4: Policie podle svého mluvčího Petra Vali používá dron i při jiných typech dopravních kontrol.
6: V tomto případě se jedná zejména právě o ty křižovatky, kde řidiči nerespektují svislé dopravní značení, přidíží místě, kde je to zakázáno.
4: Jako důkaz má hlídka video z dronu. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Využití dronů při policejních kontrolách se budeme věnovat v průběhu dnešního rána. Sněmovna znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Senátní veto přehlasovala koaliční většina. Podle koalice má změna usnadnit pravidla pro zaměstnávání státních úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Odpůrci ale varují před politizací a destabilizací státní správy. Proti senátnímu vetu hlasovali 104 vládní poslanci. Návrh zákona teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Základní škola na náměstí 9. května v Boskovicích má za sebou první etapu proměny venkovního areálu za téměř 4 miliony korun. Děti a učitelé v něm najdou nové hřiště, rozšířené zázemí pro školní družinu a venkovní učebnu. Nový prostor pomůže škole vyřešit dlouhodobé kapacitní problémy, podotýká ředitel školy Martin Staněk.
7: Dětka z družiny, teď tam chodím, vidím, jak tam skákají, mají tam větší ten prostor, můžou se víc rozběhnout. Máme 170 dětí v družině, využívají toho paní učitelky. Máme zde třeba skupinky druhého cizího jazyka, francouzština, si tam může hrát petang, ti si tam můžou víc číst, můžou si tam odpočnout.
1: Řidiči neprojedou po silnici mezi Martinicemi a Žeranovicemi na Kroměřížsku. Důvodem je oprava povrchu komunikace po stavbě dálnice D49. Práce jsou naplánované do dvou etap, v každé z nich bude uzavřený jiný úsek.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude polojasno až jasno, odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večer a v noci déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Foukat by měl mírný jižní až jihozápadní, později severozápadní až západní vítr na frontě a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po silnicích regionu se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Provoz je slabý. Ať to vydrží, přejí ze studia Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré ráno, Moravo. 4 minuty po 5. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. A nelhal ten kluk ušatá Pavel Chaloupka. Budeme se o vás dnes po ránu starat opravdu dva Pavlové. Pavel Chaloupka bude nosit z čerstvé zprávy a já vám k tomu přidám minimálně písničky, které nestárnou, se spoustou zajímavých informací a také soutěží. No a když už ty písničky zmiňujeme, tak co vás čeká teď na začátku našeho vysílání? Přijde Muž číslo jedna, to se hodí, první písnička Muž číslo jedna od Marie Rotrové a přidáme také Procházku s Karlem Kahovcem, ten nás pozve do Háje Modřínů. Dnes je 9. září roku 2026, což je 36. středa letošního roku, jen tak pro zajímavost. Do konce roku zbývá 113 dnů, svátek slaví Daniela a všem Danielám a také narozeninovým oslavencům budeme hrát tradičně po 8. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám s námi příjemně vstává, snídá i poslouchá. Krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut. Dnes je 9. září 2026. V roce 1786 císař Josef II. Odsouhlasil založení brněnského parku Lužánky, prvního veřejného parku v českých zemích, a věnoval na něj bývalou jezuitskou zahradu. Dnešek je spojený také se jménem Rudolfa Kvasnici. V roce 1895 v Rojetíně na Žďársku se narodil, byl sbormistrem a dirigentem Národního divadla v Brně v letech 1920 až 1943. Hudbu studoval na Varhanické škole u Leoše Janáčka a později se stal i jeho asistentem. V roce 1920 se narodil Josef Kobr, český herec, režisér, kabaretní a estrádní komik a také konferenciér a moderátor. Působil například v brněnském operetním souboru či v divadle v Ostravě. 105 let by dnes oslavil Dalibor Brázda, česko-švýcarský hudební skladatel, dirigent, kapelník a aranžér. Pocházel z Frištáku ve Zlínském kraji, začínal jako fagotista, posléze vystudoval hudební skladbu a také dirigování u slavného Václava Talicha. V hudební divadle v Karlíně nastudoval řadu světoznámých muzikálů a v 60. letech byl uznávaným v zahraničí. Po sovětské okupaci Československa emigroval do Švýcarska. V roce 1928 v zajetí na Břeclavsku došlo k železniční nehodě. Rychlík na tehdy jednokolejné trati vjel na špatně nastavenou výhybku, vykolejil a narazil do stojícího nákladního vlaku. Při nehodě zahynuli 20 lidí a další desítky byly těžce zraněné. V roce 1943 v Bzenci se narodil Miroslav Plešák, dramaturg, publicista, překladatel, pedagog a také prorektor brněnské JAMU. Jako dramaturg působil ve Zlíně, později se stal uměleckým šéfem brněnského divadla Bratří Mrštíků a také dramaturgem brněnské Činohry. A skončíme ve světě muziky. Kanadský zpěvák Michael Bublé dnes oslaví 51. narozeniny. Pochází z Vancouveru, od dětství zbožňoval Franka Sinatru, Binga Crosbyho a spoustu dalších. Ovšem jeho cesta ke slávě je skoro filmová. Velkou roli v ní sehrál dědeček instalatér, který údajně nabízel své instalatérské služby hudebníkům výměnou za možnost, aby jeho talentovaný vnuk Michael Bublé mohl vystoupit. Později Bublé zpíval na svatbě dcery bývalého kanadského premiéra Briana Mulroneyho, kde ho poprvé slyšel slavný producent David Foster. A to byl průlom. Bublé dokázal něco, co na začátku století působilo skoro nemožně. Znovu prodával milionům mladších posluchačů jazzové standardy, swing a netradiční americký pop a k tomu přidal i vlastní hity. No a jednu z jeho písniček si samozřejmě u příležitosti 51. Michaela Bublého zahrajeme. A bude to velmi příjemný duet, který zpívá společně se zpěvačkou Nelly Furtado. Užijte si to.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 5 hodin a 19 minut je tu předpověď počasí. Teploty dnes po ránu na jihu Moravy podstatně výš ve srovnání se včerejškem, pohybují se mezi 13 a 21 stupni Celsia, takové rozpětí teplot je. 13 stupňů nejnižší teplota v tuto chvíli v Pohořelicích a 21 ve Strážnici, 20 stupňů je v Ivanovicích na Hané a 21 stupňů je i v centru Brna. Předpověď počasí pro dnešek slibuje polojasno až jasno, v průběhu odpoledne postupně zataženo, déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na západě a severu bude kolem 28 stupňů. Nejvyšší teploty dnes relativně vysoké se budou potom k večeru snižovat. Povane mírný jižní až jihozápadní vítr do 20 km za hodinu, který může v bouřkách přechodně zesilovat na čerstvý až do 55 km za hodinu a během noci očekáváme ochlazení. Rozptylové podmínky většinou dobré. Bio je dnes na trojice, čekáme opět vysoké horké teploty přes den. Buďte na sebe opatrní a slunce to dnes vyjde v 6 hodin a 20 minut a zapadne v 19 hodin a 22 minut. Dobré ráno.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
5: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
5: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 25 minut. Znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem si od dnešního rána vyzkoušejí bezpečnostní složky na naší straně hranice při 24-hodinovém cvičení. Zapojí se do něj 600 policistů, 50 členů aktivních armádních záloh a také 60 celníků. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Cvičení je rozdělené do dvou 12-hodinových směn, pokryje celou československou hranici. Kontroly se zaměří na 27 někdejších hraničních přechodů, tedy 17 silničních, 7 železničních a 3 říční. Policisté budou namátkově prověřovat také úseky takzvané zelené hranice. Kontroly se uskuteční i v mezinárodních vlacích. Ničení zastávky městské hromadné dopravy stálo za výjezdem strážníků do Tuřan. Hlídku na 21-letého muže přivolal svědek události, podezřelý seděl na lavičce, měl lehce krvácející zranění na hřbetě ruky. K rozbití bočních světelných reklamních tabulích se bez okolků přiznal. Rozčilil ho prý, že ujel autobus. Byl zjevně opilý, což potvrdila i zkouška s výsledkem 2,35 promile alkoholu. Strážníci se domnívali, že výše škody by mohla přesáhnout hranici 10 000 korun a proto přivolali státní policisty. Zprávy pro vás dnes připravuje Pavel Chaloupka a ty další tu budou už za 3 minuty. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásný poslech.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Stovky policistů a také vojáci a celníci se dnes ve slovenském pohraničí připravují na případné obnovení hraničních kontrol. Cvičení začne v 7 ráno, potrvá 24 hodin. Účastníci během té doby prověří plány, které má policie na tuto situaci připravené. Vláda představila reformu technického vzdělávání. Stát chce víc podporovat praxe studentů středních technických škol přímo ve firmách. Změny se ale dotknou i žáků základních škol. V prvních a šestých ročnících budou mít od roku 2028 polytechnickou výchovu. Městská část Brno-Střed vybrala nájemce hlavní kavárny na náplavce u haly Rondo. Kavárna u řeky Svratky má mít celoroční provoz, který zahájí na přelomu září a října. Náplavku loni otevřel magistrát, prostory kavárny ale neskolaudoval jako gastronomický provoz. Radnice Brno-Střed proto musela budovu přestavět. Začala oprava střechy kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku. Část krovů poškodila zatékající voda, výměny se dočká i střešní krytina. Práce budou stát přes 2 miliony korun. Polovinu poskytl Zlínský kraj, dalších 850 tisíc se obci podařilo vybrat ve veřejné sbírce. A na jihu Moravy bude polojasno až jasno, odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večer a v noci déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, vítr bude foukat mírný, jižní až jihozápadní, později severozápadní až západní, na frontě a v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž je pak vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor u nehody na exitu 196 na nájezdu z D2 ve směru na Prahu. Opatrně projíždějte i místem nehody na silnici 43 u Lipůvky na cestě z Dolažan, tam došlo ke srážce se zvěří. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Kapela Kryštof s Jaromírem Nohavicou v 5 hodin a 40 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. To byla Křídla z mídla. Milí posluchači, dopravní policisté stále častěji odhalují přestupky díky dronům. Nejenže jim moderní technika umožní sledovat provoz nenápadně zpovzdálí, ale pořídí dokonce i videozáznam jako důkaz. Na Jižní Moravě policie v minulých dnech dron použila třeba při kontrole zákazu předjíždění kamionů nebo na křižovatce u Olbramovic na Znojemsku, kde řidiči často ignorují značku stop.
1: Policista Tomáš Opálka nechává z polní cesty poblíž sledované křižovatky u Olbramovic vzlétnout do vzduchu černý dron. Ten pak na obloze prakticky zaparkuje nad křižovatkou a policista sleduje na displeji ovladače dronu dopravní situaci. Dokud?
2: Bílá dodávka.
3: Znojmo jedna, já dron, bílá dodávka, jo?
4: Znojmo jedna, rozumí, zastavuju bílou dodávku.
1: Hlídka, která dostává od policistky Zuzany Knop Echo, zastavuje o desítky metrů dál řidiče, pana Jaroslava.
5: Vím, jaký jsem dělal přestupek. My totiž pospíchají, nemám praskla voda v baráku a letí jedem do Pohrlic nakupovat, takže jsou takém švunku, víte? Není to omluva, ale já to vím, ona mě to manželka pověděla, měl zastavit.
1: Hlídek v neoznačených policejních autech, tady číhá několik, prozrazuje policejní mluvčí Petr Vala.
6: V případě, pokud by tam ten přestupce jel, nerespektoval to svislé dopravní značení, kolega stále je ve vzduchu a máme k dispozici další dvě vozidla policistů, kteří případně toho přestupce zastaví a zkontrolují a ten přestupek následně vyřeší.
1: Dron a video, které natočí, slouží policii jako důkaz u různých přestupků.
6: Pokud se bavíme o službě dopravní policie, v tomto případě se jedná zejména právě o ty křižovatky, kde řidiči nerespektují svislé dopravní značení, potažmo předjíždí místě, kde je to zakázáno, a to buď to vodorovným dopravním značením nebo svislým dopravním značením, a to je buď standardní silnice, nebo také silnice, jako jsou dálnice, to znamená předjíždění právě nákladních vozidel místě, kde je to zakázáno.
1: Policistu Tomáše Opálku limituje při práci s dronem hlavně počasí.
7: Nejlepší počasí pro lítání s dronem je prostě úplně čistý, bez větří, bez mraku, bez deště. Samozřejmě ten dron zvládne i jako těžší podmínky, zvládne lehčí déšť, ale nedoporučuje se to, nebo měl by se potom vyčistit, vysušit, aby prostě fungoval dál.
1: Díky videu se řidiči většinou ani nesnaží tvrdit, že přestupek nespáchali. Alena Hesová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 6:45 minuta, k tomu je aktuální čas. Máme pro vás předpověď počasí, teploty na jihu Moravy dnes po ránu ve velmi širokém spektru. Třeba v Pohořelicích jen 13 stupňů, ale v takových Nemochovicích ve Strážnici, anebo třeba v Brně Tuřanech je 21 stupňů Celsia. Předpověď nesliboje polojasno až jasno, v průběhu odpoledne postupně zataženo, déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Na západě a severu kraje bude kolem 28 stupňů. Mírný jižní až jihozápadní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu. Odpoledne a večer se vítr změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí na čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je dnes na trojce. A slunce, které vychází v 6:20, zapadne 8 minut před 7:30. Přejeme krásné ráno.
2: Pozor, Znojmo. V pátek 11. září míří regionální stopař na Vinobraní. Prý tam bude víno, muzika a zábava. Tak jsem si řekl, že to musím osobně prověřit. Můžete se se mnou potkat a dát mi tip, kam příště v našem kraji vyrazit. Poznáte mě snadno podle trička s logem Českého rozhlasu Brno. Takže v pátek na Znojemském vinobraní. Ahoj, váš regionální stopař Vojta Halaš.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 51 minut. Milí posluchači, víte, proč nebolí stříhání nechtů? I to se dozvíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Je tu Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč stříhání nechtů nebolí? Protože viditelnou část nechtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nechtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému

0: a tak se postupně přeměnily v ploché nehty na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Evropská komise povolila Brnu použít další veřejné peníze na stavbu arény na výstavišti. Mladí lékaři by mohli získat víc peněz od státu na školící místa. Jihomoravská agentura jinak sbírá tipy na zlepšení cyklodopravy v regionu. A bude polojasno, později zataženo, teploty do 32 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Brno může z veřejných rozpočtů poslat ještě více než miliardu korun na stavbu nové arény na výstavišti. Tento týden to schválila Evropská komise, jak potvrdil Český úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Stavba arény má vyjít na více než 6 miliard korun. Vedení Brna kvůli prodražení požádalo před začátkem letních prázdnin Evropskou komisi o navýšení veřejné podpory. Radní Petr Kratochvíl z ODS, odpovědný za celý projekt, přitom prohlásil, že to jsou poslední peníze z rozpočtu města, které bude aréna potřebovat. Hala pro kulturní a sportovní akce si podle něj na svůj další provoz vydělá sama. Dotace na takzvaná rezidenční místa pro mladé lékaře by příští rok mohla vzrůst ze současných 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Ministerstvo zdravotnictví s tím počítá v návrhu státního rozpočtu. Dotace je určená pro absolventy, kteří se školí u zkušených kolegů a má pomoci s nedostatkem lékařů v některých oborech. Zkrátit čekací doby na vyšetření by v budoucnu mohly i elektronické žádanky, říká za ministerstvo Renata Povolná.
2: Od elektronických žádanek si slibujeme především lepší přehled o tom, kam jsou pacienti odesíláni a jaká je tím pádem reálná dostupnost jednotlivých vyšetření. Systém by měl pomoci omezit situace, kdy je například jeden pacient současně objednán na stejné vyšetření na několika pracovištích.
0: E-žádanky mají být povinné od poloviny příštího roku. Cyklisté můžou v průzkumu upozornit na chybějící stezky, stojany nebo nebezpečné přejezdy pro kola napříč Jižní Moravou. Připravila ho Krajská agentura pro veřejné inovace, jinak dotazník nabízí na svém webu. Jeho vyplněním přispějí ke zlepšení cyklodopravy v regionu.
3: Respondenti v dotazníku vybírají konkrétní opatření, které jim chybí. Může jít třeba o cyklopruh nebo dobíjecí stanici pro elektrokola. A pak v mapě označují přesné místo, kde problém je. Jeden člověk může dotazník vyplnit i víckrát a pokaždé upozornit na jiný problém. V průzkumu je možnost uvést taky příklady dobré praxe, kterými by se měl kraj inspirovat. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až jasno, teď ráno se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost. Odpoledne a k večeru od západu bude postupně zataženo a hlavně večer a v noci čekejte déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr by měl foukat mírný jižních směrů, později severozápadní až západní, na frontě a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž zůstává vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor v místě nehody na stém 96. kilometru na nájezdu z D2 ve směru na Prahu. Ve směru na Brno pak projíždějte opatrně na stém 73.5. kilometru v levém pruhu, tam zůstává trojúhelník. A na D2 počítejte u Lanžota na cestě do Brna s omezením kvůli cvičení složek integrovaného záchranného systému. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači. 6 hodin a 5 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je středa 9. září roku 2026. A dnešek, kromě toho, že svůj svátek slaví všechny Daniely, je také dnem, možná nevíte, plyšového medvídka. Takže pokud máte rádi sudoku, tak si dnes určitě zahrajte, protože dnešek je mezinárodním dnem sudoku. A patříte-li mezi gurmány, kteří přemýšlí, co třeba teď po 6. hodině na snídani, snídani, mám pro vás hned dva tipy. 9. září je dnem vídeňského řízku, mňam, a k tomu všemu je to navíc ještě den pepřového stejku. Já si myslím, že víc inspirace pro snídani snad ani nemusíte potřebovat. Dynamit od Olympiku bude první, který odpálíme už za malou chvíli, pak přijde Ilona Čáková a La Isla Bonita. Užívejte dnešního rána. Pavel Kašpar u mikrofonu, ať se vám dneska všechno povede a písničky, které vám hrajeme, ať vás aspoň trochu roztančí a naladí. Hezký poslech a dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 10 minut. Známý signál ohlásil další kolo naší hry o temné letopisy moravské u příležitosti 102. narozenin Českého rozhlasu Brno. Podmínka je jednoduchá, když uslyšíte výherní signál, zavolat, a pokud budete nejrychlejší, knížka je vaše. Dnes se to povedlo posluchačce Aleně. Aleno, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno a děkuji moc.
0: Aleno, gratuluju, byla jste dnes opravdu nejrychlejší. Tohle je vaše obvyklá doba na vstávání, nebo jste si přivstala dneska?
1: A i dřív, my máme pejsky, takže i dřív.
0: A i dřív, dobře, v kolik jste stávala dneska, jen tak pro zajímavost?
1: No, tak bylo před pátou.
0: Panečku, tak skoro stejně jako já.
1: Doma zvířátka pochopí.
0: Ano, ano, rozumím. Ale no, když už mluvíme o 102. narozeninách Českého rozhlasu Brno, tak vždycky našim posluchačům pokládáme ještě takovou hypotetickou otázku. Představte si, že budete mít 102 let. Kdybyste dostala ke 102. narozeninám, představte si 102 lahví něčeho. Co by v nich mělo být v těch lahvích? Co máte nejradši?
1: No,
0: můžete si vybrat
1: jako,
0: naprosto cokoliv.
1: Já jako ráda piju teda minerálku, nemůžu dělat reklamu, ale je to bez příchutě, takže je dobrý. Ale co teda občas, no. Tak i bílé víno občas.
0: No vidíte, tak z takových...
1: Ale 102, tak to bych měla teda nahodně dlouho, to bych se teda asi ve 102 letech...
0: O to větší oslava to by to pak mohla být.
1: Za tu minerálku.
0: Tak byla by tam určitě i spousta hostů a věřím tomu, že byste to určitě zvládli. Ale no, gratuluju, knížka je vaše,
1: děkuji.
0: Pošleme,
1: děkuji
0: mějte
1: moc.
0: Se moc hezky a těší nás, že
1: já
0: jste s námi. Naslyšenou.
1: Nashledanou.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 6 hodin a 17 minut. Máme pro vás aktuální předpověď počasí. Rozpětí teplot na jihu Moravy je dnes poměrně široké. Teď v tuto chvíli se pohybuje mezi 15 a 21 stupni Celsia. Nejchladněji těch 15 stupňů v tuto chvíli v Pohořelicích nebo v Kobylí a 21 stupňů třeba ve Strážnici a nebo také v Brně Tuřanech. No a předpověď počasí, ta dnes slibuje polojasno až jasno v průběhu odpoledne. Dne postupně zataženo déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. A nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Na západě a severu bude kolem 28 stupňů. Vítr mírný, jižní až jihozápadní do 20 km za hodinu. Odpoledne večer se vítr změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí na čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré. Bio je dnes na trojce a slunce, které dnes vyjde za 3 minuty v 6 hodin a 20 minut, zapadne v 19 hodin a 22 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme dobrou chuť ke snídani a ať se vám dnes daří. Dobré ráno.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Ve čtvrtek 10. září přivítáme Anu Strnadovou, spisovatelku, která nedávno vydala román o zániku obce Mušov. Jak vznikal příběh o zatopené vesnici, kterou dějiny vymazaly z mapy a nad kterou se doslova zavřela voda? Čerpala autorka z osudů své vlastní rodiny nebo ze vzpomínek pamětníků? Přijměte pozvání do literární krajiny Pálavských kopců i do historie nelehkého života v pohraničí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 23 minut. Cestující počítá kamera. Brněnská hromadná doprava měří ve svých vozech vytíženost a mění jízdní řády. Nově mohou pracovníci brněnského dopravního podniku zjistit aktuální obsazenost spojů hromadné dopravy, jejich vytíženost v různých hodinách nebo nápor cestujících při sportovních akcích. A to díky novému systému počítání cestujících. Nad dveřmi do všech vozů nástupy i výstupy lidí totiž zaznamenávají přes 3000 čidel. Před nimi dveřmi nastupujeme do autobusu a jakmile jimi projdeme, tak už jsme načteni a započítáni jako cestující, vysvětluje mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková. Nad vchod je totiž připevněná kamera s čidlem, která do systému zanese data o vstupu člověka do dopravního prostředku a stejně tak zaznamená i výstup. Systém je zároveň schopný započítat i kočárky, kola a případně koloběžky. Stejná čidla má nově více než 700 vozů brněnského dopravního podniku a informace z nich pomáhají například s vyhodnocením, kde je potřeba posílit linky nebo kde naopak může spojů ubýt. Více informací najdete v zajímavém článku Šimona France na webu irozhlas.cz. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme hezký poslech a dobré ráno.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

0: Malka. Skrásna zdravá svačina.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Dnes odpoledne se lidem v Hodoníně otevře nově postavené dětské městečko v Bažantnici. Původní areál byl před 5 lety zničen tornádem. Na jeho místě stavaři postavili 13 nových dřevěných chatek a klubovnu. Autoři stavby za více než 120 milionů respektovali původní půdorys a inspirovali se skandinávskou architekturou. Budování kybernetické odolnosti státu, organizací i obyvatel vůči současným i budoucím hrozbám je tématem dnes začínající konference CyberCon 2026, kterou pořádá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Na brněnském výstavišti budou 2 dny diskutovat stovky odborníků, manažerů, zástupců veřejné správy i bezpečnostních expertů. Základní škola na náměstí 9. května v Boskovicích má za sebou první etapu proměny venkovního areálu za téměř 4 miliony korun. Děti a učitelé v něm najdou nové hřiště, rozšířené zázemí pro školní družinu a venkovní učebnu. Festival Meeting Brno získal v Mnichově bavorskou evropskou medaili za dlouhodobé úsilí o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a posilování evropských hodnot. Hokejisté brněnské Komety podlehli v generálce na blížící se start extraligy Olomouci 1-3. A na jihu Moravy bude polojasno až jasno, ráno se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost. Odpoledne a k večeru čekejte od západu postupně zataženo, hlavně večer a v noci déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr bude foukat mírný jižních směrů, později severozápadní až západní, na frontě a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž na Trojce tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 pozor u nehody na exitu 196 ve směru na Prahu. Na cestě do Brna po D2 počítejte s omezením u Lanžhota, cvičí tam složky integrovaného záchranného systému. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Cher, je 6 hodin a 39 minut, tady je Český rozhlas Brno. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den ráno nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Ve 6:45 posloucháte Český rozhlas Brno, neseme vám předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 15 a 21 stupni Celsia. Rozpětí tedy stále široké, teple je ve Strážnici, zmíněných 21 stupňů Celsia, 20 je třeba v Brodě nad Dyjí a 19 v Brně Tuřanech. No a předpověď počasí, ta dnes slibuje polojasno až jasno, v průběhu odpoledne postupně zataženo déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky, ale počítejte s tím, že přes den bude ještě horko, podobně jako včera. 29 až 32 stupňů Celsia. Na západě a severu kolem 28 stupňů. Mírný jižní až jihozápadní vítr. Povalné rychlosti do 20 km za hodinu. Odpoledne večer se vítr změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí na čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré. Bio je na trojce a slunce dnes vyšlo v 6 hodin a 20 minut a zapadne v 19 hodin a 22 minut. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6:50. Tradičně krátce před 7:00 je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spjatých s dneškem, tedy středou 9. září. Bezpečnostní složky si dnes při cvičení zkouší znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Zástupci brněnského výstaviště dnes zveřejní podrobnosti o plánu, podle kterého by se měl pavilon C proměnit ve veřejné akvárium. Dnes zasedá zastupitelstvo Vyškova, na programu má například vyhlášku o omezení provozní doby hostinských provozoven. Zastupitelé Břeclavy mají ve stejný čas na programu mimo jiné schválení koncepce prevence kriminality na roky 2027 až 2030. V Hodoníně dnes otevřou dětské městečko v areálu Bažantnice, který v roce 2021 poničilo tornádo. Brněnský krajský soud dnes pokračuje v projednávání případu pokusu o vraždu loni v srpnu v Brně. Muž po předchozím konfliktu napadl nožem jiného. Nejen tyto události budou sledovat reportéři Českého rozhlasu Brno. Zprávy v 7 s Pavlem Chaloupkou jsou tu za 9 minut.

0: si okrouhlý.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Policie, vojáci a celníci dnes nacvičí případné zavedení hraničních kontrol se Slovenskem. V Brně otevřeli byty pro stárnoucí rodiče pečující o své dospělé dítě se zdravotním postižením. Volebním uskupením končí lhůta pro nominace do okrskových komisí a bude polojasno, později zataženo, teploty do 32 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Stovky policistů se dnes ve slovenském pohraničí připravují na případné obnovení hraničních kontrol. Cvičení začíná v těchto chvílích a potrvá 24 hodin. Účastníci během té doby prověří plány, které má policie na tuto situaci připravené. Podle mluvčího policejního prezidenta Josefa Bocána se zapojí také vojáci a celníci.
6: Bude nasazeno více než 600 policistů během těch 24 hodin, zejména z dotčených krajských ředitelství, které sousedí se Slovenskem, dále pak z ředitelství služby cizinecké policie a zapojí se i posily z dalších krajských ředitelství.
5: Brno nabídne byty stárnoucím rodičům, kteří potřebují pomoc při péči o své dospělé dítě se zdravotním postižením. Je to první takové bydlení propojené se sociální pomocí ve městě. Byty vznikly rekonstrukcí bývalého domova pro seniory v Ptašínského ulici v Králově Poli. 6 z nich o dispozici 2+KK poslouží jako trvalé bydlení s úzkým propojením na sociální služby, říká ředitel městské organizace Miroslav Foltín.
7: První klienti se nastěhují do konce září a potom máme zásobník lidí a průběžně budeme ubytovávat. Sociální pracovníci tady budou nahodile, nebude to jako třeba domov pro seniory, je to volné bydlení se sociální podporou, tady kousek je pečovatelská služba, takže se to nějakým způsobem propojí.
5: V domě je také 6 menších bytů pro krátkodobé nouzové ubytování pro lidi se zdravotním znevýhodněním nebo seniory v obtížné životní situaci. V přízemí navíc do 2 měsíců přibude denní stacionář. Volební uskupení nebo nezávislí kandidáti pro říjnové obecní či senátní volby mohou ještě dnes nominovat do okrskových volebních komisí své zástupce. Ti pak budou přinejmenším 9. a 10. října dohlížet na průběh hlasování a po jeho skončení sčítat odevzdané hlasy. Dostanou za to nejméně 2500 korun. Okrskové volební komise musí být podle zákona nejméně 5členné, s výjimkou okrsků s méně než 400 voliči, kde mohou být i 4členné. Pokud kandidující uskupení dostatek členů do komisí nenavrhnou, neobsazená místa musí starostové obsadit například z dobrovolníků.
1: Počasí.
5: Na jihu Moravy bude polojasno až jasno, teď ráno se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost. Odpoledne a k večeru čekejte od západu postupně zataženo a hlavně večer a v noci déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr by měl foukat mírný jižních směrů, později severozápadní až západní. Na frontě a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky tak budou většinou dobré a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Kolony na dálnici D1 před Brnem se tvoří od Ostrovačic v opačném směru u Holubic. Na D2 počítejte s omezením mezi 17. a 18. kilometrem. Silničáři tam na cestě do Břeclavy zabrali jeden pruh. V opačném směru pak u Lanžhota probíhá cvičení složek integrovaného záchranného systému. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 4 minuty, krásný den vám všem přeje Pavel Kašpar. Zpíval jen rock'n'roll, to už bude Radek Tomášek za malou chvíli a Čo o mně věš, Dara Rollins. Písničky, které nestárnou, ty pro vás chystáme po zprávách s Pavlem Chaloupkou. No a hned po písničkách je tu také soutěž, jak se u nás mluví. Dnes vyrazíme pro soutěžní slovo do Veselí nad Moravou. A vyhráte dnes můžete dvě vstupenky na představení Rozhlas jede, které se uskuteční v Ivančicích a hosty budou Jan Rosák, Ilona Čáková a moderovat bude samozřejmě Aleš Cibulka. Takže chcete-li se zúčastnit, budete mít možnost vyhrát dva lístky. A to vše už za chvíli. Pochutnejte si na snídani šťastnou cestu, ať už vyrážíte kamkoliv. Tady je Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
9: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 11 minut a je tu soutěž, jak se u nás mluví. Je tedy čas potrápit mozkové závity a zkusit uhodnout význam zapomenutého slova, které se v minulosti užívalo dnes docela často ve veselí nad Moravou. Ptáme se vás, milí posluchači Českého rozhlasu Brno, jestli pak víte, čemu se ve veselí říkávalo nebo i říká gáněk. Co by to mohl být gáněk? Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. 726 465 200. Linka sem k nám do studia, tak jsem zvědav a těším se, co dnes tipnete. Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Tady je Eva.
0: Evo, krásné ráno vám přeji. Tady je Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno. Soutěž, jak se u nás mluví, dnes zamířila do veselí nad Moravou. Evo, a vy voláte odkud, jen pro zajímavost?
1: Třebíče.
0: Tak hezké ráno do Třebíče vám přeju. Co byste řekla, že ve veselí nad Moravou znamená gáněk? Co to je? Co by to mohlo být? Čemu se tak říkalo a říká gáněk? Co myslíte?
1: Vůbec nevím. Jsem to neslyšela.
0: Ani já ne. I pro mě je to úplná novinka. Tak Evo, gáněk může být buď za A drobný peníz, nebo za B zlobivý hoch, anebo za C krytý vchod. Tak co to podle vás bude? Drobný peníz Ačko, zlobivý hoch Bčko, nebo krytý vchod Cčko? Gáněk.
1: No, zkusím to Bčko.
0: Zkusíte Bčko, aj, tak Bčko to není, zlobivý hoch to není. Představte si, je to ten krytý vchod. Výstupek před domem, který kryl vchod, a na Slovácku se mu také říká někdy žudro. Takže to je ten gáněk ve veselí nad Moravou. Pro mě naprostá novinka, jsem dneska o slovo chytřejší. Tak nevadí.
1: A já jsem si to myslela. A potom
0: fakt,
1: jsem řekla...
0: fakt. A ta intuice někdy napovídá dobře, no nevadí, zkusíme to příště, Evo. Mějte se hezky a krásné ráno do Třebíče. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Děkujeme, 7 hodin a 13 minut, tady je Český rozhlas Brno. No a soutěž, jak se u nás mluví, zase zítra krátce po 7 hodině. Just a perfect day. Drinks and grill.

0: počasí.
1: Doufám, že i váš dnešní den bude perfektní, je 7 hodin a 17 minut, tady je Český rozhlas Brno. Teploty na jihu Moravy aktuálně v rozpětí od 14 do 22 stupňů Celsia, takže ty nůžky, to rozpětí těch ranních teplot se ještě rozšířilo. Na 14 stupňů klesla teplota v Pohořelicích a ve Strážnici už mají 22. A jaké počasí dnes čekáme? Podle prognóz meteorologů polojasno až jasno, v průběhu odpoledne postupně zataženo, déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Na západě a severu bude kolem 28 stupňů. Mírný jižní až jihozápadní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu. Odpoledne a večer se vítr změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí na čerstvý s nárazy kolem 55 kilometrů za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je dnes na trojce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 20 minut, zapadne 8 minut před 7:30. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Páteční chovatelskou poradnu 11. září po 11. hodině věnujeme mořským akváriím. Prezident Unie akvaristů Petr Dvořák poradí, jak mořské akvárium založit, co vše je třeba znát a na co si dát pozor. Řeč bude i o sladkovodních akváriích a jako vždy budete moci volat přímo do vysílání své dotazy. Chovatelskou poradnou provází a na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Když to aspoň trošku jde tak dlouho, dlouho zpět, je to fajn. Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 23 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. V Boskovickém Rýtně si dnes můžete vyslechnout přednášku, která vás zavede doslova do celého světa. Cestovatel Jirka Namíbia bude od 19. hodiny vyprávět příběhy z výprav ve vozech 4x4 napříč kontinenty. Jeho cesty se stručně dají shrnout do věty: dobrodružství začíná tam, kde končí silnice. Obrazy z přírody ukazují v těchto dnech v Radniční galerii v Kyjově. Autorkou výstavy je výtvarnice Dana Šarbortová, která žije v Uherském Hradišti. Věnuje se kresbě a malbě a náměty čerpá z přírody a měst. Tato výstava potrvá už jen do 27. září. Městské kulturní středisko v Tišnově zve na návštěvu kapely Hafazale, která zahraje směs romského, rumunského a maďarského folkloru, ale i klasické skladby jimi inspirované, jaké jsou například Bartokovy rumunské tance. Snaží se přiblížit posluchačům hudbu, se kterou se obvykle v běžném životě jen tak nesetkají. Začátek koncertu v městském kulturním středisku v Tišnově je v 19 hodin a 30 minut. A ještě obvykle připomenutí, pokud i vy pořádáte nějakou akci, na kterou byste chtěli pozvat ostatní, udělejte to prostřednictvím našeho formuláře na webu brno.rozhlas.cz v sekci kontakt. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli jsou tu také zprávy s dalším Pavlem Chaloupkou. Dobré ráno.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brno může z veřejných rozpočtů poslat ještě více než miliardu korun na stavbu nové arény na výstavišti. Tento týden to schválila Evropská komise, jak potvrdil Český úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Stavba arény má vyjít na více než 6 miliard korun. Vedení Brna kvůli prodražení požádalo před začátkem letních prázdnin Evropskou komisi o navýšení veřejné podpory. V Česku chybí stále víc ambulantních specialistů. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Hlavní příčinou nedostatku je to, že současní lékaři stárnou a absolventi jdou radši do nemocnic, aby nemuseli řešit provoz vlastní ordinace. Bučovice pokračují v přípravách na stavbu nové sportovní haly v sousedství školského areálu. Minulý týden zastupitelé schválili zahájení přípravy výběrového řízení na firmu, která halu postaví. Takto připravené projekty totiž mají větší šanci na získání dotace z Národní sportovní agentury. Město o ni chce požádat letos v prosinci. Děti z prostějovské základní školy Edvarda Valenty budou mít novou kontejnerovou třídu. Určená je pro školní družinu. Stavba bude se stávající budovou školy propojená dvěma koridory. Zároveň bude mít samostatný vstup z venkovního areálu. A na jihu Moravy bude dnes polojasno až jasno. Teď ráno se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost. Odpoledne a k večeru čekejte od západu postupně zataženo a hlavně večer a v noci déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr by měl foukat mírný jižních směrů, později severozápadní až západní. Na frontě a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž na trojce tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří u Holubic v opačném směru od Ostrovačic. Tam pak na 187. kilometru zůstává porouchaná dodávka. A na D2 se mezi 17. a 18. kilometrem ve směru na Břeclav projíždí jedním pruhem. Pracují tam silničáři. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut. Dopravní policisté stále častěji odhalují přestupky díky dronům. Nejen, že jim moderní technika umožní sledovat provoz nenápadně z povzdálí, ale pořídí i videozáznam jako důkaz. Na Jižní Moravě policie v minulých dnech dron použila třeba při kontrole zákazu předjíždění kamionů nebo na křižovatce u Olbramovic na Znojemsku, kde řidiči často ignorují značku stop.
1: Policista Tomáš Opálka nechává z polní cesty poblíž sledované křižovatky u Olbramovic vzlétnout do vzduchu černý dron. Ten pak na obloze prakticky zaparkuje nad křižovatkou a policista sleduje na displeji ovladače dronu dopravní situaci. Dokud?
2: Bílá dodávka.
3: Znojmo jedna, já dron, bílá dodávka, jo?
4: Znojmo jedna, rozumí, zastavuju bílou dodávku.
1: Hlídka, která dostává od policistky Zuzany Knop Echo, zastavuje o desítky metrů dál řidiče, pana Jaroslava.
5: Vím, jaký jsi mi dal přestupek. My totiž pospíchají, nám praskla voda v baráku a letí jedem do Pohrlic nakupovat, takže jsou takém švunku, víte? Není to omluva, ale já to vím, ona mě to manželka pověděla, měl zastavit.
1: Hlídek v neoznačených policejních autech tady číhá několik, prozrazuje policejní mluvčí Petr Vala.
6: V případě, pokud by tam ten přestupce jel, nerespektoval to svislé dopravní značení, kolega stále je ve vzduchu a máme k dispozici další dvě vozidla policistů, kteří případně toho přestupce zastaví a zkontrolují a ten přestupek následně vyřeší.
1: Dron a video, které natočí, slouží policii jako důkaz u různých přestupků.
6: Pokud se bavíme o službě dopravní policie, v tomto případě se jedná zejména právě o ty křižovatky, kde řidiči nerespektují svislé dopravní značení, potažmo předjíždí místě, kde je to zakázáno, a to buď to vodorovným dopravním značením nebo svislým dopravním značením, a to je buď standardní silnice, nebo také silnice, jako jsou dálnice, to znamená předjíždění právě nákladních vozidel místě, kde je to zakázáno.
1: Policistu Tomáš Opálku limituje při práci s dronem hlavně počasí.
7: Nejlepší počasí pro lítání s dronem je prostě úplně čistý, bez větří, bez mraku, bez deště. Samozřejmě ten dron zvládne i jako těžší podmínky, zvládne lehčí déšť, ale nedoporučuje se to, nebo měl by se potom vyčistit, vysušit, aby prostě fungoval dál.
1: Díky videu se řidiči většinou ani nesnaží tvrdit, že přestupek nespáchali. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7:45 a minuta k tomu. Teploty na jihu Moravy se pohybují stále v poměrně širokém rozpětí od 16 do 22 stupňů Celsia. A předpověď pro dnešek očekáváme polojasno až skoro jasno, v průběhu odpoledne postupně zataženo, déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na západě a severu kraje bude kolem 28 stupňů, mírný jižní až jihozápadní vítr do 20 km za hodinu. Odpoledne a večer se vítr změní na severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí na čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na trojce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 20 minut, zapadne 8 minut před 7:30. Dobré ráno.
2: Hosty v poradně pro zdraví 9. září budou neurolog Pavel Resner a farmaceutka Vilma Vranová. A povídat si budeme o komplexním přístupu při léčbě Parkinsonovy choroby. Čeho lze v takové léčbě u pacientů dosáhnout? Jak důležitý je pohyb a rehabilitace? A jaké nové možnosti výzkumu dávají pacientům s Parkinsonovou chorobou naději do budoucna? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: V noci se mi zdá sen. Vycházím zadními dveřmi na zahradu a pak se s mámou, která je ale v reálném životě už 3 roky po smrti, společně díváme proti slunci do zelené odměrky na déšť. Máma hlásí, je tam 20 mm a celá zahrada je zarovnaná sudy plnými dešťové vody.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 52 minut. V Židlochovicích odstoupili z kandidátky hnutí Lepší Židlochovice 4 lidé. 3 z nich tvrdí, že jejich podpisy někdo sfalšoval a že o kandidatuře nevěděli. Případ už prověřuje policie. S tématem je teď ve vysílání reportérka Aneška Hlávková. Aneško, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Co se tedy v Židlochovicích vlastně stalo?
1: Z původně 15 člené kandidátky uskupení Lepší Židlochovice po jejím zveřejnění 4 lidé odstoupili. Informovalo o tom město na svém webu. 3 ženy tvrdí, že se na kandidátce ocitly bez svého vědomí a že podpisy na jejich prohlášeních nejsou jejich. Nám se nepodařilo je kontaktovat napřímo, ale mluvila jsem s advokátem jedné z nich. Ten řekl, že klientku překvapilo, když své jméno našla na kandidátní listině. Vypravila se proto na městský úřad, kde na listině našla svůj sfalšovaný podpis. Svou kandidaturu proto zrušila a společně se svým právníkem Martinem Vácou podala taky trestní oznámení.
2: Klientka hned 28.8., tedy den na to, podala osobně trestní oznámení proti neznámému pachateli, kde teda uvedla, že nikdy kandidovat nechtěla a ani není za Žertychovic a stejně tak s nikým z té volební strany předtím nemluvila. O ničem nevěděla.
1: Podobně podle vyjádření městského úřadu v Židlochově

0: politický boj. Chce počkat na závěry vyšetřování. Policejní mluvčí Pavel Šváb nám na naše dotazy potvrdil, že případ převzali a prověřují kvůli podezření na maření přípravy a průběhu voleb.
1: Podobný případ se objevil minulý týden v Brně. Zjistila si něco nového?
0: Je to tak, na kandidátce koalice Restart pro Brno byli lidé, kteří tvrdili, že o své kandidatuře nevěděli. Jeden z nich kvůli tomu podal trestní oznámení. Jak tady k tomu došlo, nedokázala zatím ani lídr uskupení, ani jeho zmocněnec vysvětlit. Obecně platí, že pokud kandidáti svou kandidaturu zpochybní, mohou z kandidátky odstoupit. Případně je může volební strana odvolat. Pokud by jejich jména zůstala na hlasovacích lístcích, hlasy pro ně do výsledku se nezapočítávají.
1: Děly se takové případy i v minulosti.
0: Ano, objeví se prakticky při každých volbách, často právě komunálních. Je to i tím, že současná legislativa nevyžaduje při podávání kandidátní listiny úředně ověřený podpis kandidátů. Obecně ale u takových případů bývá složité dokázat úmysl a vyšetřování tak nekončí jednoznačně. Jednou z výjimek je případ z Hrušovan nad Jivišovkou na Znojemsku před 4 lety. I tam se na kandidátce objevily sfalšované podpisy. Policie případ vyšetřovala několik let. Záležitost skončila u soudu a jedna žena vinu přiznala a nakonec dostala peněžitý trest 25 000 korun.
1: Říká Aneška Hlávková s aktualitami k problémům s některými podanými kandidátkami. Volby se konají 9. a 10. října. Aneško, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
0: Díky, pěkné ráno.

0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?
2: Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Dánsko.

0: a ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer, hostinové talk show Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Dnes se lidem v Hodoníně otevře obnovené dětské městečko. V Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi je přerušená dodávka vody. Brno Střed chce do měsíce zprovoznit poslední kavárnu na náplavce u Svratky a bude polojasno, později zataženo, teploty do 32 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Dnes odpoledne se lidem v Hodoníně otevře nově postavené dětské městečko v Bažantnici. Původní areál byl před 5 lety zničen tornádem. Na jeho místě stavaři postavili 13 nových dřevěných chatek a klubovnu. Autoři stavby za více než 120 milionů korun respektovali původní půdorys a inspirovali se skandinávskou architekturou. Nově se uprostřed rozkládá otevřená kruhová plocha, která prostor spojuje. K čemu bude areál sloužit, popisuje ředitel nadace Karel Komárek Family Foundation Lubor Veselý.
6: Těch 13 chatek má vlastně za cíl poskytnout zázemí dětským klubům, spolkům a organizacím, které se starají o volnočasové aktivity dětí. Zároveň v tom areálu by měli sídlit skauti, kteří se o ten areál budou spolu s městem i starat a budou ho jako udržovat.
4: Havárie vodovodního přivaděče přerušila dodávky vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi. Uvedly to slovácké vodárny a kanalizace na svém webu s tím, že voda nepoteče až do večera. V Uherském Ostrohu kvůli tomu bude zavřená škola i školka. Jde už o čtvrtou velkou poruchu, která v této lokalitě přerušila dodávku vody pro několik tisíc lidí. Městská část Brno Střed vybrala nájemce hlavní kavárny na náplavce u haly Rondo. Radní vybírali mezi 7 uchazeči, vítěz v ní chce mimo jiného prodávat lokální potraviny i čerstvé ryby. Kavárna u řeky Svratky má mít celoroční provoz, který zahájí na přelomu září a října. Náplavku loni otevřel magistrát, prostory kavárny ale neskolaudoval jako gastronomický provoz. Radnice Brno Střed proto musela budovu přestavět, doplňuje její mluvčí Michal Šťastný.
7: V horním patře vznikne prostor s kapacitou 60 hostů a navazující terasa pro dalších 50 hostů. Ve spodním patře pak vznikne bar s výčepem. Obě patra propojí vnitřní schodiště a venkovní výtah pro handicapované.
4: Tři mladí lidé dnes v podvečer dostanou cenu Gratias Tibi za přínos společnosti. Organizace Člověk v tísni ji uděluje ve třech kategoriích – žákům základních a středních škol a mladým lidem do 30 let. Do letošního finále postoupilo 9 projektů.
8: Počasí.
4: Na jihu Moravy bude polojasno až jasno, teď ráno se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost. Odpoledne a k večeru čekejte od západu postupně zataženo, hlavně večer a v noci déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Podrobnosti přidají za chvíli brněnští meteorologové.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 počítejte na cestě do Brna s tradičními kolonami, a to u Holubic a pak také z druhé strany od Ostrovačic. Tam na stém 87. kilometru zůstává nepojízdná dodávka. Před Brnem na D2 počítejte s omezením u Lanžhota, cvičí tam složky integrovaného záchranného systému a opatrně projíždějte Žebětínskou ulicí v Ostrovačicích, hořel tam traktor. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili ve středu 9. září roku 2026. Podle kalendáře dnes slaví svátek Daniela, v českém kalendáři má tato jméno ženskou podobu z Daniela, pochází z hebrejského Daniel, nejčastěji překládáno jako Bůh je můj soudce, případně volněji Bohem souzená. V Česku jde pořád o celkem běžné jméno, databáze uvádí zhruba 24,5 tisíce nositelek tohoto jména, což Danielu řadí k přibližně 60 nejčastějších ženských jmen. Mezi slavné nositelky patří třeba Daniela Kolářová, novinářka Daniela Drtinová nebo modelka Daniela Peštová. No a slavit budou nejenom Danieli, ale také všichni dnešní narozeninoví oslavenci, mezi které patří třeba i čerstvě 60-letý Adam Sandler, proslulý to herec, a nebo další slavný herec Hugh Grant, ten oslaví už 66. narozeniny. No a narozeniny mimochodem slaví také moje krásná, úžasná ženuška Miška. Přál bych každému chlapovi najít pro život tak skvělou ženu, která vám bude vším. Miluju tě, lásko. A písnička Mrs. Robinson od Václava Neckáře všem dnešním oslavencům. Za chvíli už je tu také počasí s brněnskými meteorology.
5: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 14 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Mojmír Martan. Mojmíre, pěkné ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině s teplotami a počasím?
2: Tak teploty se pohybují okolo 20 stupňů, počasí mám slunečné, skoro jasno nebo polojasno.
1: Díval jsem se, že to ranní rozpětí teplot bylo poměrně široké. V Pohořelicích bylo po ránu 13 stupňů, ve Strážnici dokonce 21. Čím to je způsobeno?
2: Tak bylo to způsobeno zřejmě také oblačností, případně větrem. Na některých stanicích se uklidnil vítr, tak tam byly teploty nižší, zvlášť pokud jsou ty stanice v údolních polohách. Někde, kde vítr pofukoval, tak nedovolil tomu povrchu se tolik prochladit.
1: Mojmíre, včera bylo poměrně teplo, vypadá to, že to tak podle předpovědi bude pokračovat i dnes. Jaká je prognóza pro dnešek?
2: Ano, dneska většina dne bude ještě ve znamení slunečného a velmi teplého počasí, bude tedy polojasno až jasno, až v průběhu odpoledne a večera začne od západu oblačnosti přibývat, postupně se zatáhne a hlavně večer se na studené frontě vyskytne déšť, přeháňky lokálně i bouřky. Předtím ale se ještě v odpoledních hodinách dočkáme letních až tropických hodnot 29 až 32 stupně, na západě a severu kraje kolem 28 stupňů. Mírný vítr jižních směrů se začne postupně měnit na severozápadní až západní, no a na frontě a v bouřkách přechodně zesílí na čerství s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Mojmíre, ty očekávané přeháňky, déšť a bouřky přinesou nějaké výraznější změny počasí, které se budou týkat třeba zítřka. Ochladí se?
2: Ochladí se, a to výrazně. V průběhu noci ještě budou doznívat srážky, hlavně ve východní části kraje, ale do rána potom ustanou všude a začne také ubývat oblačnost. Takže zítřejší den, ten bude převažující oblačný, přechodně i polojasný. Co se týče teplot, tak ty ranní budou mezi 14 a 11 stupni, ty odpolední už jen 19 až 22 stupňů. No a schlazovat nás bude ještě mírný severozápadní až západní vítr, který bude večer slábnout a měnit se na severovýchodní.
1: Panečku, 10-stupňový seskok, máme se na co těšit, takže zase vytáhnu dlouhé kalhoty po těch kraťasech teďka na úterý a na středu, uvidíme. Mojmíre, jak to vypadá s teplotními rekordy pro 9. září?
2: Tak 9. září bylo nejteplejší v roce 1973, kdy v Hodoníně naměřili 32 stupňů. No a stejná hodnota byla naměřena také v roce 1928 ve Slavkově u Brna. Nejnižší teplotu minus 3,3 stupně Celsia naměřili v roce 1933 ve Štítarech na Znojemsku.
1: Říká meteorolog Mojmír Martan. Mojmíre, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
3: Ve čtvrtek 10. září přivítáme Anu Strnadovou, spisovatelku, která nedávno vydala román o zániku obce Mušov. Jak vznikal příběh o zatopené vesnici, kterou dějiny vymazaly z mapy a nad kterou se doslova zavřela voda? Čerpala autorka z osudů své vlastní rodiny nebo ze vzpomínek pamětníků? Přijměte pozvání do literární krajiny Pálavských kopců i do historie nelehkého života v pohraničí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 21 minut. Za týden čeká brněnské městské zastupitele jejich zřejmě poslední schůze v tomto volebním období. Samozřejmě pokud nesvolejí ještě mimořádné jednání. Datový tým serveru iRozhlas.cz proto společně s redaktory Českého rozhlasu Brno zmapoval poslední skoro 4 roky hlasování politiků ve vedení města. Zjišťovali, kdo nejčastěji chyběl nebo jaká témata zbližovali koalici i opozici. A se shrnutím je teď ve studiu reportér Tomáš Kremer. Tome, víte, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Začněme těmi absentéry, to mě zajímá. Kdo má v pomyslném průkazu zastupitele největší zapsanou nepřítomnost?
1: Ano, tak je to koaliční zastupitel za ODS Libor Zábranský, zároveň tedy majitel hokejové Komety. Kolegové ze serveru iRozhlas vycházeli z otevřených dat o hlasování, která vydává sám magistrát, a napočítali účast, tedy respektive nepočítali účast na jednotlivých schůzích, ale množství hlasování, kterých se politici neúčastnili. A Zábranského účast činí po vyjádření v procentech 55. Skoro o čtvrtině případů pak hlasoval online, tedy neseděl v lavici na nové radnici. Požádali jsme ho o vyjádření, ale neodpověděl.
0: Kdo jsou další dva?
1: Druhý v pořadí absencí je koaliční lidovec Petr Hladík. Jeho neúčast na hlasováních tvoří 37%. Hladík to vysvětlil především tím, že byl současně zastupitelem i ministrem životního prostředí, ale že se kompletně nezúčastnil jenom dvou schůzí, na dalších byl částečně přítomný fyzicky, částečně online a nebo na části chyběl. Řekl taky, že byl často spojkou Rady města Brna pro řešení celostátních témat. No a třetí největší absentér, to je Petr Levíček, původně opoziční zastupitel z Trikolory, později koaliční z Hnutí Brno k lidem. Ten svou 34% neúčast na hlasování omluvil léčbou závažných zdravotních problémů, včetně operací.
0: Připomeň to mi prosím, kdo je v Brně nyní v koalici a kdo v opozici a jaký mělo na hlasování vliv, když z koalice vystoupilo Hnutí ANO?
1: V Brně je široká koalice ODS, TOP 09, KDU, ČSL, STAN a původně taky ANO a SOCDEM. Měli vždy zhruba přes 40 z 55 hlasů. V opozici potom sedí v jednom klubu SPD s Trikolorou, ti víceméně hlasovali automaticky proti koalici. Naopak opoziční Piráti, Zelení a Žít Brno o něco častěji spolupracovali s koalicí. Široká koalice se mírně změnila víckrát, výrazněji kvůli odchodu 3 zastupitelů SOCDEM ze strany a kvůli odchodu Hnutí ANO z koalice, což znamenalo nakonec přesun 3 politiků do opozičních lavic. Zbylá většina si založila nové Hnutí Brno k lidem a tak koalici zajistila dostatek hlasů. Politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity to okomentoval tak, že tahle výrazná hlasovací většina zajistila od začátku vždy hladké prosazení toho, co vládnoucí strany chtěly, především první 3 roky vládnutí, což je podle něj rozdíl třeba oproti vládě Petra Vokřála, dříve z ANO, nyní z Přísahy, kdy koaliční většina visela na rozhodnutí jednoho zastupitele.
0: Která témata jasně rozdělovala opozici a koalici a která dva tábory naopak spojila?
1: Mezi štěpící témata patřila Arena Brno, horkovod z Dukovan a nebo stopka pro rozšíření brněnské spalovny komunálního odpadu, v čem se celá koalice nezhodne, to je třeba podpora ohňostrojového festivalu Ignis Brunensis, kde se například projevil odchod ANO do opozice, to bylo de facto vyjádření souhlasu s konáním sjezdu sudeckých Němců v Brně. ANO bylo proti tomu společně s SPD. Ke koalici se naopak v tomto přidali Zelení a Piráti. Jinak to bylo u podpory závodu MotoGP, s přidělením dotace souhlasili zástupci SPD a proti byli jenom Zelení a Žít Brno. A v podstatě jednomyslnou podporu měl mezi zastupiteli plán na obnovení fotbalového stadionu za Lužánkami. Podle politologa Kopečka je zjevné, že vzhledem k velké popularitě fotbalu si nikdo z politiků nedovolí se postavit proti. Brno v tomto podle něj ale není nijak specifické oproti jiným městům v Česku, jak sám řekl. Chléb a hry jsou zjevně něco, co komunální politici vnímají jako prioritu, která voliče velmi zajímá a baví.
0: Tomáš Kremer vybral zajímavosti z analýzy datových novinářů Českého rozhlasu, kteří se zaměřili na hlasování brněnských zastupitelů v jejich brzy končícím volebním období. Celý článek z grafy najdete na webu iRozhlas.cz. Tome, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.

0: Pálka. Skrásna zdravá svačina.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Brno. Krátké zprávy.
1: Bezpečnostní složky ráno zahájily cvičení zaměřené na znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Kontroly se zaměří na 27 bývalých hraničních přechodů. Města na Jižní Moravě zatím nemají plně obsazené okrskové volební komise. Své zástupce mohou do komise delegovat volební strany do dnešní 16. hodiny. Případná volná místa doplňují města dalšími zájemci či úředníky. Zda zájemci o práci v komisích ovlivnilo letošní zvýšení odměn, bude podle radnic patrné spíše až po uzavření nominací. Základní škola na náměstí 9. května v Boskovicích má za sebou první etapu proměny venkovního areálu za téměř 4 miliony korun. Děti a učitelé v něm najdou nové hřiště, rozšířené zázemí pro školní družinu a venkovní učebnu. Festival Meeting Brno získal v Mnichově bavorskou evropskou medaili za dlouhodobé úsilí o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a posilování evropských hodnot. Hokejisté brněnské Komety podlehli v generálce na blížící se start extraligy Olomouci 1-3. A na jihu Moravy bude polojasno až jasno, zpočátku se přechodně může vyskytovat zvětšená oblačnost. Odpoledne a k večeru čekejte od západu postupně zataženo, hlavně večer a v noci déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr by měl foukat mírný jižních směrů, později severozápadní až západní. Na frontě a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Ostrovačic tvoří kolony v opačném směru. Se mezi s tím 80. a s tím 79. kilometrem projíždí jedním pruhem. Pracují tam silničáři. Na D2 pak komplikuje provoz na příjezdu do Brna nehoda na 0,5 kilometru. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8:55. Pro vás máme ještě informace ze silnic z jihu Moravy. Co se tam v nejbližší době chystá, řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: V polovině září zahájíme mezi Lechovicemi a Pohořelicemi rekonstrukci téměř 21-kilometrového úseku silnice 1/53. Cílem stavby je především zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. Během prací upravíme křižovatky a na přibližně 70% trasy vytvoříme podmínky pro bezpečné předjíždění. Práce zahájíme 18. září v prostoru křižovatky u Branišovic. Celou rekonstrukci za téměř 2 miliardy korun plánujeme dokončit v roce 2028.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 39 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Hokejistům Komety se poslední přípravný zápas nevydařil. Včera prohráli na domácím ledě s Olomoucí 1-3, což je před extraligou velké varování, pane Meixnere. Dobré ráno, vítejte.
1: Dobré, příjemné dopoledne nebo ráno. Ale samozřejmě nad Kometou se včera trošku mírně zatáhlo. No, velké varování, je to je a není, jak se to vezme. Takže určitě je to varování v tom, že Kometa hrála mizerně přes silovky, měla jich myslím 5, dokonce v té první inkasovala gól, to při vlastní, tedy početní převaze. Kuba Kos vypíchl puk na modré čáře, ujel, to je odchovanec Komety, který přestoupil do Olomouce, tak to byl kiks, jaksi, který by se stávat neměl, a ty přesilovky se Kometě nevydařily. Takže pokud má být Martin Erat, bývalý hokejista a také jaksi tím, který naučí tu Kometu ty přesilovky v detaily, tak šup, už by měl z Ameriky startovat do Brna a měli by to radit. Mají na to týden, protože extraliga začíná příští středu. Takže v tomto směru to bylo špatný. Špatný to bylo taky v takovém tom zakončení, v proměňování šancí, včetně trestného střílení, který Kristián Pospíšil zakončil tím, že si postrčil hokejku pod nohou, ale myslím, že netrefil branku, tak ta koncovka byla mizerná. Takže se mně moc nelíbilo takové to ta práce obránců před vlastní brankou, tam se to dloube se do toho, že to je špatně, a žduchař dost protihráče, až už má brankář puk pod lapačkou, jde na pendrek. Takže v tomto směru tam bylo pár a tak, a jinak týden samozřejmě má ještě Kometa k tomu, aby to jaksi celé doladili, ale varování, jaké si to určitě je, to je pravda.
0: Pane Meixnere, nastoupili Brňané v sestavě, ve které by se mohli příští týden odehrát také první ligový zápas v Litvínově?
1: Těžko říct, tak nebudem vyjmenovat sestavu, jenom řeknu, že nebyli na ledě, řekněme, mladíci. Chludil, Moravec, Selič, Vehovský, Ekr, to je ta galerie těch kluků od 17 do 20 let. Ale nehrál a ještě ani jeden zápas neodehrál Hinek Zohorna, zkušený to 36 let. Včera nehrál také Finn Leino a Sis. Tak to je pořád varianta, že tíhle hráči se do toho zapojí, Hinek Zohorna údajně už trénuje. Tak nevím, tak samozřejmě ta sestava jakási byla, jestli se ještě pomění, těžko říct. Pravda je, že určitě bude chytat golman Steska, který teď odchytal ty poslední zápasy, včera byl jeho náhradníkem slovenský golman Rabčan. Kavan také nehrál. No a samozřejmě nehráli dva besy, a sice Mikiska a Svozil, kteří se vrátili, jeden z Karlových Varů, Mikiska, Svozil přišel ze zámoří. Tak uvidíme, necháme se překvapit, říkám, Kometa má na to ještě týden. No a jinak bych na závěr si dovolil jednu tenisovou poznámku, protože na US Open v New Yorku vrcholí čtvrtfinálový zápas mezi Američanem Sheltonem a Španělem Alcarazem. Už hrají přes 3 hodiny a je to 2-2 na sety, a v posledním rozhodujícím je to 2-2. Takže to je nádherná bitva. Tak těšilo mě.
0: Pane Meixnere, moc krát díky. Těšíme se na další setkání. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Nashledanou.

0: počasí.
1: Přesně ve 8:45 je tu předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se aktuálně pohybují mezi 16 a 23 stupni Celsia a stoupají, poněvadž dnešní maxima se budou pohybovat v rozmezí 29 až 32 stupňů Celsia, alespoň přes den. Očekáváme polojasno až jasno, v průběhu odpoledne postupně zataženo, déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Mírný jižní až jihozápadní vítr do 20 km za hodinu, odpoledne a večer se vítr změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí na čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na trojce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 20 minut, zapadne v 19 hodin a 22 minut. Dobré ráno.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlasjede.cz.
2: Cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 50 minut. Nejrychlejší transport pacienta je vrtulníkem. Jihomoravská letecká záchranka má svou základnu na letišti v Tuřanech. A právě tam se v dalším dílu Modrých majáků vydal Zdeněk Truhlář.
1: Nedávno jsme měli takový zajímavý případ, kdy žena se převrátila ze čtyřkolkou terénní někde v terénu, bylo to v lese. V takovémhle terénu se velice špatně dohledává, kde přesně to je. I když třeba operační středisko má přesné GPS souřadnice, které se teda předávají z toho telefonu volajícího. V terénu nebyly konkrétně žádné cesty, nebylo jak se tam dostat sanitkou, takže jsme vrtulníkem dohledávali, kde ta pacientka může být. O to bylo složitější, že tam byl hustý porost, hustý les, nebylo to vidět. Až teda na základě zpětného volání od pacientky, že vidí vrtulník, tak jsme zhruba dokázali určit, kde ta nešťastná leží, přistáli co nejblíž a potom už s pozemními sanitkami a s hasiči jsme dotyčnou dohledali a pak velmi složitě transferovali k vrtulníku.
2: Popisuje jeden z případů lékař letecké záchranky Ondřej Havlíček. To byl opravdu velmi náročný zásah většinou, ale létáte třeba k dopravním nehodám. Co mají lidé dělat v případě, že přistává vrtulník?
1: Teď to řeknu velmi nepříjemně, hlavně prosím nezavazet. Nejhorší pro nás je, když na jediném volném místě, kde se dá přistát, stojí mávající lidé a ve chvíli, kdy my tam chceme přistát, tak oni tam stojí a mávají dál. Tím pádem nám absolutně znemožní jakoukoliv další činnost.
2: Měli by třeba nějakým způsobem i připravit to místo, odklidit nějaké věci, které třeba můžou odlétávat?
1: Pochopitelně by to bylo ideální, ale obávám se, že to bychom už po těch lidech jako chtěli moc. Samozřejmě pokud je to blízko někde nějaké stavby, je tam jediný volný místo, jsou tam nějaké volné papíry, polystyrény, jak často bývá, když je dají někam pryč, bylo by to ideální. Protože zase to jsou takový detaily, kvůli kterým opět zase nemůžeme přistát kolikrát na jediné volné místo, co tam je.
2: Letecká přeprava pacientů je z těch nejrychlejších, přesto jste ale závislí dost na počasí.
1: Jsme poměrně dost závislí na počasí, ale víceméně akorát ve stylu dohlednosti. Není to ani déšť, ani zima, ani nějak větrno, opravdu se to týká jenom dohlednosti. To znamená, že když jsou mlhy, když jsou nízké mraky, tak je to pro nás velmi komplikující, jinak v podstatě lítáme za jakékoliv počasí.
2: To znamená i za silného větru?
1: I za silného větru.
2: My jsme teď u záchranářského vrtulníku, jaké tady máte vybavení? Je to úplně totéž, co je třeba ve standardní sanitce?
1: Ano, je to naprosto totéž, co ve standardní sanitce.
2: Koukám, že toho místa, ale tady není mnoho. Kolik je vlastně členů posádky?
1: Jsou 3 členové posádky letecké záchranné služby Jihomoravského kraje. Je to pilot, je to záchranář, který zároveň pracuje ve funkci jakoby kopilota, a to včetně všech těch náročných školení, a potom lékař, který jako jediný a sám chudák sedí vzadu.
2: A samozřejmě pacient. Pro pacienta tady také není mnoho místa, jak tak koukám, nebo je dostatečný prostor pro všechny pacienty jakékoliv velikosti, když to tak řeknu?
1: Jednoznačně to není dostatečný prostor pro pacienty všech velikostí, je to omezeno hmotností 150 kg a kolikrát nejenom hmotností 150 kg, ale vidíte, jak ten prostor je veliký, pokud je opravdu člověk prostě 1,60 m a má 120 kg, tak už se nám sem nevejde, protože prostě objemově se sem nevleze.
2: Pokud dostanete hlášení o tom, že máte někam letět, tak jak dlouho trvá, než vzlétne vrtulník?
1: Samotný start vrtulníku trvá třeba minutu až minutu a půl, než se motor dostane do provozních teplot. Takže ideálně, když to stihneme do 3 minut, což se stíhá na 90%.
0: S lékařem Jihomoravské letecké záchranky Ondřejem Havlíčkem natáčel Zdeněk Truhlář. Tento i další díl Modrých majáků kdykoliv znovu na našich stránkách brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 56 minut a ve studiu se mnou Zdeněk Junák. Srdcovky jsou za rohem. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, Pavlíku. Zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, dneska je příjemné ráno, máme pořád ještě teplo, ovšem prej se na nás valí tedy opravdu studená vlna.
0: Ano.
1: Má se ochladit. A dneska jsem si tak rychle listoval na tom internetu a četl jsem, že tedy houby rostou.
0: Jo.
1: A dokonce se už objevují i u nás v Bílých Karpatech.
0: Panečku.
1: Tak jsem zvědavý, jak to vypadá. Je teda taky, já mám rád Buchlovské kopce, Buchlovské hory. A tam zatím o tom nepíšou, že by to bylo.
0: Tam ještě ne, jo.
1: Takže uvidíme. No, my jsme trošku v časovém presu, protože je středa, my jsme vždycky v časovém presu, protože nás je třeba. Takže Pavlíku, venku je hezky, máš dneska nabitej den odpoledne?
0: No, tak asi normálně.
1: Tak normálně. Tak si to normálně užij. A zítra je čtvrtek, já zase přijdu. Já mám dneska kostýmovou zkoušku.
0: Jo.
1: Řeknu ti zítra, jak mě to sluší.
0: Tak jo, to se tak budu těšit.
1: Já se budu těšit taky.
0: Krásný den tobě, Zdeňku, a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera neznámého autora. Jednou se v těch pocitech, které skrýváme, utopíme. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Dopravní policisté nasazují

0: Ukazují při kontrolách rizikových míst drony. Stavbu bytů na jihu Moravy brzdí nedostatek vhodných pozemků. Modrý kostel ve Stříbrnicích bude mít novou střechu a dnes má být polojasno, později zataženo s teplotami do 32 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Dopravní policisté v poslední době intenzivně používají při kontrolách dron. Včera s ním kroužili například nad křižovatkou u Olbramovic na Moravskokrumlovsku. Zaznamenávali díky němu řidiče, kteří nezastavili na vedlejší silnici na stopce. Za to jim hrozí pokuta až 1500 korun.
1: Byla dodávka.
2: Já dron, bílá dodávka, jo?
3: Díky policistovi Tomáši Opálkovi, který ovládá dron, můžou jeho kolegové ve služebním autě vyrazit za řidičem panem Jaroslavem. Ten nezastavil na křižovatce u Olbramovic na stopce.
4: Paskla voda v baráku a letí jenem do Pohrlic nakupovat. Není to omluva, ale já to vím, ona mě to manželka pověděla, měl zastavit.
3: Policie podle svého mluvčího Petra Vali používá dron i při jiných typech dopravních kontrol.
5: V tomto případě se jedná zejména právě o ty křižovatky, kde řidiči nerespektují svislé dopravní značení, přidíží místech, kde je to zakázáno.
3: Jako důkaz má hlídka video z dronu. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Bytovou výstavbu v jihomoravských městech a obcích nejčastěji brzdí nedostatek vhodných pozemků či budov. Stavbu obecního dostupného bydlení pak nedostatek financí. Vyplývá to z průzkumu společnosti CEC Research mezi 109 městy a obcemi v jihomoravském kraji. Výsledky průzkumu se včera staly podkladem pro diskuzi kandidátů na brněnského primátora s odborníky na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně. Řemeslníci začali opravovat střechu kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku. Část krovů poškodila zatékající voda. Výměny se dočká také střešní krytina. Práce budou stát přes 2 miliony korun. Polovinu částky poskytl Zlínský kraj. Dalších 850 tisíc obci podařilo vybrat ve veřejné sbírce. Přestože kostel z roku 1908 není památkově chráněný, je vyhledávanou dominantou obce, říká nezávislý starosta Radim Krsička.
6: Je raritní svou barvou, řekněme šmoulovskou modrou. Na Moravě jiný takový modrý není. A víceméně raritní i tím, jak je postavený, protože on je vlastně vidět ze širokého okolí, ať už od Boršic, od Vážan, nebo při příjezdu do Světiman.
7: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až jasno, odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večer a v noci čekejte déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr by měl foukat mírný jižních směrů, později severozápadní až západní. Na frontě a v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž je pak vysoká.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony na dálnici D1 před Brnem se tvoří od Ostrovačic. Na D2 pozor u nehody na půltém kilometru na příjezdu do Brna. Opatrně projíždějte i místem nehody na Panské Líše na okraji brněnských Soběšic. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu. I pro středu dnešní den, svátek je tu ukotven. V diářík se zabydlela žena jménem Daniela. Nenesu jí sice kvítí, barvami však můj dar svítí. Cena roste během času, je to píseň od rozhlasu. Po ruce jich mám teď bednu, nenabídnu tak jen jednu. Éterem zas budou zníti, nahlas pěkně do desíti. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
8: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska je středa 9. září roku 2026. V Brně máme hezky krásný letní den, svítí sluníčko, sice meteorologové říkají, že tedy má sem vtrhnout opravdu studená vlna, má se prudce ochladit, možná někde místa až o 10 až 12 stupňů Celsia, což bude tedy pěkný šok. Ale houby se nám rozrostly, zatím tedy u nás tady kolem Brna je, bych řekl, trošku mrtvo. Ale uvidíme. Já se těším, až dostanu zprávu, že v Buchlovských kopcích tam rostou, takže mám tam pár místeček, takže bych vyrazil. Je to můj krásný, oblíbený kraj. V těch Bílých Karpatech sice už jsem dneska četl, že taky něco roste, ale tam to nemám ještě probádáno. Dneska mají svátek Daniely, takže všem ženám, dívkám, nositelkám křestního jména Daniela vinšujeme všechno nejlepší. On je tam ještě taky skryt Omar, jenže Omar se mi nevešel do básničky, takže promiňte mi to Omarové nebo Omíci, jak vám všichni říkají kolem, a tak svátek má taky třeba Omar Šarif. Takže Omare, pokud nás slyšíš z Brna, tak ti vinšujeme všechno nejlepší k svátku. A já už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěla bych udělat radost své sousedce Jiřince Vytázkové. Už spoustu let je to člověk, který pomůže, vyslechne a nikdy nezapomene přidat něco dobrého ke kávě. Taky jí posílám velké poděkování, pozdrav a přání, aby se jí všechna její dobrota vracela. Pokud by to šlo, zahrajte jí prosím nějakou písničku od paní Přenosilové. Děkuji, Zdena. Milá paní Zdeno, to víte, že to jde. Když mi to takhle hezky napíšete, tak to víte, že to jde. A dokonce jste si vybrala i interpretku, tedy zpěvačku Ivone Přenosilovou, a já jen přidávám, že nám zaspívá Měsíc.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byla Ivone Přenosilová a její písnička Měsíc, krásná, víte, hezky svižná. Doufám, že paní Jiřinku Vitáskovou potěšila stejně jako paní Zdenu a taky vás. Dneska ráno jsem hledal klíče. Znáte to. Člověk ví, že je někam dal, jen neví kam. A pak přijde ta nejlepší rada. No tak si vzpomeň, kde si je měl naposledy. To je rada k nezaplacení. Kdybych si vzpomněl, kde jsem je měl naposledy, tak bych je asi nehledal, ne? Člověk prochází všechno možné. Kapsy, tašku, stůl, botník, kuchyň. A po chvíli hledá i tam, kde ví, že klíče určitě být nemůžou. Nakonec to najde v kapse od bundy, kterou samozřejmě kontroloval jako první. Co na to říct? No, hlavně, že už jsou. Tedy ty klíče. Musím se vám přiznat, moji milí posluchači, že já tedy s klíčema nemám problém. Nemám problém, protože já když vcházím do bytu, tak hned z druhé strany je zasunu do zámku a pozor, klíč lehce povysunu, aby ten, kdo jde zvenku a chce si odemknout, se do toho zámku svým klíčem dostal. Ale když jsem přišel kdysi do Brna, tak jsem sehnal přes OPBH takovou garzonku v Jiráskově čtvrti, kde jsem bydlel. A jednou se takhle objevilo, tedy respektive paní domácí obcházela byty a ty jednotlivé partaje a říká, budeme měnit zámek u vchodových dveří. Jak budu mít klíče, tak vám je rozdám. Potom se vyvěsí cedulka, kdy už ten zámek bude novej, tak si ty klíče vemte k sobě, aby vás to nezaskočilo. No tak to víte, já jsem měl pořádný jako hrom, tak jsem nový klíč si pověsil u dveří, no a tak jsem chodil a přehlédl jsem cedulku, že už zámek je vyměněn a zapomněl jsem si ten klíč vzít. No tak samozřejmě nedostal jsem do domu, v tom případě jsem se nedostal ani do bytu. Chtěl jsem zvonit, protože já jsem šel po představení domů a to už bylo něco kolem 10:30 večer. A to mě bylo blbé, abych zvonil na sousedy. A tak jsem tam měl před domem zaparkováno auto, starou škodovečku, tak jsem si do ní sedl, no a vyspal jsem tam se, tedy všelijak, přečkal jsem tu noc a ráno se dívám, jak vychází lidi z domu, tak jsem proklouzl a jedna paní mi říká, copak? Říkám, já jsem zapomněl klíč si vyměnit, takže jsem tady nocoval před barákem a ona říká, proč jste nezazvonil. Já říkám, mě to bylo tak blbý, bylo 10:30 večer. No a tak jsem vyběhl do bytu, vykoupal jsem se, umyl jsem se, nasnídal jsem se, vzal jsem si klíč a tolik moje historka zminula. A představte si, že teď, jak bydlíme, tak taky. Paní domácí prostě vyvěsila cedulku, že tedy z důvodu špatné funkce našeho zámku u vchodových dveří do domu se bude zámek celý měnit a že tedy obejde jednotlivé partaje a rozdá jim nové klíče. Takže zazvonila, dostali jsme klíče nové a říká, pak bude cedulka, kdy vlastně ten zámek bude vyměněn, tak nezapomeňte si ten klíč vzít. Moje žena, velmi pečlivá, říká Zdeňku, dej si ho hned mezi ty tvé klíče, nebo zase zapomeneš. Já odjíždím pryč, odlétám na dovolenou a jak se potom dostaneš do baráku? Tak jsem si ho tam dal, takže nebezpečí nehrozí. A pak ještě mám jedno takovou vzpomínečku. Možná vy pamětníci si vzpomenete se mnou, že kdysi dávno se prodával takový přívěšek, který vydával zvuk. Stačilo třeba zapískat určitou melodii, jako třeba a někde se vám ozvala odpověď. A podle toho jste šli a klíč našli. Já jsem to měl na klíčích od auta. Fungovalo to výborně. Někde jsem o to přišel a už ho nemám. To byla velmi dobrá pomůcka. Takže, moji milí, přeji vám, abyste si klíče dávali na jedno místo, abyste potom nemuseli hledat. Tož tak, už vám posílám Petra Koláře.
1: Český rozhlas Brno.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Lucie Vondráčková, Láska umí víc, tak se jmenovala písnička, a já už tady mám přáníčko z webového formuláře, které zní takto. Prosím o zahrání písničky Zvonky štěstí pro mou ženu Jarku. Moje milá Jaruško, děkuji ti, že to se mnou už tolik let vydržíš, a nejen vydržíš, ale občas se na mě dokonce ještě i usměješ. Přeju nám, ať máme stále dost zdraví, dobré nálady a důvodu těšit se jeden na druhého. Mám tě pořád moc rád, i když to možná neříkám tak často, jak bych měl. Tvůj Kája. Jemínko, te Kájo, to bylo hezké vyznání. No tak to víte, že rád zahraji pro vaši paní Jarku, ale já si myslím, že si to zasloužíte i vy, když takhle máte svoji ženu rád a žijete spolu vedle sebe. Vybral jste písničku Zvonky štěstí, takže už je tady Dara Rolincová, Karel Gott a Zvonky štěstí.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Písnička dozněla a moji milí posluchači, mám úžasnou zprávu, která mě potěšila tak moc, takže než vám řeknu indicí do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde, tak já bych chtěl poděkovat posluchačce paní, nebudu říkat příjmení, abych náhodou ji nepřivedl do nějakých trapných prostě problémů. Ale je to podepsáno I, tečka a příjmení, tak možná je to paní Ivanka, paní Irma, paní Irenka. Takže má drahá, já vám moc krát děkuju, protože představte si, jak se říká líná huba hotový neštěstí, tak mi poslala odkaz, kde takovej pípák na klíče seženu. No prostě perfektní, já vám moc krát děkuji. Tak a teď už je přede mnou středeční indicie do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všechno dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Jedná se o operu O třech jednáních. Jenůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a uslyšíte ještě řadu operních pěvců. Takže indicie středeční zní takto. Té mé dámě nějaký ten rok už je. Žádnou jinou jejího původu na Slovácku tak dlouho neokukují. Opakují středeční dící. Té mé dámě nějaký ten rok už je. Žádnou jinou jejího původu na Slovácku tak dlouho neokukují. To je středeční indicie a já jen připomínám, že bude ještě jedna čtvrteční indicie a pak už bude konec. To už vám bude muset být jasné, protože v pátek budeme celotýdenní hádánku kdo, kdy, kde odtajňovat, jelikož v sobotu vyráží srdcovky opět na cesty. Jedeme do Uherského Hradiště. Srdečně vás všechny zvu. A teď už vám posílám Vláďu Mišíka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Lenka Filipová dospívala a já se dívám na hodinu. Dvě minuty po 9:45, přátelé, já tu mám ještě přáníčko z webového formuláře, tak rychle ho musím splnit. Zní takto. Do Prostějova posíláme pozdrav jen tak pro radost naší sestřenici Božence. Boženko, ať ti zdravíčko slouží, starosti se ti vyhýbajo a doma je pořád veselo. A když nebude, upeč něco dobrýho, postav na kafe a my už se o tu dobrou náladu postaráme. Myslí na tebe sestřenice Maruška s celou rodinou. Tož, moje milá Maruško, z celé své duše, z celého svého srdce vám rád posílám písničku, tedy pro vaši sestřenici Boženku. Vy jste si písničku nevybrala, se teď dívám. Maruško, co mě to s celou rodinou děláte? Necháte to na mě? No tak dobře, doufám, že se trefím do vašeho vkusu. Přichází Michal Tučný.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalili linku končí, ale jakým mým dobrým zvykem ještě vám zopakují dnešní středeční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Té mé dámě nějaký ten rok už je. Žádnou jinou jejího původu na Slovácku tak dlouho neokukují. Tak to byla středeční indicie, ještě bude čtvrteční, moji milí, připomínám, ta bude poslední, protože v pátek už budeme celotýdenní hádanku odtajňovat, jelikož v sobotu srdcovky vyráží na cesty. Jedeme do Uherského Hradiště, všechny vás srdečně zvu. A ještě vám připomínám, moji milí, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání, posílám písničky, jsem rád, když si i ty písničky vyberete. Ale to mě musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Pokud se vám nechce psát, můžete mi svá přání namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den, k tomu konkrétní písničku, tak to mě musíte dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stihli, jak se říká, zprodukovat a zařadit do scénáře. Tak to je pro dnešek úplně všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve čtvrtek po 9. hodině se na vás opět budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Malka. Skrásna zdravá svačina.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Evropská komise povolila Brnu použít další veřejné peníze na stavbu arény na výstavišti. Havárie přerušila dodávky vody od Ostrožské Nové Vsi po Uherský Ostroh. Základní škola na náměstí 9. května v Boskovicích má nový venkovní areál a bude polojasno, později zataženo s teplotami do 32 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Brno může z veřejných rozpočtů poslat ještě víc než miliardu korun na stavbu nové arény na výstavišti. Tento týden to schválila Evropská komise, jak potvrdil Český úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Stavba arény má být

0: na více než 6 miliard korun. Vedení Brna kvůli prodražení požádalo před začátkem letních prázdnin Evropskou komisi o navýšení veřejné podpory. Radní Petr Kratochvíl z ODS, odpovědný za celý projekt, přitom prohlásil, že to jsou poslední peníze z rozpočtu města, které bude aréna potřebovat. Hala pro kulturní a sportovní akce si podle něj na svůj další provoz vydělá sama. Několik tisíc lidí v Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi je dnes kvůli další havárii na vodovodním přivaděči bez vody. Jde už o šestou poruchu za posledního půl roku. Přes 6 kilometrů dlouhý přivaděč pochází ze 70. let a podle předpokládané životnosti měl sloužit ještě zhruba 30 let. Jak je zajištěné náhradní zásobování v obcích, popisuje ředitel slováckých vodovodů a kanalizací Lubomír Trachtulec.
1: V těch obcích jsou rozvezeny cisterny, 4 v Ostrožské Nové Vsi, 4 v Uherském Ostrohu a předpokládáme, že ta havárie bude opravena někdy do odpoledních hodin.
0: Představenstvo vodáren včera zařadilo rekonstrukci přivaděče do investičního plánu na příští rok. Náklady zatím bez projektové dokumentace odhaduje společnost na zhruba 65 milionů korun. Základní škola na náměstí 9. května v Boskovicích má za sebou první etapu proměny venkovního areálu za téměř 4 miliony korun. Děti a učitelé v něm najdou nové hřiště, rozšířené zázemí pro školní družinu a venkovní učebnu. Nový prostor pomůže škole vyřešit dlouhodobé kapacitní problémy, podotýká ředitel školy Martin Staněk.
2: Dětka z družiny teď tam chodím, vidím, jak tam skákají, mají tam větší ten prostor, můžou se víc rozběhnout. Máme 170 dětí v družině, využívají toho paní učitelky. Máme zde třeba skupinky druhého cizího jazyka, francouzština, si tam může hrát petang, ti si tam můžou víc číst, můžou si tam odpočnout.
3: Počasí.
0: Na jihu Moravě bude polojasno až jasno, odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večer a v noci čekejte déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, k tomu bude foukat mírný vítr jižních směrů, později severozápadní až západní, na frontě a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, ale biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Mezi stým 80. a stým 79. kilometrem dálnice D1 se ve směru na Prahu projíždí jedním pruhem, pracují tam silničáři. S omezením počítejte i na D2 u Lanžhota ve směru do Brna, tam probíhá cvičení policie. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Čtyři minuty po 10. hodině začíná dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno, u kterého vás vítá Sandra Silná. Čekají nás společně 2 hodiny plné písniček, které nestárnou. Přihlásí se i regionální stopař Vojta Halaš, uslyšíte babské radiárky Vykoupilové, ale také kulturní pozvánku a po 11. hodině otevřeme poradnu pro zdraví. Věřím, že s námi zůstanete, příjemné dopoledne a příjemný poslech z brněnského rozhlasového studia. A teď už kapela Olympic.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Český rozhlas Brno.
1: Je vidět a slyšet, že nás bedlivě posloucháte, protože před chvílí, před písničkou zazněl signál, který avizuje naší soutěž, protože Český rozhlas Brno 1. září oslavil 102 let a vy při té příležitosti můžete po celé září vyhrát knihu Temné letopisy moravské. No a my už máme i našeho dnešního výherce, respektive výherkyni, protože se dovolala paní Eliška z Brna. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Paní Eliško, jak se dneska máte? Při dnešku, při středě, takhle 9. září.
2: No, vyhrála jsem knížku tak dobře.
1: To je výborné. A vy určitě víte, protože já od vás vím, že posloucháte pravidelně, že jste naší věrnou posluchačkou a dalo by se říct, s Českým rozhlasem Brno vstáváte i uléháte, jak jste mi říkala.
2: Ano.
1: My se všech posluchačů ptáme, a to určitě víte, co byste vzkázala blízkým nebo světu, až vám bude 102 let, tak... Povídejte.
2: No tak především bych se toho docela ráda dočkala, ale aby byl svět lepší, aby zavládl mír a aby prostě lidi mezi sebou se domluvili a rozuměli si a měli se rádi, protože život stojí za to. I bez válek a bez všelijakých hádanic a závistí a tak dále.
1: To je krásné přání. Řekněte mi ještě, co vás ve vašem okolí, třeba protože vy jste z Lískovce, co vás tak ve vašem okolí těší? Co by bylo takového hezkého, co byste ráda vyzdvihla třeba, kromě toho, že jste dnes vyhrála tu knížku?
2: No tak rozhodně výhled na Brno.
1: Bydlíte vysoko? Bydlíte tam v některém z těch panelových domů?
2: Ano, vidím celé Brno pod sebou.
1: A vidíte i přírodu trošku, nebo spíš ty okolní domy?
2: Ano, ano, já mám to na dvě strany, takže z jedné strany vidím celé Brno a na druhou stranu mám les a zahrady.
1: A máte třeba ráda i takhle procházky, projít se někde tam takhle do lesa na zahrádku nebo někde
2: no, po Lískovci? No, moc ráda, ale mám teď problémy se zády, takže je to trošku horší.
1: No dobře, tak vám každopádně přeju, ať vám ta knížka dnes udělá radost. My jsme se už domluvili na předání i na věnování, které bude tedy pro vás, pro paní Elišku, a věřím, že nás budete dál poslouchat a přeju vám krásný den.
2: Určitě, a já vám přeji moc a moc krásných pořadů i nadále. Mějte se moc hezky, buďte všichni zdraví a buďte stále takoví, jací jste.
1: Moc krát děkujeme. Krásný den, paní Eliško. Naslyšenou.
2: Taky, naschledanou.
1: To byla tedy dnešní soutěž, ale soutěžit můžete i dál. Ta šance je pořád, trvá i dnes ještě. Takže uvidíte, uslyšíte, poslouchejte výherní signál. No a za chvíli už se taky přihlásí regionální stopař Vojtěch Halaš.
3: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na základní škole Chalabalova v brněnských Kohoutovicích začali v novém školním roce s novinkou, kterou zatím v Brně nenajdete na žádné jiné škole. Obědy formou takzvaných švédských stolů. Jak tento způsob stravování funguje a jak se osvědčil po prvním týdnu, se zajel podívat náš regionální stopař Vojta Halaš. Vojto, hezké dopoledne. Jaký je princip tohoto stravování?
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne tobě i posluchačům. Děti si nově jídlo sami nabírají na talíř a mohou si poskládat podle vlastní chuti. A když dojedí, musí po sobě také uklidit. Ten princip je jednoduchý. Každý den je připravená jedna polévka, jedno hlavní jídlo, dvě nebo tři přílohy a k tomu široká nabídka ovoce a zeleniny, občas prý také dezert. Dětské fantazie se přitom meze úplně nekladou a nejde jen o to samotné jídlo. Švédské stoly mají děti vést také k větší samostatnosti. Sami se rozhodují, kolik si čeho dají. Zkouší třeba nové kombinace a zároveň se také učí zodpovědnosti, včetně toho, že po sobě uklidí a jak jsem se dozvěděl, prý téměř vymizely plné vrácené talíře. Co si děti naloží, to většinou také sní. Nejde přitom úplně o nový experiment. V České republice už podobný způsob stravování funguje zhruba na desítce škol. V Brně je ale, jak se říkala, základní škola Chalabalova zatím první a jediná. Skandinávský trend školního stravování se rozšířil ale i na další místo Jižní Moravy. Nově ho zkoušejí také ve Staré Břeclavi.
1: Vojto, já se tady trošku usmívám u mikrofonu, když jsi říkal, že si děti po sobě uklidí. Představila jsem si, jak si po sobě míjí i ty talíře, což asi tedy tak nebude, ale...
2: Ne, takhle až to není, ale třeba to v budoucnu dopadne i tak.
1: Představa je to hezká, nicméně, co má místní kuchyně tedy v nabídce třeba dnes?
2: Jako první chod je dnes hrstková polévka, hlavním jídlem je vepřová kýta na leču a k tomu si školáci mohou vybrat mezi bulgurem a bramborami, ale třeba také tofu. Nechybí ani ovocný a zeleninový bar. Já jsem se bavil s učiteli, kteří jsou spokojení i s kuchařkami, které mi přiznali, že je to o něco více práce, ale prý to zatím zvládají skvěle. No a děti to prý baví taky, baví je zkoušet si různé kombinace. No a nabídka se navíc v budoucnu nebude držet pouze té tradiční české kuchyně, jídelníček má pravidelně inspirovat různé světové kuchyně a přizpůsobovat se také nejrůznějším příležitostem. A já se přiznám, že jim teda trochu závidím, protože jsem nahlédl tady pod pokličku toho, co dneska budou mít a vypadá a voní to velmi dobře. No, dostala jsem chuť.
1: Přiznám se, že já bych si také vybrala a mám pocit, že si nás spíš vzal tedy do nějaké nově otevřené restaurace. Nicméně to byl...
2: Vypadá to tak ano.
1: To byl regionální stopař Vojtěch Halaš, který navštívil kuchyni základní školy Chalabalova v brněnských Kohoutovicích. Tak Vojto, děkujeme a třeba dobrou chuť, pokud tě tedy pozvou na oběd. Měj se hezky.
2: Tak všem dobrou chuť a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A my už se za chvíli také v kulturní pozvánce podíváme do Boskovic, a to konkrétně k tamnímu mokřadu. Že o něm ještě nevíte, no tak více uslyšíte už za chvíli.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Boskovický mokřad u cyklostezky do Mladkova se slavnostně otevře veřejnosti již tento pátek odpoledne. A já si o celé události teď budu chvíli povídat s referentkou Boskovické radnice Martinou Žižkovou. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, zdravím vás z Boskovic.
1: Lokalita Boskovického mokřadu, řekněte nám, je to místo, které město revitalizovalo, anebo je to úplně nový vodní prvek v krajině, úplně nové místo, které tam máte?
2: Náš Boskovický mokřad, který v pátek slavnostně otvíráme, není nové nebo nějaké uměle vytvořené místo. Mokřad zde vedle té cyklostezky do Mladkova vždycky byl, jen nebyl přístupný veřejnosti a to se právě letos změnilo.
1: Jaké plánujete využití mokřadu, kromě tedy zadržení vody v krajině a třeba také ochlazování okolí? Bude se v mokřadu dát třeba koupat nebo budete u něho pořádat další kulturní aktivity, jako třeba právě v pátek?
2: No, jak jste řekla, tak smyslem mokřadu je zadržovat vodu v krajině a vytvořit prostor pro rostliny a živočichy a koupat se zde nelze. Ale my jsme chtěli vytvořit místo, kde by lidé mohli posedět, projít se a kochat se krásnou přírodou. Takže plány zatím máme takové, že lidé se opravdu zde mohou projít a tím, že je to vedle cyklostezky, tak často jedou na kole, zastaví se, je tam nádherný altánek, jsou tam povalové chodníky, takže je to spíš takové místo na procházku a na strávení příjemných chvíl v přírodě.
1: Třeba i nějaká informační tabule, nebo co se dá v okolí pozorovat, něco takového. Takže i vzdělávací místo vlastně trošku.
2: Ano, protože jenom jestli bych mohla dodat, tak tam je vlastně kousek toho nového mokřadu je věnován i geologii. Je tam vytvořen nový geopark. Je takový menší, ale je tam spoustu obřích kamenů dovezených z různých koutů České republiky a budou tam i informační tabule, takže bude to mít i takovou vzdělávací funkci.
1: Výborně. Pojďme se tedy podívat ještě na ten páteční program, který jste pro návštěvníky připravili. Co tedy mohou lidé zažít, pokud se přijdou v pátek podívat?
2: Tak v pátek, protože je tam nový altán a nové ohniště, tak budou připraveny špekáčky k opékání a pro děti budou připraveny i výtvarné dílny, které vytvoří středisko volného času Boskovice a vystoupí zde také žáci ze ZUŠ Boskovice. A na místě bude i food truck s občerstvením, takže všechny srdečně zvu. Jen musím tedy dodat, že pokud bude pršet, pokud by bylo hodně nepříznivé počasí, tak by se akce nekonala, protože je to venku v přírodě, takže to bychom zrušili.
1: No každopádně,
2: ale doufám, že se konat bude.
1: Ano, zní to jako hezky strávený páteční čas, pátečního podvečera odpoledne. O slavnostním otevření mokřadu v Boskovicích u cyklostezky na Mladkov, které se uskuteční za dobrého počasí, již tento pátek 11. září od 17 hodin, jsme si povídali s Martinou Žižkovou z Boskovické radnice. Já moc děkuji za váš čas a přeji krásný den a třeba brzy opět naslyšenou.
2: Ano, také moc děkuji, mějte se krásně.
1: Díky. To byla tedy kulturní pozvánka na tento týden, na pátek, no a už za chvíli také uslyšíte Jarku Vykoupilovou a její babské rady. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno, u mikrofonu je s vámi Sandra Silná a teď kapela ABBA.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas jede.cz.

0: V 10 hodin 44 minut dospíval Jiří Schellinger na vlnách Českého rozhlasu Brno píseň Léto s tebou a my už se teď dostáváme k babským radám Jarky Vykoupilové. Lednička zdaleka není ideálním místem pro všechny druhy zeleniny. No a babské rady společně s Jarkou nám teď prozradí, proč bramborám nebo dýním prospějí spíše jiná místa.
1: Babské rady.
2: Některým druhům zeleniny se daří lépe v lednici, jiné to naopak neprospívá. Když už v lednici zeleninu uchováváte, použijte speciální přihrádku k tomu určenou. A co do lednice nepatří? Brambory a batáty jsou poměrně citlivé na nízké teploty. Zesládnou, bramborový škrob se mění na cukry a naopak při vyšších teplotách změknou a klíčí. Ideálním místem na skladování brambor je tmavý a dobře větraný sklep s teplotou do 8 stupňů Celsia. Pobyt v lednici nesvědčí ani rajčatům, která při nízkých teplotách moučnatí a přichází o svoji chuť i vůni. Podobné je to i s paprikami. A co dýně, cukety a lilky? Ani tyto zeleninové kousky nedávejte do lednice. Vyhovuje jim tmavé, dobře větrané a studené místo, kde vám vydrží i 3 měsíce. Česnek a cibule mají v lednici tendenci zgumovatět a navíc by od nich mohly načichnout ostatní potraviny. Obě zeleniny v chladničce také rády klíčí.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Dnes se lidem v Hodoníně otevře obnovené dětské městečko. Příští rok by mladí lékaři mohli získat víc peněz od státu na školící místa. Policie cvičí případné zavedení hraničních kontrol se Slovenskem a bude polojasno, později zataženo s teplotami do 32 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Dnes odpoledne se lidem v Hodoníně otevře nově postavené dětské městečko v Bažantnici. Původní areál před 5 lety zničilo tornádo. Na jeho místě stavaři postavili 13 nových dřevěných chatek a klubovnu. Autoři stavby za více než 120 milionů korun respektovali původní půdorys a inspirovali se skandinávskou architekturou. Nově se uprostřed rozkládá otevřená kruhová plocha, která prostor spojuje. K čemu bude areál sloužit, popisuje ředitel nadace Karel Komárek Family Foundation Lubor Veselý.
4: Těch 13 chatek má vlastně za cíl poskytnout zázemí dětským klubům, spolkům a organizacím, které se starají o volnočasové aktivity dětí. Zároveň v tom areálu by měli sídlit skauti, kteří se o ten areál budou spolu s městem i starat a budou ho jako udržovat.
3: Dotace na takzvaná rezidenční místa pro mladé lékaře by příští rok mohla vzrůst ze současných 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Ministerstvo zdravotnictví s tím počítá v návrhu státního rozpočtu.

0: Dotace je určená pro absolventy, kteří se školí u zkušenějších kolegů a má pomoci s nedostatkem lékařů v některých oborech. Zkrátit čekací doby na vyšetření by v budoucnu mohly i elektronické žádanky. Ty mají být povinné od poloviny příštího roku. Stovky policistů se dnes u hranice Slovenskem připravují na případné obnovení hraničních kontrol. 24-hodinové cvičení má prověřit plány, které má policie na tuto situaci připravené. Podle mluvčího policejního prezidia Josefa Bocána se zapojili také vojáci a celníci.
1: Bude nasazeno více než 600 policistů během těch 24 hodin, zejména z dotčených krajských ředitelství, které sousedí se Slovenskem, dále pak z ředitelství služby cizinecké policie a zapojí se i posily z dalších krajských ředitelství.
0: První brněnské strojírně ve Velké Býteši stouply loni tržby o čtvrtinu na více než 2,5 miliardy korun. Například produkce motorů pro bezpilotní aplikace se zvýšila více než dvojnásobně. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.
2: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až jasno, odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večer a v noci čekejte déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 29 až 32 stupňů. K tomu bude foukat mírný vítr jižních směrů, později severozápadní až západní. Na frontě a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky pak budou většinou dobré a biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte po dálnici D55 u Starého Města na 52. kilometru. Tam řidiči ve směru na Hodonín hlásí barel na vozovce. S omezením po nehodě počítejte na ulici Dukelských bojovníků ve Znojmě, stejně jako na silnici 52 u Pohořelic na sjezdu na Znojmo. A v Brně pozor v místě nehody na ulici Nad Kašnou. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Středeční dopoledne mezi 11. a 12. hodinou tradičně patří poradně pro zdraví a taky pro vás otevřeme i dnes, a to už za chvíli po písničce. Naším tématem bude léčba Parkinsonovy choroby. Podíváme se na ní z komplexního hlediska, tak zůstaňte s námi. U mikrofonu je s vámi až do 12. hodiny Sandra Silná. Příjemný poslech a krásné dopoledne.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Otevíráme poradnu pro zdraví Českého rozhlasu Brno a spolu se mnou ve studiu je dnes farmaceutka Vilma Vranová. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: A neurolog Pavel Resner. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
1: Komplexní péče o pacienty s Parkinsonovou chorobou, zapojení multidisciplinárních týmů. To bude téma pro následující necelou hodinu. A připomínám také telefonní číslo sem k nám do studia, na které můžete během vysílání volat své dotazy. 726 465 2 00. Pane doktore, co je vlastně Parkinsonova choroba nebo Parkinsonova nemoc a co se v mozku člověka při tomto onemocnění děje?
3: Parkinsonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění, což je takový učený název. Je to onemocnění, které je chronické a bohužel je progredující, stále se jakoby v čase tendenci se zhoršovat. Je to onemocnění, které z neúplně jasných příčin postihuje část mozku, kde se produkuje látka dopamin. Ten dopamin tam chybí v těch zapojeních neuronálních sítí, které regulují pohyb. A vznikají ty příznaky díky tomu, že tam chybí ten dopamin.
1: Je to onemocnění, které je třeba dědičné, pokud se objevuje v rodině, nebo není?
3: Dědičné onemocnění principiálně to není, jsou teda vzácné formy Parkinsonovy choroby, které mají genetický podklad, ale to jsou jako okrajové spíše záležitosti u mladých pacientů. A vesměs to jsou choroby, které nejsou teda v rodinách.
1: Ještě se vás zeptám takto na úvod. Věkově, koho nejčastěji postihuje Parkinsonova choroba, nebo jaké je vlastně spektrum věkově vašich pacientů?
3: Toto onemocnění vesměs onemocnění spíše starších jedinců, třeba nad 50 let, což teda, no to je takové drsné říct na starších jedinců, ale prostě jedinců nad 50 ano. let, víc nad, dejme tomu, 65 let ještě. Ale máme pacienty méně časté, kteří jsou pod 40 let věku, ale vesměs to jsou lidé vyššího věku, 60 a tak.
1: A jaké tedy bývají první příznaky, kterých si lidé třeba všimnou a kdy je potřeba už vyhledat tu odbornou pomoc? Nebo kdy za vámi vlastně lidé přichází a vy pak diagnostikujete Parkinsonovu chorobu?
3: Tak velmi často se objevuje porucha pohybu jako první zpomalení pohybu, zpomalení rozsahu pohybu nebo zmenšení rozsahu pohybu. Ti lidé mají problém v chůzi, začnou šourat kratší kroky, potom bývají celkově stuhlejší a objevuje se i třes a ten třes právě se traduje, že to je ten hlavní příznak, ale nemusí tomu tak být.
1: Třes končetin nebo
3: třes končetin. Ten třes bývá obvykle klidový, to znamená, když třeba se dívá člověk na televizi a položí ruku na gauč nebo do klína, tak se ta ruka třese, ale jakmile ji zvedne nebo uchopí nějaký předmět, tak obvykle ten třes buď to zmizí, anebo se smírní. Takže to nemusí být vlastně ten třes problém, který by vedl k nějakému zásadnímu omezení třeba některých funkcí, ale to okolí to může vnímat a může na to upozornit. Pro toho jedince obvykle jsou problémem spíš ty potíže s tou stuhlostí a zpomalením pohybu.
1: Mně ještě napadá, jestli třeba Parkinsonova choroba není zaměnitelná pro laika s roztroušenou sklerózou.
3: No,
1: ty příznaky.
3: Roztroušená skleróza je onemocnění vesměs mladších jedinců. Obvykle takový ten průměrný věk lidí s roztroušenou sklerózou bývá spíš mezi 20. a 30. rokem života, ten začátek toho onemocnění. To onemocnění má pestřejší, bych řekl, příznaky a parkinsonismus jako takový tam nebývá úplně častý.
1: Takže jak jste říkal, ten třes je vlastně takovým nejtypičtějším možná projevem a to zkrácení kroků, ta hybnost, poruchy hybnosti, tedy
3: ty poruchy hybnosti
1: choroby.
3: A ten třes právě nemusí být ani přítomen. Ale pokud je přítomen, velmi často se stává, že není spíš to okolí upozorní.
2: No jestli ano? Bych mohla, ona, já bych to možná trošičku rozlišila, že jsou, jak jste se ptala, první příznaky, kterých si pacient nebo rodina všimnou.
1: Ano.
2: Ale ony ty úplně první příznaky většinou zůstávají zastřené, že to není onemocnění, že by byl člověk z plného zdraví a jednoho dne se ráno probudil a měl Parkinsonovu chorobu.
1: Spíš je, fakt, je to plíživé.
3: Že to ano. Právě, jak je to progredientní, tak ty příznaky začínají postupně pomalinku. A právě lidé třeba vyššího věku si myslí, že to je i součást stáří.
1: Stárnutí.
3: Ale stáří není nemoc, to je prostě tato choroba v tomto případě. Samozřejmě časem se mohou přidávat další příznaky.
1: Ano, my si o tom za chvíli budeme povídat. S neurologem Pavlem Resnerem a s farmaceutkou Vilmou Vranovou si dnes povídáme o komplexní léčbě Parkinsonovy choroby. A mě už za chvíli bude zajímat, jak dnes probíhá diagnostika Parkinsonovy choroby a další související témata.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Posloucháte poradnu pro zdraví Českého rozhlasu Brno a já si dnes s farmaceutkou Vilmou Vranovou a s neurologem Pavlem Resnerem povídám o Parkinsonově chorobě. Připomínám také telefonní číslo sem k nám do studia 726 465 200, kam můžete volat své dotazy. Pane doktore, nebo možná je to otázka na vás oba. Jak dnes probíhá diagnostika Parkinsonovy choroby a lze ji odhalit včas? A co to vlastně znamená, když se ptám tedy, jestli včas znamená to, že ten člověk se vyléčí, pokud se včas Parkinsonova choroba odhalí, nebo se zpomalí nástup těch dalších a možná horších příznaků?
2: Tak Parkinsonova choroba se diagnostikuje na základě klinického stavu toho pacienta. To znamená, že tam jsou přítomny příznaky parkinsonského syndromu, stůlost, pomalení pohybu, porucha stoje, chůze, takové to nakrčené držení těla, nahrbené, krácení kroků, klidový třes, jak jsme říkali. A my děláme pacientům vyšetření CT a magnetickou rezonanci. Tam my obvykle nevidíme úplně specifické známky Parkinsonovy choroby jako takové, ale děláme to z toho důvodu, aby jsme vyloučili i jiné příčiny, i když na magnetické rezonanci některé známky mohou ukazovat, že to může být Parkinsonova choroba. A potom je důležité, že některé typy léčby skutečně zabírají. Jo, obvykle levodopa, to jsou látka, která vlastně doplní ten chybějící dopamin v mozku. My nejsme schopni podávat dopamin, my podáváme látku, ze které teprve ten dopamin v mozku vzniká, říkáme tomu, že to je prekurzor, ale máme k dispozici i jiné léky, které přímo fungují na těch receptorech dopaminových, ale pokud ta levodopa funguje, tak ta diagnóza je vysoce pravděpodobná, téměř jistá. A v případech, kdy si nejsme jisti, můžeme udělat vyšetření na nukleární medicíně, kde jsme schopni v mozku zjistit stav těch dopaminových transportních systémů a opravdu vidět, jestli tam je ta funkční porucha jako taková. Je fakt, jak byste říkala, že jestli jsme schopni to vyšetřit včas a včas něco s tím dělat. Tady si musíme uvědomit jednu věc, je to neurodegenerativní onemocnění, které nejsme v té progresi úplně, nejsme schopni prostě ho ovlivnit. To znamená, i když my nasadíme tu léčbu, tak ta choroba pokračuje dál, léky to nezastaví, nespomalí, takže pokud někdo přijde s tím, že kdyby býval byl přišel dřív, tak se nemusel dostat do nějakého těžšího stavu, že by ty léky bral dřív, tak toto úplně nefunguje. Ale to, co my víme v dnešní době, a o tom asi potom budeme i víc mluvit, je nyní známá věc, ne tak úplně jako stará věc, je to novější záležitost, že my víme, že intenzivní cvičení, intenzivní fyzický trénink může zpomalit, výrazně zpomalit progresi tohoto onemocnění. To znamená první doporučení pacientovi, jakmile my vidíme, že je zde možný parkinsonismus, Parkinsonova choroba, tak vlastně první doporučení by mělo být, aby ten pacient intenzivně cvičil. A ty léky my nasazujeme vlastně, až ty příznaky vadí a chceme ovlivnit ty příznaky symptomaticky.
1: Ano, čiže my teď úplně rozbíjíme ten mýtus o poklidném stáří, protože tímhle jste vlastně krom jiného řekl, opravdu choďte všichni ideálně, kdo můžete cvičit a cvičení jakožto podpůrný prostředek, který zabraňuje rozvoji.
2: My i víme, že intenzivní cvičení může významným způsobem ovlivnit i možnou genezi třeba i Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění, že intenzivní cvičení je nesmírně důležité.
1: Pojďme si teď možná říct krátce ještě před písničkou, jaké jsou tedy současné možnosti léčby a čeho lze pomocí léčby dosáhnout u pacientů?
2: No, my léčíme základním lékem, používáme levodopu. Levodopa je látka, která se podává v tabletách obvykle a je to látka, ze které vzniká tedy v mozku dopamin. A to je základní náš lék, který na trhu je v podstatě od druhé poloviny 60. let. Takže to je lék, se kterým jsou opravdu velké zkušenosti. No a potom máme agonisty dopaminu, to jsou látky, které v mozku působí přímo na receptorech dopaminových. Ten mozek si myslí, že to je dopamin, ale je to molekula, která se dostane na ty receptory. No a to je asi základní možnosti léčby. Mm-hmm. Pokročilých stádiích my jsme schopni třeba tu levodopu podávat i v pumpě formou injekcí, v podstatě v subkutáních, podkožních podávání nebo do žaludku, takovou hadičkou.
3: No, já bych tady do toho trošku vstoupila, trošku v rozporu se svou profesí, protože nejenom léky živ je člověk. A součástí terapie vždycky musí být zase, jako tam prostě alfa omega jsou ta režimová opatření, protože ty léky opravdu jenom zmírňují ty symptomy toho onemocnění. Ale vždycky tam musí být rehabilitace. Vždycky nesmírně důležitá je výživa. A potom jsou další opatření, která ten pacient musí dodržovat.
1: A právě režimovým opatřením při léčbě Parkinsonovy choroby se budeme věnovat už za chvíli. Po písničce posloucháte poradnu pro zdraví Českého rozhlasu Brno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Ve čtvrtek 10. září přivítáme Anu Strnadovou, spisovatelku, která nedávno vydala román o zániku obce Mušov. Jak vznikal příběh o zatopené vesnici, kterou dějiny vymazaly z mapy a nad kterou se doslova zavřela voda? Čerpala autorka z osudů své vlastní rodiny nebo ze vzpomínek pamětníků? Přijměte pozvání do literární krajiny Pálavských kopců i do historie nelehkého života v pohraničí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni

0: Český rozhlas Brno.
1: Posloucháte středeční poradnu pro zdraví dnes s neurologem Pavlem Resnerem a farmaceutkou Vilmou Vranovou. A té se právě teď zeptám, jaké jsou právě ta systémová nebo režimní opatření při léčbě Parkinsonovy choroby, o kterých jste mluvila krátce před písničkou.
2: Takže to asi úplně nejdůležitější, co tam je okamžitě zvýšit pohybovou aktivitu, 150 minut týdně minimálně intenzivního tréninku, a ono je víceméně jedno, co děláte, ale je tam potřeba aerobní trénink, je tam potřeba silový trénink, takže jestli budete tančit nebo, a tanec je myslím, že výborný zrovna pro Parkinsonovu chorobu, nebo budete jezdit na koloběžkách, nebo budete hrát ping-pong, nebo budete chodit do posilovny, zvedačinky, je prostě zapotřebí si co nejdéle udržet svalovinu, udržet si funkční svalovinu. A proto, abychom si udrželi co nejdéle funkční svalovinu, potřebujeme dostatečnou výživu. A to tam potřebujeme zejména bílkoviny. Ale tady nám nastává problém, protože to léčivo, které se užívá, ta levodopa, nám se dostává do mozku stejnými transportními mechanismy jako bílkoviny. Mm-hmm. Takže často pacienti, kteří užívají tady tenhle ten lék, dostanou informace, že by měli omezit příjem bílkovin, zejména mléčných bílkovin, protože by se jim špatně vstřebávaly ty léky.
1: Ano, my jsme tady měli ten dotaz teď v mezičase v písničce od posluchačky Zity, která se přesně na tohle ptala. Takže
2: a je to jako hodně, ona je to pravda samozřejmě, že jako tady ta léková interakce je, ale v žádném případě se to nemůže řešit tím, že pacient přestane jíst bílkoviny.
1: To by bylo kontraproduktivní.
2: To by bylo vlastně kontraproduktivní a tu progresi toho zhoršování toho stavu by to jenom urychlilo.
1: Takže jaké je doporučení, jaká je doba třeba mezi tím, když si pacient vezme ten lék a chce si třeba dát nějakou bílkovinu právě na podporu svalové hmoty, tam je nějaký časový odstup, že?
2: Je tam časový odstup, no ono se to těžko říká, protože ono to hodně záleží na tom, jak často pacient ty léky bere. Hmm. Ale dalo by se říct, že ono to berete to v pravidelných intervalech, tak tu bílkovinu vzít v mezičase. Takže pokud užíváte 4x denně, tak tam máte určitý časový odstup, tak v tom mezičase minimálně hodinový odstup by tam určitě měl být. A ještě další věc, vstřebávání těch bílkovin, aby to prostě rychleji se dostalo do těch svalů, urychlují cukry. Takže nejistý bílkoviny samotné, ale pokud si dávám vajíčka, tak si vždycky k tomu dám pečivo. Pokud si dávám jogurt, tak si k tomu přidám vločky nebo ovoce a tím vlastně urychlím vstřebání těch bílkovin. A tím pádem, když si poté třeba hodinu nebo dvě hodiny, záleží na tom, v jakém intervalu beru tu léky, vezmu tu levodopu, tak tam ta léková interakce není taková.
1: Z vašeho pohledu, ne, pardon, jestli chcete doplnit?
3: Je fakt, že ten odstup té bílkoviny nebo té stravy, to někdy se doporučuje třeba 45 minut minimálně, ale fakt je, že každý pacient to má trošku jinačí. Jo, a jsou pacienti, kterým to až tak úplně nevadí, a jsou pacienti, kteří jsou opravdu velice citliví. Jo. A to potom skutečně může být nepříjemné. A hlavně pak je nepříjemné, pokud ten člověk někdy jí tu bílkovinu, někdy ne, tak potom může být ten stav měnlivý, každý den třeba trochu jinačí, a to se potom špatně i kompenzuje. Pak se zjistí, že to tam toto hraje roli, ale obvykle ta 3/4 hodina stačí.
2: Ono by bylo vlastně ideální, když by pacient, ale to mě teď jako, my se známe a tykáme,
1: ano,
2: si, takže si budeme týkat i teď. Takže ideální by bylo, aby pacient měl dobře nastavený jídelníček s dostatečným množství bílkovin a ten lékař mu vlastně potom na to natitruje množství té potřebné levodopy. Bylo by to ideální.
3: Tak v podstatě tak i postupujeme, protože ptáme se, kolik ten člověk třeba vstává, podle toho naplánujeme i jak snídá, protože obvykle ty lidi, ti pacienti měli by vzít ten lék vlastně hned, tím pádem potom, když se budou umývat, sprchovat, čistit zuby, oblíkat, tak tam je ten odstup potom k té snídani, totéž vlastně ten oběd se tam taky do toho vmezeří. Takže to se opravdu, ta souhra těch léků a toho jídla, tak to plánuje. Špatné je, že toto se potom ne vždy úplně ideálně dodržuje. Prostě život je pestrý a vyrazíme do města a ne vždy budeme jíst přesně v danou hodinu podle nějakých stopek a budíků, že jo.
1: S neurologem Pavlem Resnerem a s farmaceutkou Vilmou Vranovou si dnes v poradně pro zdraví povídáme o komplexní léčbě Parkinsonovy choroby, no a k tématu se vrátíme opět za chvilenku.

jak už tolikrát. Zase slyším schlanej vítr vát,

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes se věnujeme komplexní léčbě Parkinsonovy choroby a povídáme si s neurologem Pavlem Resnerem a s farmaceutkou Vilmou Vranovou. A protože to naše téma tedy je podívat se na něj z komplexního pohledu, tak já se vás teď zeptám, co ještě dalšího je potřeba kromě tedy pohybu, cvičení, užívání léku při léčbě Parkinsonovy choroby, co ještě dalšího pacienti potřebují vědět, znát a dodržovat také?
2: Myslím, že ten pohled komplexní péče vlastně zahrnuje jak péči právě ten pohyb, cvičení, o kterém jsme mluvili, ale třeba i pacienti, na to se trochu zapomíná, mají mnohdy problém s řečí. To znamená, je důležitá i péče o řečová terapie. Důležitá je péče o správnou nutrici, správnou výživu. Důležité je samozřejmě, aby také pacienti dostatečně dobře spali, aby ty léky brali tak, jak my doporučujeme. My se právě snažíme o tento komplexní přístup v rámci práce Národního centra ošetřovatelství a na lékařských oborů, kde se snažíme vzdělávat právě ty obory, jako je fyzioterapeuti, ošetřovatelský personál, sestry, nutriční terapeuty, ergoterapeuty a logopedy. A vzděláváme je právě, aby hlouběji znali problematiku Parkinsonovy choroby a také a hlavně teda, aby byli schopni potom i spolu komunikovat mezi sebou a komplexně nebo skupinově, nebo týmově prostě pracovat a týmově pracovat i s lékaři. My máme na naší neurologické klinice ve fakultní nemocnice u svaté, a mluvíme tady o regionu Brna, tak je u nás Centrum pro léčbu abnormních pohybů a parkinsonismu a právě je důležité, aby tato léčba, která je nesmírně moderní a náročná i vlastně i konec konců finančně, byla kládá společnost velké finance na farmakoterapii, tak aby tato léčba měla ještě větší efekt, tak je právě důležité zapojení i těch dalších oborů. A je také důležité, aby pacienti znali tu svoji chorobu, věděli, že je důležité tyto všechny věci dělat, aby věděli, že není důležité jenom zobat tablety, ale že je důležité i ty věci kolem. A my budujeme i webové stránky projektu PARK v rámci toho Národního centra ošetřovatelství a nelékařských oborů. Ty webové stránky parkinson.nco.nzo. A pacienti a pečující se tam mohou podívat a hlavně tam mají spoustu výukových videí, spoustu materiálů a my pořádáme i workshopy a kulaté stoly, besedy a chceme, aby právě pacienti se i mohli takto zapojovat, aby jsme měli i tu návaznost mezi těmi obory a třeba i pacientskými organizacemi, které jsou také nesmírně důležité, které pomáhají pacientům se zorientovat v dané situaci. A v tom našem webu je i mapa specialistů, kteří jsou hlouběji vzděláváni v této problematice, až jsou tam na ně kontakty a pacienti, pokud mají indikovanou tu danou péči od svých lékařů nebo i dalších terapeutů, mohou si tam najít v rámci svého regionu. My bohužel nemáme těch specialistů ještě tolik, takto prošlých tímto vzděláváním, ale snažíme se zaplňovat tu mapu víc a víc a doufáme, že v rámci celé republiky toto se podaří i tím, že zapojíme do toho samozřejmě v rámci celé republiky ta hlavní pracoviště, která v tomto jsou jaksi činná.
1: Ano, pojďme ještě k té výživě možná, protože my jsme tady mluvili o potřebě tedy příjmu bílkovin z hlediska stavby svalů, ale jsou nějaké třeba potraviny, které by naopak lidé s Parkinsonovou chorobou měli ze stravy vyloučit, něco, co výrazně třeba poškozuje ten zdravotní stav, nebo naopak na co dát pozor a co ještě doplňovat přednostně?
3: Něco, co by parkinsonici neměli jako specifického, to nic takového není. Samozřejmě, že je dobré, aby člověk se stravoval tak, aby to byl celkově to tělo nějakým způsobem podporovalo, takže nějaké ty vysoce zpracované průmyslové potraviny, nějaké polévky se sáčku a tak dále, tak to nepomáhá nikomu, takže ani parkinsonikům, ale jinak není tam nic, co by ten pacient vyloženě neměl. Co by naopak jako tu chorobu vyléčilo, tak ani bohužel, ani žádná potravina, ani doplněk stravy takový neexistuje. Ale zase člověk potřebuje velké množství těch vitaminů, které má, ale zase je potřeba, aby ty vitaminy byly spíš součástí té stravy. Ale co bych doporučila, pokud už je problém s výživou, multivitamíny ne, ale pokud je problém s výživou, existují tekutá, vysoce koncentrovaná výživa, buď je to v lahvičkách nebo v krabičkách, a tam jsou i ty vitaminy, i všechny látky, takže ty bych doporučila.
2: To je doména nutričních terapeutů.
3: Ale to je doména nutričních terapeutů.
1: Ano. S Vilmou Vranovou a Pavlem Resnerem si dnes povídáme o komplexní léčbě Parkinsonovy choroby. Ještě nám pár minut zbývá, a tak se k tématu za chvilenku vrátíme.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Komplexní léčba Parkinsonovy choroby je dnes naším tématem a já už mám úplně poslední a závěrečnou otázku pro mé hosty Pavla Resnera a Vilmu Vranovou. A to je, jaké poselství byste na závěr vzkázali lidem, kteří se právě dozvěděli svou diagnózu, tedy diagnózu Parkinsonovy choroby?
2: Já začnu jako farmaceut, protože tady zatím jsem se nijak neuplatňovala vzhledem k tomu, že opravdu tady jsou důležitá ta režimová opatření. Ale jako farmaceut bych chtěla primárně říct, že pokud budete užívat léky, tak u Parkinsonovy choroby není možné to udělat tak, že vezmete léky, které máte předepsané a všechny za ten den je spolknete ráno. To v žádném případě. Takže dodržovat ty intervaly u toho Parkinsona je to fakt důležitá věc. Pokud zapomenete si vzít lék, tak nezdvojovat tu další dávku. Bylo by vám špatně. A poslouchejte svého lékaře a to, co vám řekne lékař, tak to se právě dozvíte.
1: Ano.
3: No a ještě jednou vlastně chci připomenout, že musíme vědět, nebo chceme, aby se vědělo, že je důležité cvičit, dobře jíst, dobře spát. A co se týče toho cvičení, tak opravdu my třeba máme cvičení pro parkinsoniky, které můžou vypadat poměrně zvláštně, že to dělají parkinsonici, jezdí na koloběžkách, jsou na kruhovém tréninku, v posilovně, chodí na parkour, dokonce část pacientů chodí do kondičního boxu pro parkinsoniky, což je taková zvláštnost, intenzivní trénink, samozřejmě to není kontaktní. Ping-pong hrají pacienti, stolní tenis. Máme mezi našimi pacienty paní, která byla na mistrovství světa v parkinsonské olympiádě, byla třetí. A přiznejme si, ona kdyby neměla Parkinsonovu chorobu, tak by stolní tenis nikdy takto nehrála. A spousta těch pacientů i ve světě, kdyby neměli tu chorobu, tak by vlastně se nedávali na tu cestu toho aktivního života. Ale to samozřejmě ta zpráva Parkinsonova choroba je špatná zpráva pro každého, ale můžeme s tím takto bojovat a přejít do té ofenzivy v tom aktivním životě a v tom životě mnoho věcí dokázat a mnoho věcí udělat.
2: A spousta rad a tipů je právě na těch stránkách Národního centra ošetřovatelství Parkinson-NCONZO, kde jsou výuková videa i třeba těch koloběžek, kde jsou kontakty, kde můžete cvičit, kde se můžete u nutričních terapeutů poradit, jak si sestavit jídelníček, kde najít logopeda, který vám pomůže třeba se správnou výslovností, aby vám bylo rozumět a vy si mohli běžně nakupovat.
3: A i kontakty
2: není to konec života.
3: Pacientské organizace, které jsou v tomto velice aktivní a v těch svých regionech se můžete toho účastnit, tohoto života, těchto pacientských organizací, které jsou nezastupitelné.
1: Já jsem moc ráda, že to tady na závěr našeho dnešního vysílání zaznělo. S našimi hosty, neurologem Pavlem Resnerem z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a farmaceutkou Vilmou Vranovou z farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jsme si dnes povídali o komplexním přístupu při léčbě Parkinsonovy choroby. A já vám oběma děkuji za čas, který jste věnovali posluchačům a za zodpovězení všech dotazů a snad brzy opět naslyšenou.
3: Děkujeme,
2: nashledanou.
1: A vám, naši milí posluchači, ještě připomínám, že se k poslechu nejenom dnešní poradny pro zdraví můžete vrátit, a to prostřednictvím webových stránek brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Příjemný poslech našich dalších pořadů, stejně tak jako požehnaný den a pevné zdraví, vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje a pro tuto chvíli se loučí Sandra Silná. Brzy opět naslyšenou.
4: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
5: V noci se mi zdá sen. Vycházím zadními dveřmi na zahradu a pak se s mámou, která je ale v reálném životě už 3 roky po smrti,

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Sucho poznamenalo houbařskou sezónu na jihu Moravy. Vyhlídky na zlepšení zatím nejsou. ČES získal povolení k použití jaderného paliva od americké firmy Westinghouse. Brnostřed chce do měsíce zprovoznit poslední kavárnu na náplavce u řeky Svratky. A odpoledne čekáme polojasno až oblačno, později zataženo a teploty do 32 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne, při jejich poslechu přeje David Hasman. Šance na dobrý houbarský úlovek je na jižní Moravě v těchto dnech nejmenší z celé republiky. Vyplývá to z mapy pravděpodobnosti růstu hub, kterou tento týden vydal Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s odborníky z České mykologické společnosti. Důvodem je dlouhodobé sucho. Nejhorší je situace na jihovýchod od Brna a Českomoravské vrchovině, potvrzuje Jan Beťák z houbarské poradny Moravského zemského muzea v Brně.
4: Jižní Morava je na tom extrémně špatně. Srážky, které přišly v průběhu posledních týdnů, byly zase spíš lokální nebo se jako vyhnuli té jižní Moravě, případně i západní Moravě, kde je to katastrofální. Na tom dřevě tu a tam něco vyroste, ale ty klasické mykorýzní houby, jako známe, hřiby, holubinky, čirůvky a tak dál, tak to je velice špatné.
2: Podle mykologů se hlavní houbařská sezóna vlivem změny klimatu posouvá do pozdního podzimu. Jaderná elektrárna Temelín bude moct nově používat palivo od americké společnosti Westinghouse. Společnost ČES oznámila, že to povolil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Elektrárna teď využívá palivo od ruské státní firmy Tvel. Poprvé by se americké palivo mělo použít na konci letošního roku. Do budoucna má Temelín odebírat palivo i od Francouzů. Chce se tak zbavit závislosti na jediném dodavateli. Přechod na nové palivo plánuje i jaderná elektrárna v Dukovanech. Bývalý dobrovolný strážce Národního parku Jiří Lobotka nenese vinu za založení požáru v Českém Švýcarsku. Pražský vrchní soud pravomocně potvrdil lednový verdikt nižšího soudu. Lobotka měl podle obžaloby před 4 lety založit v Národním parku největší lesní požár v historii Česka. Podle soudů se jeho vina nepodařila prokázat, přestože se k činu původně 2x přiznal. Svou výpověď ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léků.

0: Městská část Brno-Střed vybrala nájemce hlavní kavárny na náplavce u haly Rondo. Radní vybírali mezi 7 uchazeči. Vítěz v ní chce mimo jiné prodávat lokální potraviny i čerstvé ryby. Kavárna u řeky Svratky má mít celoroční provoz, který zahájí na přelomu září a října. Náplavku loni otevřel magistrát. Prostory kavárny ale neskolaudoval jako gastronomický provoz. Radnice Brno-Střed proto musela budovu přestavět. Doplňuje jí mluvčí Michal Šťastný.
1: V horním patře vznikne prostor s kapacitou 60 hostů a navazující terasa pro dalších 50 hostů. Ve spodním patře pak vznikne bar s výčepem. Obě patra propojí vnitřní schodiště a venkovní výtah pro handicapované.
2: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme polojasno až oblačno, později postupně zataženo. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 počítejte s pomalým provozem. Do omezení ke sjezdu na Bratislavu je to asi na 25 minut. Šťastné cesty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Pěkný den, přátelé, zdraví vás Jiřina Ostrá. V úvodu Moravy krásné země vás pozdravila Polkou Pavla Zemánka a Bronislavy Jungové u nás i Bílovčanka. No tak musím říct, že u nás je celkem fajn. Věřím tedy, že tuto atmosféru přeneseme prostřednictvím písniček i k vám domů. Nyní se podívám, kdo má svátek. U nás jsou to Daniely, na Slovensku Martiny, tak přeji vše nej. No, stejně jako kapelníkovi mistřiňanky Františkovi Pavlušovi. Dnes má narozeniny, tak ať se daří. A určitě budete přát, děkovat, pozdravovat i vy. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Moravanka.

0: Tak to byla písnička Jožulky u Hrad 2 na Hrázce. No ale teď už tady mám první telefonáty. Paní Eva Mokrušová z Čejkovic se dnes dovolala jako první. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím v Českém rozhlase i všechny posluchače. A dneska má narozeniny můj strejda, pan Zdenek Habarta z Uherského Ostrohu. Tak bychom mu chtěli popřát, celá rodina, hodně zdravíčka, štěstí, lásky. Je po operaci kyčelního kloubu, tak ať mu to dobře běhá. A prostě všechno to nej mu přejeme. Mm-hmm. A dále pak bych ještě měla zítra, 10. bude mít narozeniny moje sestřička Jaruška Fialová z Bohuslavic u Kyjova. Takže taky chci popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, ať se mám moc dobře. A ještě jednoho, 11. září má narozeniny náš švagr Peťa Marada ze Šlapanic, takže mu přejeme taky hlavně to zdraví a hodně lásky, štěstí. A tomu přejí Eva a Joža z Čejkovic a určitě celá rodina.
0: Ano, tak to bylo a do třetice vám všeho dobrého, no, paní Evo.
1: Dobrý, ano, máme tak to teď naskládaný po sobě.
0: Dostanou i pěknou písničku. Naschledanou.
1: Ano, moc vám děkuji. Naschledanou.
0: No a v Brumově Bylnici čeká u telefonu paní Pavelková. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás v rozhlase a také všechny diváky ze slunečného Brumova. Strašně je tady horko. Tento týden slaví svátek Marušky a některá to slaví, už to slavila včera a některá to bude slavit jako v sobotu. Tak bych jim chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky, boží požehnání. A jsou to Maruška Vasulíková, Maruška Hořáková, Marie Zábelová z Bělnice a Marie Lisáková. A přání se připojí jako k Marušce Lisákové i celý bývalý soubor Trávnica. Mm-hmm. A hlavně, aby jich neboleli nohy, protože nás všechny bolí a nohy. Jako. A hlavně, hodně to zdraví a aby už nám trošku zapršalo, nebo tady už neprší
0: tak
2: strašně.
0: Tak paní
2: růd.
0: Pavelková, říkáte, dnes je u vás horko, no možná, že zítra už budete říkat, dnes je tady zima, protože má nastat nějaký ten teplotní zlom. No uvidíme, tady je také tedy horko, musím říct, v Brně, ale každopádně zahřála jste ještě Marušky, byli čtyři. Dobrý, tak jo.
2: Ano, ano. Hezký
0: den. Na shledanou. No a připravena je Daniela Magálová.

0: No a za doprovodu Grande Moravia Ladislava Pavluše lidové zpívali Daniela Magálová, ta má dnes svátek, tak všechno dobré. No ale svátek mají i další milé posluchačky, které se k nám dovolali, protože na telefonech mám zrovna dvě Marie. Tak napředávám slovo paní Marušce Přikrylové z Vyškova. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Včera oslavil 77. narozeniny můj manžel Ladislav Přikryl, tak já za sebe i za naše tři děti mu přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.
0: No tak. Ano, tak vašeho manžela Ladislava, možná, že mu říkáte Laďo, Ladíku,
1: ano.
0: Čekají samé šťastné roky života, protože ta 77, dvě sedmičky, samé štěstí přinášejí do života. No tak si užívejte společně,
1: ráda.
0: No jasně, tak jo, tak hezké dny a vám všechno
1: vám
0: dobré
1: taky.
0: K tomu sobotnímu
1: ano.
0: svátku. Nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A teď už paní Marie ze Slopného. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, paní Ostra, já zdravím vás, Cukového mistra, všechny posluchače. Jak jste naznačila, v sobotu mají svátek Marie. A já bych tu písničku chtěla věnovat mojí tetě, paní Marii Šuráňové, do Čejkovic u Znojma, její pravnučce Danielce, Marie Michalčíkovej do Brčnova, všem Mariím ze Slopného bych chtěla popřát taky hodně zdraví, štěstí, spokojenosti Božího požehnání a všem přeji zdraví, zdraví a jenom zdraví. Vám děkuji za písničku a písnička ať potěší taky vás.
0: Takže děkujeme.
2: Protože 12. se určitě nedovolám.
0: No to ne, to budete paní Marie slavit svátek taky toho 12. Takže všechno dobré i vám. Naschledanou.
2: Děkuji vám moc,
0: naschledanou. No a dnes slaví krásné 89. narozeniny paní Jiřinka Martikánová z Brna a přání naše milovaná maminko a babičko, k tvým narozeninám ti ze srdce přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a Božího požehnání. Děkujeme ti za všechnu tvoji lásku, péči a za to, že jsi vždy byla a stále jsi naší oporou. Máme tě moc rádi. Dcera Mirka s manželem Tomášem a vnoučata Klára a Tomáš, no a Podhoranka pak přidává laskavý Valčík.
3: Český rozhlas Brno.

0: krásný, přímo laskavý valčík dozněl. Byl to valčík Václava Maňase mladšího a Stanislava Pěnčíka. No a teď už mám na telefonech dva milé pány, takže napřed slovo má pan Karel. Dobrý den.
1: Dobrý den. Co to já, ano?
0: No jste to vy, pane Karle, pakliže to není nějak někdo jiný, ale měl byste to být vy, tak jo, co máte na srdci?
1: Dobrý den, paní Ostrá. 12. mají svátek Marie. Já bych chtěl popřát mojí sestře, paní Marie Jahodové do Uherského Brodu, která je na lůžku leží a chtěl bych jí popřát hodně zdraví, štěstí a pohodu a boží požehnání a pak kamarádce paní Marušce Baránkové, která už je po operaci už běhá po ulici jak za mlada, taky písničku, taky přeju hodně zdraví, štěstí a pohodu a do Pitína bych chtěl popřát paní Mařence Soukaných, také hodně zdraví, štěstí a pohodu. Paní Ostrá, toto je všechno, děkuju vám moc.
0: No ano, a ještě to nekončí, protože ještě tady čeká písnička, pane Karle, na ty vaše milé Mařenky. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou, pane Františku Urbánku. Tak, teď už vy. Dobrý den.
2: Jsou za tím, tak je to dobrý. Zdravím vás, paní Jiřinko, a chtěl bych poslat písničku. V těchto dnech se dožívá 80 let pan Václav Nečas, ze Šidvoříc, tak Václavě, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a zdravíčka ti přijal Urbánkovi a ať ta bročka nějaká něco trefí sem tam. Jo, a hlavně to zdravíčko ti přijou.
0: Dobrý.
2: A dále jsou Marušky, že jo, tak paní Marušce Uhrové do Lanžota, paní Marušce Žemlové do Vysočinu, jo, paní Borkovcové Marušce do Kostelce u Kyjova, a paní Marušce Kristové do Kyjova a paní Marušce Baránkové do Bojkovic. Všem přejeme hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčko a pěkně si to oslavte. Manželce pro potěšení a všem křepickým Maruškám a je to všecko, paní Jiřínko.
0: Výborně, naschledanou, pane Františku. Nasled. No a toto přání patří panu Ivanovi Dolákovi z Tvrdonic. Ivan Dolák 80 let slaví. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí do Tvrdonic, co člověk může mít víc. Snad ještě pohodu zaslouženém důchodu a dobrou náladu. Zajdi si na ryby a ať ti nic nechybí. To přeje sestra Boženka, Božena z Němčiček a ještě je tady napsáno, že oba pocházejí ze Staroviček a ještě je tady prosba o písničku Stavěli tesaři, no tak pane Ivane Doláku, tu zahrají někdy večer v písničkách ze srdce. Teď to bude Slavonická, podání Moravské osmi.
3: Český rozhlas Brno.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: No ale teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou, telefonní číslo 726 46 520 0. No ale mám tady další dva telefonáty. Ze Svatobořic Mistřína se k nám dovolala paní Anna. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostrá. Já zdravím všechny pracovníci v rozhlase a taky všechny posluchače. No a mám dneska přání. V naší rodině bychom začátek září mohli slavit obden, ale to bychom asi ani nepřežili. Tak vezmu první ty svátky, ty jména. Takže 2. září měla svátek Adelka, to je moje neteř. Pak 5. můj synovec a kmotřenec Boris. Pak je to moje vnučka Reginka 7. září. No a dneska 9. září, to je to hlavní, proč volám, protože se dneska dožívá 87 let můj drahý švagr Jenda Adamec z Mistřína. Na svůj věk je to štramák. Spolu opečováváme vinohrady. Už jsme dneska začali s vinobraním. Je velmi šikovný. Na svůj věk opravdu zvládá všecko. Dobrý vinař a ještě lepší kuchař, protože umí navařit pro celou rodinu takové speciality, že by mohli jít aj do nějaké soutěže. No a ještě když těch Marušek bude, takže to mám. V rodině máme Marušku Němčanskou, Marušku Zahradničkovou, pak z mojich kamarádek je to Maruška Kelnerová, Maruška Vašičková, Maruška Kašná z Rezedek a ze Šardic mám kamošky Marušku Hromádkovou, Marušku Karlíkovou a vlastnice moje Maruška Ištvánková.
2: No, a teď to zhrneme, paní Anno, všem těm Maruškám, ano, které znáte.
3: Všem těm oslavencům od začátku, od té Adelky až po ty Marušky přeji, ať jsou zdraví, šťastní, milovaní, ať je baví svět, ať se jim s božím požehnáním všecko daří. A ty Marušky, ať to pěkně oslaví tak sobotu na Zlaté sobotě v Žarošicích.
2: Dobře, paní Anno.
3: Děkuji vám, děkuji za písničku.
2: Nashledanou, někdy zase nashledanou.
3: Moje srdečné přání. Tak bylo to dlouhé, promiňte.
2: Nashledanou, už se rozloučíme.
3: Děkuji moc krát, děkuji.
2: Na tom druhém telefonu už čeká pan Karel z Moravského Krumlova. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Ostrá, děkuji vám za prostor. Já bych chtěl jenom dneska popřát Danielám. Z Moravanky má svátek Daniela Magálová. Na Moravance jsme vyrůstali celý život, tak ji přeju hodně zdraví. Ať jí to slouží jako na šlágru a takhle v životě. A nedávno měla taky kulaté narozeniny.
2: Mm-hmm, jasně. Takže to je přání pro Danielu Magálovou, která nám
4: jasně,
2: už
4: ano.
2: Dnes
4: narozeninám, tak svátku.
2: Ano, ta už nám dneska zaspívala.
4: Ano, jasně,
2: pak když jste poslouchal, tak všichni víme.
4: Ano, poslouchám každý den.
2: Výborně, takže to děkujeme, pane Karle, za vaši přízeň.
4: Vám taky hodně zdraví a pevný nervy.
2: Děkuji moc, nashledanou.
4: Mějte se pěkně, nashledanou.
2: No a k dnešním 50. narozeninám Martině Šebestové z Kolobou Klobouk u Brna. Všechno nejlepší, pevné zdraví, mnoho lásky a ještě hodně radostných dnů v kruhu rodinném. To ze srdce přejí partner Ivo a dcera Charlotte. Máme tě moc rádi a děkujeme za vše, co pro nás děláš. Tak končí přání. No a Zlaťulka přidává družstevní pole.

0: Tak to jsme se po očku dívali. Byla to písnička Květy černé a Květy černé než porové hrála Zlatulka. No a už tedy mezi nás zvu paní Božku. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou přeju všem krásný den do krásného pořadu. Chtěla bych popřát své švagrové, paní Jarce Horákové z Buchlovic, která se zítra 10. září dožívá krásných 70. narozenin. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně hodně zdravíčka. Takže jí to přeje švagrová Božka s celou rodinou.
0: Mm-hmm. Tak jo, paní Božko, hezký den vám přeji. Nashledanou.
1: Děkuju.
0: Nashledanou. No a teď už Dalibor Kozmík. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Anastáze, zdravím vás, všechny posluchače Moravy krásné země. Dovolte mi, abych se připojil i já do fronty gratulantů a popřál všechno nejlepší k dnešním narozeninám Frantovi Pavlušovi, kapelníkovi Mistrňanky. Přeji mu hlavně hodně zdravíčka, štěstí, dobré nálady, veselou mysl a poslušné muzikanty.
0: No tak vy máte s muzikantama zkušenost, pane Dalibore, že jo? Tak co si budeme povídat? Dobré. No zrovna písničku tedy od vás nemám tady, ale zrovna je na řadě Mistřiňanka, tak to
2: no,
0: jste
2: tak
0: se strefil. Přesně tak. Tak jo, tak se mějte hezky a ať se daří. Nashledanou.
2: Pěkný den, nashledanou.
0: Nashledanou. No a tady čtu, prosím o zahrání našemu šéfovi, Františkovi Pavlušovi z Milotic. Dnes slaví narozeniny. Tak tiše jako sen přišel tvých narozenin den. Žij si blaze v plném zdraví, užívej toho, co tě baví, ať splní se ti nejtajnější přání. No a tomu přejí zaměstnanci Nuby Dubňany. A teď už slíbená Mistřiňanka.

0: No a my jsme si veselo zaspívali s mistříňankou při písnice Zdeňka Baťky, co je to za muziku, a byla to jasně mistříňanka, jejíž kapelník dnes slaví narozeniny. No ale teď už je na řadě pan Mirek. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jedno, paní hosté. Já bych chtěl popřát sestře Marii Haráskové z Nového Města svátku, potom švagrové Marii Čechové ze Skorotic, kamarádce Marii Hájkové z Černíra a sestřenici Marii Kukulové z Brna. Hlavně zdravíčko, všecko nejlepší, ať se mají dobře, ať se jim všecko splní, co si přejí. Mm-hmm. Moc vám děkuji.
0: Tak to bylo další pěkné přání. Naschledanou, pane Mirku. No a volala mě ještě jedna milá posluchačka, která nechtěla do vysílání, ale bohužel už jsme si nestačili říct, co vlastně chtěla, ale vím, že se jmenuje Marie, tak alespoň takto jí přeji všechno dobré k jejímu sobotnímu svátku. No a připraveno je vinčování pro maminku a babičku, paní Boženu Koktavou z Brumova, která dnes slaví 80. narozeniny. Milá maminko, milá babičko, přejeme ti, ať je dnešní den plný radosti, úsměvů a krásných chvil. Ať splní se ti všechna přání a každý další rok ti přinese jen to nejlepší, zdraví, štěstí, lásku a spokojenost. Manžel Mirek a děti Míla, Luboš a Katka s rodinami. Tak a písničku tu nám zahraje Stříbrňanka. Ej, košteru, košterečku.
2: Český rozhlas Brno.

To byla písnička v podání Stříbrňanky, písnička Jiřího Brády a Marie Kolomazníkové. Ej, košteru, košterečku. Ale ještě tady mám milé přání k 80. narozeninám pro paní Janu Krškovou, která žije v Novosedlech. Milá maminko, svému životnímu jubileu ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, štěstí a do dalších let hodně sil a veselých chvil. Za všechno ti moc děkujeme a na tvé zdraví připijeme a veselou písničku si zaspíváme. Máme tě moc rádi. Za celou rodinu blahopřejí syn Petr a dcera Lenka s rodinami. A ještě tady mám na studiovém mailu jedno přání vidím, takže dnes slaví narozeniny František Pavluš. Všechno nejlepší k narozeninám mu přeje Zdeněk Kučera z Hřibínova újezdu u Luhačovic. No a gratulant také blahopřeje, přeje všechno nejlepší k svátku Danielce Magálové a už další písnička.

0: Tak to byla poslední písnička polední části Moravy krásné země. Byl to valčík Karola Porubského Pít vínko bílé. No a my jsme si vypili vínko bílé se starobrněnskou dvanáctkou. No a pohled na hodiny mě říká, že se budeme loučit. Je 12 hodin 54 minut. Morava krásná zem, její polední část tedy končí. Jako obvykle se neloučíme na dlouho. Krátce po 18. hodině vás opět pozdravím. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr Lucerna Antonína Žváčka v podání Vlkošáků.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 13 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Bučovice plánují stavbu sportovní haly, chystají výběr stavební firmy. Havárie vodovodního přivaděče přerušila dodávky vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi. Policie hledá seniora ze Svitavska, včera nedorazil domů. A odpoledne čekáme polojasno až oblačno, později zataženo a teploty do 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Bučovice pokračují v přípravách na stavbu nové sportovní haly v sousedství školského areálu. Minulý týden zastupitelé schválili zahájení přípravy výběrového řízení na firmu, která halu postaví. Takto připravené projekty totiž mají větší šanci na získání dotace z Národní sportovní agentury. Město o ně chce požádat letos v prosinci.
5: Pokud město dotací získá, mohla by hala stát za 3 roky. Hrát se v ní mají především míčové hry jako volejbal, florbal, basketbal, házená a futsal. V dopoledních hodinách bude sloužit školám, odpoledne k tréninkům místních oddílů a také k pořádání sportovních a komunitních akcí. Kromě samotné hrací plochy budou součástí haly taky šatny pro sportovce, sociální zázemí pro návštěvníky a tribuna s 300 sedadly. Z Bučovic Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
3: Několik tisíc lidí v Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi je dnes kvůli havárii na vodovodním přivaděči bez vody. Přes 6 kilometrů dlouhé potrubí pochází ze 70. let. Letos jde už o 6. poruchu. Zavřené jsou školy, restaurace nebo ordinace lékařů.
6: My máme studňu, no ale to pro takový, co to nemají, tak já si myslím, že problém je a veliký.
7: Říká obyvatelka Ostrožské Nové Vsi Zdenka Tomaštíková. Uzavřená tam zůstala například restaurace Uracka, potvrzuje její provozní Martina Háblová.
8: Ani se nestačilo vlastně rozvařit nic, protože prostě voda najednou nebyla, no. Tak proto musíme mít zavřeno.
9: Ta komplikace je opravdu velká, nejhorší je na tom, že vlastně do měsíce je ta havárie po třetí.
7: Přidává se starostka obce Jaroslava Bedřichová ze strany Svobodní. Podle ředitele společnosti Slovácké vodárny a kanalizace Lubomíra Trachtulce by rekonstrukce poruchového vodovodního řadu měla začít v příštím roce. Dnešní havárii by vodaři měli odstranit do odpoledních hodin. Michal Sladký, Český rozhlas.
3: Policisté od dnešní noci pátrají po 73-letém Miroslavu Zemánkovi ze Svitavska. Muž včera kolem 15. hodiny odpoledne odjel na elektrokole ze Svojanova u Moravské Třebové do obce Linhartice, kde bydlí, už ale nedorazil. Obce jsou od sebe vzdálené asi 35 kilometrů. Pohřešovaný je asi 170 cm vysoký, má zelené oči a knír. Na sobě měl červenou vestu, černé kalhoty a červené boty. Muž u sebe nemá telefon ani léky, které by měl užívat. Do pátrání se zapojil i policejní vrtulník. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte prosím na linku 158.
0: Počasí.
3: Odpoledne.

0: V Moravě čekáme polojasno až oblačno, později postupně zataženo a večer se vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 181 zůstává kolona táhnoucí se do omezení u sjezdu na Bratislavu. Je to na necelou půl hodinu v osobních autech. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurocoach, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás a děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: S neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku.
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám ji říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
0: to je takový, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista, idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžem pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. A ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhle tím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny odborní.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často jí jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkový optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je, tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat. Mm-hmm.
0: Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní. A takhle se pracuje, třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně, paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomně na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo, nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlejí. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a nikdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý, úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží, jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná toho se možná dotkneme, toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo. Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený, tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda, dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logicky, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě a postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně živostrašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleový opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí. Jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk. Jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byly většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuji paměťové techniky, takový ty, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuji moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Steinové, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický. A člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná? Čím to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako té propojenosti. Jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. Jo? Ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
0: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to, může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinový sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat, jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem, ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčností mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Evropská komise povolila Brnu použít další peníze z veřejných rozpočtů na stavbu arény na výstavišti. Policie za pomoci dronu kontrolovala dodržování stopky na rizikové křižovatce u Olbramovic na Moravskokrumlovsku. Zemědělský fond dál vyplácí dotace Agrofertu. A odpoledne čekáme polojasno až oblačno, později zataženo a teploty do 32 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Brno může z veřejných rozpočtů poslat ještě víc než miliardu korun na stavbu nové arény na výstavišti. Tento týden to schválila Evropská komise, jak potvrdil Český úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Stavba arény má vyjít na víc než 6 miliard korun. Vedení Brna kvůli prodražení požádalo před začátkem letních prázdnin Evropskou komisi o navýšení veřejné podpory. Radní Petr Kratochvíl z ODS, odpovědný za celý projekt, přitom prohlásil, že to jsou poslední peníze z rozpočtu města, které bude aréna potřebovat. Hala pro kulturní a sportovní akce si podle něj na svůj další provoz vydělá sama. Dopravní policisté na Jihomoravě využívali při úterních kontrolách na Moravskokrumlovsku dron. Zaměřili se například na rizikovou křižovatku u Olbramovic, kde se v poslední době staly dvě vážné nehody se zraněním. Policie díky dronu zachytila řidiče, kteří na vedlejší silnici nezastavili u značky stůj, dej přednost v jízdě. Další situace, ve kterých hlídky využívají tuto moderní techniku, popisuje policejní mluvčí Petr Vala.
2: V tomto případě se jedná zejména právě o ty křižovatky, kde řidiči nerespektují svislé dopravní značení, potažmo předjíždí místě, kde je to zakázáno, a to buď to vodorovným dopravním značením nebo svislým dopravním značením, a to je buď standardní silnice, nebo také silnice, jako jsou dálnice, to znamená předjíždění právě nákladních vozidel místě, kde je to zakázáno.
0: Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí Agrofertu dotace a posuzuje další jeho žádosti. A to přesto, že Evropská komise proplácení části zemědělských dotací za asi 77 milionů korun pozastavila. Serveru i rozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže výplatu podpor své volně pozastavovat. Teď k tomu připravuje interní analýzu. Podle komise je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pořád v potenciálním střetu zájmu a vložení holding do svěřeneckého fondu situaci dostatečně neřeší. Agrofert trvá na tom, že na dotace má nárok. Premiér Babiš k tomu řekl, že ho postoj komise nezajímá. První brněnské strojírně ve Velké Bíteši stouply loni tržby o čtvrtinu na víc než 2,5 miliardy korun. Například produkce motorů pro bezpilotní aplikace se zvýšila více než dvojnásobně. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.
3: První brněnská strojírna ve Velké Bíteši teď také modernizovala výrobní halu, investovala do technologií, vývoje výrobků a také do zvýšení zabezpečení firmy. Vedení společnosti ve výroční zprávě zmiňuje i mezinárodní vztahy. Podepsalo například smlouvu na vývoj a prodej s americkým výrobcem motorů a pomocných energetických jednotek. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme polojasno až oblačno, později postupně zataženo a večer se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dolonci D1 kolony u Brna na příjezdu z Prahy. Aktuálně od kilometru 174 kamiony

0: až k omezení v Brně. Osobním autem v levém pruhu zastavíte jen místy a zdržíte se na průjezdu Brnem asi 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Brno ve středu 9. září 2026. Dnes mají svátek Danieli a Omarové. Přeji vše nejlepší a aktuální čas máme 4,5 minuty po 14. hodině, to znamená jediné, startuje naše odpolední vysílání. No a po informaci o čase budou také informace o počasí, je to s brněnskými meteorology už po úvodních písničkách, které nestárnou. Je-libo vtip v Hantecu? No tak to jedině s Edou Štatlařem chviličku před 14:30. No a když už jsme mluvili o počasí, tak můžeme mluvit také o výletu, který se bude jistě hodit a bude se také hodit mít tip na trasu. A to od Hany Slabákové, turistky, která se nám přihlásí před 14:00. Písničky, které nestárnou, jak už jsem zmínil, tak ty jsou připraveny. Vyprávět nám za chviličku bude Michal Hrůza a na muzikálový film Pomáda vzpomeneme s Olivií Newton a Johnem Travoltou. Tak to je jenom ochutnávka z toho, co vás čeká v těch následujících 2 hodinách. Po následující 2 hodiny u mikrofonu Janis Moras přeji vám ničím nerušený a pohodový středeční poslech.
1: Český rozhlas Brno.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: počasí.
1: Máme 11,5 minuty po 14. hodině, odstartovalo naše odpolední vysílání a to začneme s brněnskými meteorologii. Aktuální a podrobnou předpovědí počasí dnes s Mojmírem Martanem. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jak to vypadá dnes s počasím, tedy teď aktuálně na Jižní Moravě?
2: Aktuálně máme slunečno, na východě jasno nebo skoro jasno, na západě kraje až polojasno a teploměry ukazují většinou 28 až 31 stupňů.
1: Tak to je poměrně stále velmi teplo. Jak to bude vypadat v těch hodinách následujících? Podobně anebo tam už přijde nějaká změna?
2: Změna přijde, v průběhu odpoledne očekáváme od západu postupně až zataženo a hlavně večer se na studené frontě vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty budou potom samozřejmě s postupujícím deštěm klesat, no a vítr ten fouká mírný jihozápadní až západní, večer se změní na čerstvý severozápadní s nárazy kolem 55 km za hodinu, ale výjimečně může fouknout až 70 km v hodině.
1: Takže změna během odpoledne, potažmo potom večer, jak to bude vypadat v noci?
2: Noc bude zatažená na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Zpočátku se ještě výjimečně může objevit i bouřka, ale ve druhé polovině noci začnou od západu srážky rychle ubývat a kránu pak začne ubývat částečně i oblačnost. Do rána se ochladí na 14 až 11 stupňů. Zpočátku noci čerstvý severozápadní vítr bude postupně slábnout.
1: Takže ochlazení v noci, jak to bude tedy tím pánem vypadat, ale zítra ve čtvrtek?
2: Tak zítra bude přes den už podstatně chladněji. Čekáme, že nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Na severu kraje místy jen na 19 stupňů. Převažovat bude oblačno, přechodně i polojasno. Večer a v noci na pátek pak očekáváme od jihu pozvolné přibývání oblačnosti. Přes den bude foukat mírný severozápadní až západní vítr. Ten bude večer slábnout a měnit se na severovýchodní.
1: To byly aktuální informace o počasí s brněnským meteorologem Mojmírem Martanem. Děkujeme za ně a těším se někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Já už jen můžu doplnit, že biozátěž je pro dnešek na stupni číslo 3, tedy vysoká, je to vlivem těch vysokých teplot. Sluníčko nám zapadne 8 minut před 7:30 večerní a zítra bude biometeorologická předpověď na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž, což zase může souviset s tím ochlazením teplotním. No a sluníčko se vyškrábe na obzor v 6:22. Teď však máme minutku před 14:15, před pár minutami naše odpolední vysílání sotva začalo, takže nás toho ještě čeká dost a dost. Pojďme si užít nějakou tu muziku. Michal Tučný.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozor, Znojmo! V pátek 11. září míří regionální stopař na Vinobraní. Prý tam bude víno, muzika a zábava. Tak jsem si řekl, že to musím osobně prověřit. Můžete se se mnou potkat a dát mi tip, kam příště v našem kraji vyrazit. Poznáte mě snadno podle trička s logem Českého rozhlasu Brno. Takže v pátek na Znojemském Vinobraní ahoj, váš regionální stopař Vojta Halaš.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Bývalá Václav Neckář, Mademoiselle Giselle, jednoduchý překlad, slečna Giselle. Což je samozřejmě, jak to tak zní, francouzské jméno. A mě přitom napadlo, že vlastně, jak jsem říkal na začátku dnešního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Brno, že svátek slaví jednak Daniela, ale jednak Omar, tak mě trošku překvapilo, že vlastně máme Omara v českém kalendáři. Tak já mám co říkat, že? Ale moje jméno třeba v českém kalendáři není. Ale kdyby náhodou mi chtěl někdo popřát, tak 7. ledna můžete. Každopádně ten Omar, tak to jsem našel, že je jméno mužské samozřejmě, arabského původu, to jsem si tak jako myslel. A slaví tady opravdu v češtině nebo v českých kalendářích 9. září a mimochodem význam je dlouho žijící nebo horal nebo uznávaný. No tak může to být dlouho žijící uznávaný horal, tedy všechno dohromady. A někdy se prý vykládá také jako mluvící či bohatý. Takže vlastně to může být mluvící, bohatý, dlouho žijící uznávaný horal. Tak je to velmi pěkné, že jedno slovo může mít až tolik významu. Naštěstí nejsou protichůdné. Máme před sebou další muziku, Wonderful Life, tedy dalo by se vlastně přeložit asi skvělý život. No a potom už zazvoníme na Edův zvonek, protože já nevím jak vy, ale já už cítím trošku takový epsťák po vtipu v Hantecu.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: byl zpěvák s pseudonymem Black Wonderful Life, lépe přeloženo tedy ne skvělý život, ale nádherný život, byť tedy tato písnička prý vznikla na základě zpěvákových špatných životních zkušeností. Nicméně, abychom si trošku zvedli náladu, tak se teď pojďme zasmát s Edou Štatlařem.
1: Edův zvonek.
2: Švestky jedou na zájezd dvoupatrovým autobusem. Cajti dole těžký mecheche, když si najednou všimnou, že nahoře je nějaké podezřelé tichonov. Jeden z nich tam vtrukne a zčohne, že všichni sedí ho jak přiheftlí, drží ho se sicen a s vykulenýma auglama čučí ho před sebe. Co je, borci? Co se sfakčilo? No, vy dole, vy se máte. Vy tam máte řidiča.

0: Někdy příště hraje zpívá kapela Katapult v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno ve středu 9. září. Máme 4,5 minuty po 2:30. No a vydáme se do Brna Líšně, všudy přítomný černý prach, holuby poletující halami a zbytky výrobních zařízení. Tak to teď vypadá v bývalé slévárně Hojniš v Brně Líšni. Provoz tam skončil loni v listopadu a rok na to půjde budova k zemi. Nový majitel areálu umožnil zájemcům prohlídky s odborníky. Reportáž odtud uslyšíte už za moment.
1: Český rozhlas Brno,

0: Čau lásko, zpívali Marcela Holenová a Karel Gott. No a vlastně myslím, že možná třeba někteří bývalí zaměstnanci si právě toto řeknou ve spojitosti s následujícím příspěvkem. Provoz ve slévárně Hojniš v Brněnské Líšni sice skončil už loni v listopadu, poslední směna tam ale byla až dnes. Právě tak se totiž jmenovala poslední veřejná prohlídka haly před její demolicí. Průvodcem byl historik z Muzea města Brna a zástupci developerské společnosti CTP, která představila své plány s touto částí areálu bývalého Zetoru.
1: Takže vás teda vítám na té komentované prohlídce. A já bych začal teda krátkou historií tohoto areálu.
2: Skupinku lidí provází slévárnou historik Muzea města Brna Hynek z Branek. Kolem šaten dělníků přes hlavní výrobní halu je vede přímo do srdce slévárny.
1: Před náma vidíte šachtovou vertikální kuplovnu, kupolovou pec, která má jméno Linda a byla tady nainstalovaná v roce 2009.
2: Slévárna v Líšni byla původně součástí Zetoru, který potřeboval vyrábět součástky do svých traktorů.
1: První litina zde vytekla 3. října 1964 a celý ten podnik během socialismu vyráběl ty produkty pro tu továrnu Zetor.
2: Po roce 1989 se podnik osamostatnil a po jeho krachu ho koupila německá firma Hojniš.
1: Zde měla tu svoji výrobu až do října 2025, kdy vlastně symbolicky po 61 letech vytekla poslední litina.
2: Za celou dobu provozu líšiňská slévárna vyrobila 1 milion 300 tisíc tun litiny. V její zlaté éře tam pracovalo až 1000 lidí.
1: Tohle je fakt velký, jako opravdu se člověk uvědomí, až když vidí jako nějaké jiné provozy, že tohle byl opravdu velký provoz. Zostaví tady už jenom menší provozy, protože provozování těchto věcí je za prvé energeticky náročné a za druhé podléhá přísným ekologickým standardům. Takže ne každý si může třeba dovolit investovat tolik peněz, aby se mu to vyplatilo.
2: Stopy mizejícího průmyslu chce muzeum města Brna uchovat a převezme do svých sbírek některé předměty, dodává Hynek z Branek.
1: Oblek slévače, nějaké odpichovací tyče, pyrometr historický z 80. let, který jsme tady našli, a potom nějaké spíš archiválie.
2: Muzeum a nový majitel areálu, společnost CTP, zorganizovali několik komentovaných prohlídek pro různé zájemce.
1: Od politiků přes lidi, které potkávám na všech svých komentovaných prohlídkách, až po lidi, kteří vlastně mají jenom zájem o tu industriální historii nebo třeba o urbex, prohlídky těch zanikajících industriálních objektů, a taky lidi, kteří tady pracovali. Ti ovšem na to mají trochu jiné vzpomínky a ne vždy úplně jako hezké, protože samozřejmě ta výroba skončila.
2: Pro ty, kdo se na prohlídku nedostali, má Hynek z Branek jeden tip.
1: Připravili jsme zhruba 5minutovou video procházku tím areálem s komentářem těch nejzajímavějších věcí, která bude zveřejněna ve chvíli, kdy ten areál půjde do demolice.
2: To bude letos na podzim, upřesnil ředitel výstavby CTP pro jihomoravský region Michal Dospěl.
3: Připravujeme demoliční výměr, který bychom měli mít na konci října a začátkem listopadu bychom rádi začali demolici bývalé slévárny Hojniš. Někdy v červnu příští rok by mělo být zdemolováno a nachystáno na budoucí výstavbu. V tuhle chvíli zpracováváme studii a předpokládám, že zde vznikne výrobní dvojpodlažní hala.
2: Nová výroba by mohla podle Dospěla vytvořit nižší stovky nových pracovních míst. CTP chce bývalý areál Zetoru otevřít a příští rok tu chce například začít stavět cyklostezku. Z Brna Líšně Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.

0: rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlasjede.cz.
1: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
2: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
1: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
2: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
1: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
3: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
1: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
2: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
1: Hodně!

0: nám kapela Olympik na vlně Českého rozhlasu Brno. 14 hodin 49 minut ukazují hodiny a v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno nastal čas na pravidelný turistický tip. S Hanou Slabákovou z klubu českých turistů jej natáčel Borek Kapitančik.
1: Dobré odpoledne, přeju vážení přátelé, a zdravím všechny, kteří už čekají na pozvánku na výlet. Tedy nejen ty, kteří čekají, také Hanu Slabákovou z klubu českých turistů, která ji připravila. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Neustále vezveme naše posluchače na denní procházky, na denní výlety. Ale co takhle, ona je to romantika, co takhle kolem noční Jihlavy? To už jsem si vlastně půjčil titulek, Hanko, je tedy na vás, abyste řekla, kdy se na tuhle trasu budeme moci vydat.
2: Takže na již 37. ročník turistického pochodu kolem noční Jihlavy po historických pamětihodnostech nás zve odbor klubu českých turistů Tesla Jihlava a oblast Vysočina v pátek 11. září. Hlavním stanem tady této akce je Dům dětí a mládeže na Brněnské ulici v Jihlavě a je tam průběžný start od 17 do 19 hodin. Základní trasa je 7-kilometrová, ta vede po hradebních parkánech, bráně Matky Boží, na Masarykovo náměstí, kolem kostela svatého Jakuba, parku Gustava Mahlera, Věžní ulice, kolem sochy Tomáše Garrigua Masaryka, Horácké arény, potom park Keťásek, tunel, lávka přes řeku Jihlavu, památník Královské přísahy, protože byli jsme v Královském městě, kostel svatého Jana Křtitele nebo Liánský kostelík, hraniční kámen na Růžku, no a pak už se vracíme přes park Heulos vlastním značením, ten je dáno sovičkami, do Domu dětí a mládeže. To je taková ta základní trasa, je opravdu moc pěkná, vidíme tam vlastně všechny nejdůležitější pamětihodnosti Jihlavy. Někdy bývá večer otevřený ten kostel svatého Jakuba třeba, ten má vyhlídkovou věž, z které se dá rozhlédnout, je z ní vidět třeba do zoologické zahrady nebo do toho celého údolí. No zajímavě je také ten kostelík Jánský, ten svatého Jana Křtitele, ten je vlastně za řekou a tam už opravdu končila Jihlava, mimochodem ta řeka tam vlastně rozděluje Čechy a Moravu, protože jsme na pomezí v Jihlavě. No pak je i 15. No a to je tak, že dojdeme až k tomu hraničnímu kameni na Růžku po té trase 7 a pak pokračujeme k hlavnímu nádraží a dáme to kolem Jihlavy, Heleninem, Malým Beranovem, Kosovem a po Brněnském mostu zpátky do Domu dětí a mládeže. No a pokud by na někoho bylo těch 7 kilometrů moc, tak se to dá zkrátit na 5 a sice, že z Masarykova náměstí je to po vlastním značení zpátky do toho Domu dětí a mládeže, je to trasa vhodná i pro kočárky. Odměnou bude pamětní list, špekáček, chleba a tradiční razítka a jak pořadatelé upozorňují, je potřeba mít sebou svítilny, baterky a plikačky, nebo tak, aby člověk na sebe upozornil, přece jenom když jdeme i tím provozem místy, když není chodník, tak aby se nikomu nic nestalo. Takže v pátek 11. září kolem noční Jihlavy s odborem Tesla Jihlava.
1: Ať vám neuteče žádná z krás Jihlavy a blízkého okolí, tentokrát ovšem přikrytá hávem krásné zářijové noci. Hana Slabáková vás pozvala na páteční akci Klubu českých turistů a já jí děkuju. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Český rozhlas Brno, písně.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Sucho poznamenalo houbařskou sezónu na jihu Moravy. Vyhlídky na zlepšení zatím nejsou. Základní škola na náměstí 9. května v Boskovicích má nový venkovní areál za bezmála 4 miliony. Dělníci zmodernizují přerovský zimní stadion. A zítra čekáme převážně oblačno, přechodně polojasno a teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Šance na dobrý houbařský úlovek je na Jižní Moravě v těchto dnech nejmenší z celé republiky. Vyplývá to z mapy pravděpodobnosti růstu hub, kterou tento týden vydal Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s odborníky z České mykologické společnosti. Důvodem je dlouhodobé sucho. Nejhorší je situace na jihovýchod od Brna a na Českomoravské vrchovině, potvrzuje Jan Beťák z houbařské poradny Moravského zemského muzea v Brně.
2: Jižní Morava je na tom extrémně špatně. Srážky, které přišly v průběhu posledních týdnů, byly zase spíš lokální nebo se jako vyhnuly té Jižní Moravě, případně i Západní Moravě, kde je to katastrofální. Na tom dřevě tu a tam něco vyroste, ale ty klasické mykorýzní houby, jako známe, hřiby, holubinky, čirůvky a tak dál, tak to je velice špatné.
0: Podle mykologů se hlavní houbařská sezóna vlivem změny klimatu posouvá do pozdního podzimu. Současně se u nás častěji objevují některé druhy teplomilných hub. Základní škola na náměstí 9. května v Boskovicích má za sebou první etapu proměny venkovního areálu za téměř 4 miliony korun. Děti a učitelé v něm najdou nové hřiště, rozšířené zázemí pro školní družinu a venkovní učebnu. Nový prostor pomůže škole vyřešit dlouhodobé kapacitní problémy, říká ředitel školy Martin Staněk.
3: Dětka z družiny teď tam chodím, vidím, jak tam skákají, mají tam větší ten prostor, můžou se víc rozběhnout. Máme 170 dětí v družině, využívají toho paní učitelky, máme zde třeba skupinky druhého cizího jazyka, francouzština, si tam může hrát petang, ti si tam můžou víc číst, můžou si tam odpočnout.
0: Zimní stadion v Přerově čeká rekonstrukce za víc než 70 milionů korun, schválili to zastupitelé města. Práce začnou na jaře příštího roku a zahrnovat budou výměnu chladicího zařízení nebo mantinelů. Úpravy mají zajistit spolehlivější a energeticky úspornější provoz městského sportoviště, uvedl to marketingový ředitel hokejového klubu Zubr Jiří Burian.
4: Hlavní, co je teďka, že ta rekonstrukce, která proběhne, tak vlastně vylepší tu technologii. To chlazení bude jednodušší, bude se vlastně líp ten led mrazit i v těch teplých dnech. A i když je to vlastně jakoby neviditelná rekonstrukce pro běžný oko fanouška, který se přijde podívat na hokej, tak co se týče ledního hokeje, je extrémně důležitá.
0: Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Vát bude mírný severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Brně v ulici Poříčí. Srazilo se tam osobní vozidlo s dodávkou. Místem s opatrností projedete. A nehoda taky na silnici 385 u obce Čebín. Srazila se tam 2 osobní vozidla, i tady s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré odpoledne, milí posluchači, posloucháte Český rozhlas Brno a to ve středu 9. září 2026, 4,5 minuty po 15. hodině. Začínáme druhou hodinu našeho odpoledního vysílání. No a tu už za chviličku, po těch úvodních nestárnoucích písničkách, začneme vlastně

0: soutěží. Čeká nás tradiční trefa, 4 témata, ze kterých budete vybírat dnes, jsou vědní obory, sport, Brno a zeměpis. Pro ty, kteří třeba nevědí, tak soutěžící si vybere 2 z nich a pokud správně odpoví na obě otázky z těchto 2 témat, tak dnes mu budou jako odměna 2 vstupenky na roadshow Aleše Cibulky Rozhlas jede za vámi, a to v Ivančicích. Číslo do studia připomenu 726 465200. Volat můžete už během následujících písniček. No a abyste třeba po cestě na roadshow, ale i kamkoliv jinam, co by šoféři nedělali zbytečné chyby, tak až do konce září pro vás budeme mít řidičskou abecedu, ve které poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A v našem vysílání dáváme prostor i zajímavostem, které se třeba ani ve škole nedozvíte. Víte například, proč nebolí stříhání nehtů? I to se dozvíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Rozhodně zůstaňte s námi, protože jsou připraveny písničky tematické k tomu, co už jsem říkal. Ilona Čáková na úvod. Ilonu Čákovou totiž můžete vidět na roadshow Rozhlas jede za vámi v Ivančicích 17. září. No a potom si dáme německé duo Modern Talking a já jsem se tak díval po tom, co pánové dělají. No a dívám se na akci, která se jmenuje Legendy v Třebí v Licích a měl by tam jeden z nich být. No takže, jak říkám, tematické. U mikrofonu do 16. hodiny Janis Moras. Užijte si naše odpolední vysílání.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to bylo německé duo Modern Talking, You Can Win If You Want, tedy můžeš vyhrát, pokud chceš. A to mi krásně nahrává na dnešní soutěžní trefu. Můžete vyhrát, pokud chcete, ale je proto třeba něco udělat. Tedy v prvé řadě zavolat k nám do studia na telefonní číslo 726 46 5200 a potom, pokud chcete vyhrát, tak musíte si vybrat dvě ze čtyř soutěžních témat. Ještě jednou je připomenu dnes. V jední obory sport, Brno a zeměpis. A já se dívám, že už tady někdo volá a teď to položil. Možná, jak jsem přečetl to poslední soutěžní téma, tak se zalekl. Ale pokud to byla chyba, tak to zkuste určitě znovu. 726 46 5200. To je číslo do studia. To je tedy první podmínka. Druhá podmínka toho, abyste se mohli zúčastnit dnešní trefy, je, že od nás nemáte výhru 2 měsíce zpátky. A třetí podmínka, to je samozřejmě to, abyste správně zodpověděli obě ty otázky ze dvou soutěžních témat, která si vyberete. Tedy ta dvě, která jsou vám nejbližší, ve kterých jste třeba ve škole byli silní, případně ve kterých jste prostě obecně, řekněme, zdatní. Tak, teď se dívám, ano, snad to nikdo nepoloží, kdo volá, kdo pak to je. Tady Český rozhlas Brno, Janis Moras u mikrofonu, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý den, Pavel Bureš.
0: Já vás zdravím, Pavle Bureši, a zeptám se jenom, voláte do soutěže?
1: Volám do soutěže.
0: Výborně, a ještě mi řekněte, odkud voláte?
1: Z Adamova.
0: Adamov. Tak já vás zdravím do Adamova. Zeptám se, jestli jste slyšel tu čtveřici témat, ze kterých budete dnes vybírat.
1: Nějak v rychlosti jsem to slyšel. Ale
0: tak já vám to určitě zopakuju. Určitě jo. Zároveň zopakuji, že dnešní cenou, pokud uspějete, tak vám budou dva lístky na roadshow Rozhlas jede za vámi s Alešem Cibulkou. Ta se bude konat v Ivančicích, tady na Jižní Moravě, 17. září a hosty budou moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. No a ty čtyři soutěžní témata. Vědní obory, to je tedy první téma. Sport, Brno a zeměpis.
1: Tak asi Brno a zeměpis.
0: Brno a zeměpis, dobře. Tak pokud jste připraven, Pavle, já jsem a mám ruku na časomíře, můžeme spustit.
1: Můžeme spustit.
0: Pojďme na to. Takže, nejprve brněnská otázka. Ve kterém roce bylo zahájeno číslování domů na území Brna? Máte tři možnosti. 1570, nebo letopočet 1670, anebo o 100 let později v roce 1770.
1: 1770.
0: Vy to víte?
1: Nevím.
0: Ne. Zkoušíte? No to byla taková rychlost, jakože, jak kdybyste to měl v malíku. No uvidíme, co ta druhá zeměpisná otázka. Taky netvrdím, že je to správně samozřejmě. Zeměpisná otázka zní, z kolika státy má Slovensko společnou hranici? No. A já vám mám dát možnosti, jasně, to jsem zapomněl, omlouvám se, 4, 5 nebo 6, tak já už jsem si říkal, že to budete určitě vědět, tak jsem možnosti neuváděl. Tak.
1: Česko, Polsko, Ukrajina, Rakousko, Maďarsko, 5.
0: Říkáte 5. Já jsem si teď rychle otevřel mapu, tak říkáte 5, tak, no tak nám odzvonilo krásně teďka, takže zopakuji jenom, jestli si trváte na svých odpovědích. Číslování domů na území Brna bylo zavedeno v roce 1770 podle vás a státy, které mají se Slovenskem společnou hranici, podle vás 5. Trváte na tom, jo?
1: Trvám na tom.
0: Trváte na tom. No dobře, pojďme se podívat, jestli děláte dobře. Děláte dobře. Tleskají vám, Pavle, do Adamova. A vy od nás získáváte dva lístky na to road show do Ivančic. Rozhlas jede za vámi, vy tedy se vydáte za rozhlasem případně. A je to tak, v roce 1770 to bylo poprvé, kdy byly domy na území Brna číslovány. A skutečně má Slovensko společnou hranici s 5 státy. Německo, Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakousko. Pardon, ne Německo, Česko, já jsem se díval na Česko. Vidíte, já to mám jako jeden státní celek stále, byť jsem ročník 91. No nic, Česko, Polsko, to jsem trošku možná, jak se říká, vy předbíháte historii. Ne, spíš se vracím zpátky. Každopádně vám blahopřeji, prosím, nezavěšujte, domluvíme se ještě, jak si cenu předáme, díky, že nás posloucháte a opět to budete moci zkusit tedy za 2 měsíce. Pavle, ještě jednou blahopřeji naslyšenou.
1: No, díky, mějte se.
0: A vy ostatní to budete moci zkusit hned zítra a my si teď dáme opět nějakou tu muziku.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Páteční chovatelskou poradnu 11. září po 11. hodině věnujeme mořským akváriím. Prezident Unie akvaristů Petr Dvořák poradí, jak mořské akvárium založit, co vše je třeba znát a na co si dát pozor. Řeč bude i o sladkovodních akváriích a jako vždy budete moci volat přímo do vysílání své dotazy. Chovatelskou poradnou provází a na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: O Agnes, o víně nám zpíval Jaroslav Vikrent v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno 16:55 a za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: štěstí nám zpívala Marie Rotrová, chviličku před 15:30 dospívala na vlně Českého rozhlasu Brno, no tak štěstí samozřejmě někdy potřebujeme, ale lepší je dodržovat pravidla. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak se na silnicích správně uplatňuje takzvané pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, jak je to s jízdou a nehodou v případě auta bez platné technické kontroly. No a teď už pokračujeme v našem odpoledním vysílání. Zpívat nám budou sourozenci Nedvědovi.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: V noci se mi zdá sen. Vycházím zadními dveřmi na zahradu a pak se s mámou, která je ale v reálném životě už 3 roky po smrti, společně díváme proti slunci do zelené odměrky na déšť. Máma hlásí, je tam 20 mm a celá zahrada je zarovnaná sudy plnými dešťové vody.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Mamas and Papas zpívali Monday, Monday, ale on už vlastně Wednesday, Wednesday, tedy středa, středa 9. září na vlně Českého rozhlasu Brno. A my se už za chviličku podíváme na to, co v učebnicích nebylo a čím tedy doufám, že třeba obohatíme vaše znalosti. Teď ještě do Teklásky s Janou Bartošovou.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Víte, proč nebolí stříhání nechtů? I to se dozvíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč stříhání nechtů nebolí? Protože viditelnou část nechtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nechtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nechtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nechty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nechtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nechty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nechty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka sestoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nechty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, Písařík.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Dospíval Standa Hložek, to byla písnička Diana, no a před ní zazněl signál, který vás vyzýval k tomu, abyste volali k nám do studia, protože náš rozhlas, brněnský rozhlas, se dožil 102 let 1. září a my při té příležitosti nadělujeme a dnes budeme nadělovat do Lipůvky. Vítám v našem vysílání pana Josefa, pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji všem.
0: Tak já ještě jednou oficiálně, pane Josefe, jak už jsem říkal, tak Český rozhlas Brno 1. září oslavil 102 let. No a vy díky tomu, protože jste se dovolal jako první, získáváte jeden výtisk knihy Temné letopisy moravské i s věnováním. Takže vám tímto blahopřeji, díky za to, že nás posloucháte. Zároveň bych se vás ale zeptal na jednu věc. Co byste vzkázal blízkým nebo světu, až vám bude 102 let?
1: Tak já bych chtěl především popřát Českému rozhlasu, aby se mu dařilo tak jako doposud a aby posluchačům poskytoval širokou nabídku zajímavých a různorodých programů, kde si posluchač může podle svého gusta vybrat.
0: Moc děkujeme, to krásné přání. Já vám ještě jednou blahopřeji do Lipůvky a doufám, že se vám bude knížka líbit. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Tež podobně děkuji, naslyšenou.
0: No a pro vás, mám milí posluchači, Ladislava Štajdla.

Tak to bylo ospalé ráno Ladislava Štajdla. Já doufám, že vy jste neměli ospalé odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Je pravda, že zítra, tedy ve čtvrtek 10. září, už to bude naposledy tady v těchto dnech, kdy s vámi budu já odpoledne, protože už v pátek se budete moci těšit opět na Borka, ale musím říct, že je mi s vámi velmi hezky takhle pravidelně. No vlastně před chviličkou vyhrál pan Josef z Lipůvky knížku Temné letopisy moravské ke 102 letům brněnského rozhlasu, takže poslouchejte bedlivě i nadále náš známý už to signál, protože to může znamenat, že i vy můžete vyhrát knížku Temné letopisy moravské, tedy ty příběhy, které znáte z našeho vysílání, a můžete si je užít v té knižní podobě. No to, co si můžete užít, je třeba také roadshow Aleše Cibulky, a to 17. září v Ivančicích, kam zase vyhrál lístky náš soutěžící v dnešní trefě, takže s rozhlasem vás toho čeká rozhodně dost a dost a stále a velmi zajímavého. A to i na našich vlnách, protože za chviličku jsou tu sice zprávy s Davidem Hasmanem, ale už po 4. hodině, po 16. tedy se můžete těšit na Patrika Rozehnala a jeho humoriádu. Dnes s ním bude ve studiu Josef Dvořák. Po 17. hodině vás čeká pravidelný zpravodajsko-publicistický souhrn z Jihomoravského kraje, Den v kraji. No a po 18. hodině opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Tolik tedy dnes ode mě, Janis Moras se s vámi loučím, mějte se hezky a těším se na vás opět zítra po 14. hodině. Naslyšenou. Český rozhlas Brno, písně.

0: Úrad začátkem listopadu. Dnes se konala poslední prohlídka areálu pro veřejnost, kterou uspořádal nový majitel, developerská společnost CTP a Muzeum města Brna. Slévárna má rozlohu zhruba 80 000 metrů čtverečních. Co na místě vznikne po její demolici, popsal ředitel výstavby CTP pro Jižní Moravu Michal Dospěl.
1: Někdy v červnu příští rok by mělo být zdemolováno a nachystáno na budoucí výstavbu. V tuhle chvíli zpracováváme studii a předpokládáme, že zde vznikne výrobní dvojpodlažní hala. Předpokládáme, že to přinese nižší jednotky stovek pracovních míst. Připravujeme tady v CT Park Líšeň cyklostezky, chceme, aby ten areál byl plně propustný a otevřený.
0: Slévárna byla původně součástí továrny na traktory Zetor. Před 20 lety ji koupila německá firma Heunisch. Provoz se rozhodla ukončit loni kvůli zhoršujícím se podmínkám pro evropský zpracovatelský průmysl. Bučovice pokračují v přípravách na stavbu nové sportovní haly v sousedství školského areálu. Minulý týden zastupitelé schválili zahájení přípravy výběrového řízení na firmu, která halu postaví. Takto připravené projekty totiž mají větší šanci na získání dotace z Národní sportovní agentury. Město o ně chce požádat letos v prosinci.
2: Pokud město dotací získá, mohla by hala stát za 3 roky. Hrát se v ní mají především míčové hry jako volejbal, florbal, basketbal, házená a futsal. V dopoledních hodinách bude sloužit školám, odpoledne k tréninkům místních oddílů a také k pořádání sportovních a komunitních akcí. Kromě samotné hrací plochy budou součástí haly taky šatny pro sportovce, sociální zázemí pro návštěvníky a tribuna s 300 sedadly. Z Bučovic Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Jaderná elektrárna Temelín bude moct nově používat palivo od americké společnosti Westinghouse. Společnost ČES oznámila, že to povolil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Elektrárna teď využívá palivo od ruské státní firmy Tvel. Poprvé by se americké palivo mělo použít na konci letošního roku. Do budoucna má Temelín odebírat palivo i od Francouzů. Chce se tak zbavit závislosti na jediném dodavateli. Přechod na nové palivo plánuje i jaderná elektrárna v Dukovanech. Tři mladí lidé dnes v podvečer dostanou cenu Gratias Tibi a přínos za přínos společnosti. Organizace Člověk v tísni uděluje ve 3 kategoriích – žákům základních a středních škol a mladým lidem do 30 let. Do letošního finále postoupilo 9 projektů.
3: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Vát bude mírný severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 je uspaná na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Kvůli omezení na kilometru 196 kamiony brzdí poprvé už za sjezdem na Velkou Bíteš. Osobně až u Kývalky. Tolik doprava. Šťastné cesty.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z 5. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj Pepo.
5: Už to začalo.
4: No jo.
5: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači, ahoj Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
4: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
5: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velké město zase.
4: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
5: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
3: Humoriáda.

0: Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, čo?
0: Je to tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na Chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, jo, já večer ne, čo večer? Ráno, jo, ale večer ne. To je průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku, ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no. To je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček,
0: dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška, co je doma, to se počítá.
0: Ano,
1: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šulhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
4: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi.
3: Ano, prosím. Vyřídím.
5: Janíčko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
4: Počkej. Právě ti volala tvoje stíhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
5: A, fajn.
4: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
5: Jak to?
4: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
5: No, tak jo.
4: Budu tě čekat v 6, hm?
6: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak. A teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
7: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahanej.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská. Pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
7: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže... Já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
7: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska vše schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
6: Kruci ta válí.
8: Tak za prvé.
6: Bez dva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já.
9: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě neboblakneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
8: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
8: Ale neříká mi Beruško, říká mi Janičko.
2: Jo, tak. Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
8: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25. Tak já jí mám snad vykat, když mě je 40.
2: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
8: Proči? Tak ty s tím žárlením nepřestaneš!
2: Já žárlím, já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho? Na tu tvoji Janičku, která nemá ve

0: To, když se do toho Iva Jindžurová opře, tak no. Na to může rozhodně zaspomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu,
0: no.
1: kde
0: se řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, já jsem, a tak jsem viděl, že to vodně lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jindžurové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli. A pak
1: já neviděl, já to měl zalepený v očích. Ale já si myslím, že se usmívá.
0: Jo.
1: Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Má v sobě určitě raracha, dítě to kašpar, dítě to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě. Já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil. Jo. Obdivoval jsem vždycky. Teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda. Jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to. Kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ. Tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát? Byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, ale myslím, že jenom jednou jsme dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolan ukázkou s Ivou Jindžurovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábuse, který máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku, tak se lze dostat do Humoriády. SMSkové číslo 90 01 04, stačí poslat heslo SMSkou Humor mezera A nebo B, anebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Inský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Inský.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Eva Jindžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku. Miroslav dobrý den. Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfra získal bod. Dobře, kdo další?
5: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
5: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš Tepfr dostává bod. Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Tady doma myslím, že vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se jistý líbí, jak jistý chvaletí se uhlí.
8: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnu to vážení. Eva Jindžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme ve stence nazvané Rande v přírodě.
9: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila vyjít se mnou do přírody.
10: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. No, to je děsné.
9: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
10: A vám se to snad zdá málo?
9: Ale naopak. Ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
10: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
9: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
10: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
9: Já už dál nemůžu.
10: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
9: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
10: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
9: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
10: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
9: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
10: Tele.
9: Lovil tele? Proč by lovil tele?
10: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
9: Mouce?
10: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
9: Perský?
10: Ano, perský. Ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
9: A to je strašné, to, za hrstičku. No, to je úděsné.
10: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
9: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
10: A v tom případě... Je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a la bažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
9: Nenamočíme.
10: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
9: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá, sek se bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
10: Skřivánek není k jídlu.
9: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
10: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
9: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
10: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do Zlatova spěníme cibulku.
9: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
10: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
9: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
10: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct si výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
9: Jdu do hospody! Mám hlad! A dám si pusty s cibulí!
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande k jídlu? Tedy rande, kde by jídlo proběhlo. Třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
8: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
8: No, ale počkej, to říkám. No ne, no, já jsem jim... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat, říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říkám, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? On říkal, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říkal, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásná, víš, tajfona, to byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je, jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Otevřela tašku, Patriku, ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně a já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák je naším

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě teď? Ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí, ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí, pojďte si je poslechnout.

0: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
1: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: To tak tady? Čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra,
1: ano.
0: Jo?
1: Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
1: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
1: Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
1: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
1: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
1: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
1: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
1: Myslím, že už to mám. Ententýky.

0: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle, pozor. Tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy Metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: jaké?
4: Tam vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něco, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu, no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla, máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě tohle. Já jsem sociál tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku, ano, jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudák, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlíř, Karel Šíveře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji
2: který,
3: vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bdu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždinky, takže by to museli předělat. Zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se Šípem? Chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře. Ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: Pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
6: ano?
5: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
6: Ha? Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
6: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
5: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
7: No vidíš, omlouvá se ti.
6: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
7: Ale maminko...
6: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt Ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
5: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
6: Co? Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečenej akt.
5: No všem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete. Jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
6: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
1: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu?
7: No tak to je těžký tohle.
1: Jo, jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01 04, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jiří Slovák, Jaroslava Adamová nebo Vladimír Menčík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko,
1: dobře,
2: Alena.
1: Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak
3: ano,
1: jo. Tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít? Budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte. No stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuju, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Ježiš, dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je ten?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale jo, ne, já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Stop ten kousek humoru. Děkuji dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuji moc, Pepo.
8: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Havárie přerušila dodávky vody od Ostrožské Nové Vsi po Uherský Ostroh na Uhersko-Hradišťsku. Dnes lidem v Hodoníně otevřelo nové dětské městečko. Zemní plyn v Evropě je nejdražší od roku 2022. Cenu zvedly útoky mezi Spojenými státy a Íránem. A zítra čekáme převážně oblačno, přechodně polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno, vás vítá David Hasman.

0: místostarosta Českému rozhlasu potvrdil, že rekonstrukce problémového vodovodního řadu by mohla začít na jaře nebo v létě příštího roku. Dnes se lidem v Hodonině otevřelo nově postavené dětské městečko v Bažantnici. Původní areál byl před 5 lety zničen tornádem. Na jeho místě stavaři postavili 13 nových dřevěných chatek a klubovnu. Autoři stavby za více než 120 milionů korun respektovali původní půdorys a inspirovali se skandinávskou architekturou. Nově se uprostřed rozkládá otevřená kruhová plocha, která prostor spojuje. K čemu bude areál sloužit, popisuje ředitel nadace Karel Komárek Family Foundation Luboš Veselý.
1: Těch 13 chatek má vlastně za cíl poskytnout zázemí dětským klubům, spolkům a organizacím, které se starají o volnočasové aktivity dětí. Zároveň v tom areálu by měli sídlit skauti, kteří se o ten areál budou spolu s městem i starat a budou ho jako udržovat.
0: Bývalý dobrovolný strážce Národního parku Jiří Lobotka nenese vinu za založení požáru v Českém Švýcarsku. Pražský vrchní soud pravomocně potvrdil lednový verdikt nižšího soudu. Lobotka měl podle obžaloby před 4 lety založit v Národním parku největší lesní požár v historii Česka. Podle soudu se jeho vina nepodařila prokázat, přestože se k činu původně 2x přiznal. Svou výpověď ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léků. Velkou obchodní cena zemního plynu pro evropský trh překročila hranici v přepočtu 1915 korun za megawatt hodinu. Dostala se také nejvýš od roku 2022, kdy dodávky pozastavilo Rusko kvůli válce na Ukrajině. Teď cena podle německé agentury DPA stoupla na se zhoršující se situací na Blízkém východě a zablokovanému Hormuzskému průlivu. Před válkou jim proudila asi 1/5 světových zásob zemního plynu i ropy. Podle německého deníku Die Zeit Evropská unie předpokládá, že bude mít k dispozici asi 14 miliard metrů krychlových plynů.
2: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Vát bude mírný severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 popoždí kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Kamiony stojí už od kilometru 157, je to nesouvislá frontáž do omezení v Brně. Osobními auty se zdržíte asi 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Cesty bez nehod přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Znělka vám napověděla, že v tuhle chvíli začíná Den v kraji, tedy hodina věnovaná místům, která dobře znáte. Uslyšíte reportáže i rozhovory z Jižní Moravy, uslyšíte černou kroniku stejně jako informace o počasí. Hodinkou mezi 17. a 18. vás bude od mikrofonu provázet Marek Zouhar. Doufám, že se jako každý všední den dozvíte leco zajímavého a že u toho budete mít dobrou pohodu. Takže zůstaňte naladěni.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Hodinu dne v kraji otevíráme souhrnem události. Má ho připraven David Hasman.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Bývalou slévárnu Hojniš v brněnské Líšni začnou dělníci bourat začátkem listopadu. Dnes se konala poslední prohlídka areálu pro veřejnost, kterou uspořádal nový majitel, developerská společnost CTP a Muzeum města Brna. Slévárna má rozlohu zhruba 80 000 metrů čtverečních. Co na místě vznikne po její demolici, popsal ředitel výstavby CTP pro Jižní Moravu Michal Dospěl.
3: Někdy v červnu příští rok by mělo být zdemolováno a nachystáno na budoucí výstavbu. V tuhle chvíli zpracováváme studii a předpokládám, že zde vznikne výrobní dvojpodlažní hala.
2: Bučovice pokračují v přípravách na stavbu nové sportovní haly v sousedství školského areálu. Minulý týden zastupitelé schválili zahájení přípravy výběrového řízení na firmu, která halu postaví. Takto připravené projekty totiž mají větší šanci na získání dotace z Národní sportovní agentury. Město o ně chce požádat letos v prosinci. Městská část Brno-Střed vybrala nájemce hlavní kavárny na náplavce u haly Rondo. Radní vybírali mezi 7 uchazeči. Vítěz v ní chce mimo jiné prodávat lokální potraviny i čerstvé ryby. Kavárna u řeky Svratky má mít celoroční provoz, který zahájí na přelomu září a října. Náplavku loni otevřel magistrát. Prostory kavárny ale neskolaudoval jako gastronomický provoz. Radnice Brno-Střed proto musela budovu přestavět. Dopravní policisté na Jihomoravě využívali při úterních kontrolách na Moravsko-Krumlovsku dron. Zaměřili se například na rizikovou křižovatku u Olbramovic, kde se v poslední době staly 2 vážné nehody se zraněním. Policie díky dronu zachytila řidiče, kteří na vedlejší silnici nezastavili u značky stůj, dej přednost v jízdě. Další situace, ve kterých hlídky využívají tuto moderní techniku, popisuje policejní mluvčí Petr Vala.
4: V tomto případě se jedná zejména právě o ty křižovatky, kde řidiči nerespektují svislé dopravní značení, potažmo předjíždí místě, kde je to zakázáno, a to buď to vodorovným dopravním značením nebo svislým dopravním značením.
2: Základní škola na náměstí 9. května v Boskovicích má za sebou první etapu proměny venkovního areálu za téměř 4 miliony korun. Děti a učitelé v něm najdou nové hřiště, rozšířené zázemí pro školní družinu a venkovní učebnu. Nový prostor pomůže škole vyřešit dlouhodobé kapacitní problémy.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
5: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víčko.

0: počasí.
1: Pravidelní posluchači už vědí a nepravidelným to hned řeknu, že teďka je čas na informace o počasí. Z Českého hydrometeorologického ústavu se hlásí Mojmír Martan, kterého vítám a přeju mu dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Začneme vždycky, jako vždycky, souhrnem dnešního dne. Poprosím tedy o stručný přehled toho, jak bylo na jižní Moravě.
2: Tak dnešní den byl většinou slunečný, po většinu dne svítilo slunce, postupně odpoledne začala přibývat oblačnost, teploty dnes dosáhly i tropických hodnot, nejtepleji bylo ve Strážnici 32,5 stupně. Aktuálně přibývá od jihozápadu oblačnosti, prší už na celém Znojemsku, srážky už se dostávají i do oblasti Ivančická, Rosická a také Mikulovska. Teploty aktuálně se ještě pohybují na mnoha místech kolem 30 stupňů, ale na Znojemsku tam už se ochladilo a také se rozfoukal západní vítr.
1: Už jste mě předběhl, chtěl jsem se zeptat, že v nejbližších hodinách se má počasí změnit, takže jak to bude v noci a ráno?
2: Tak v průběhu večera a první půlce noci se srážky rozšíří na celé území jižní Moravy. Ojediněle se mohou objevit i bouřky. V průběhu druhé půlky noci potom budou srážky od západu postupně ubývat, kránu ustanou úplně a také se začne protrhávat oblačnost. V průběhu noci se bude ochlazovat až na 14 až 11 stupňů. Zpočátku noci pované ještě čerstvý severozápadní nárazový vítr, výjimečně mohou být nárazy až 70 km za hodinu, ale postupně v průběhu noci vítr zeslábne na mírný.
1: A samozřejmě se optám i hlavně na to, jaký má být čtvrtek.
2: Čtvrtek bude už ve znamení citelného ochlazení, odpolední teploty 20 až 23 stupně, na severu kraje místy jen 19, převažovat bude oblačno, přechodně i polojasno, to zejména během rána a dopoledne. Večer a v noci pak očekáváme od jihu pozvolné přibývání další oblačnosti. Foukat bude přes den mírný severozápadní až západní vítr, večer vítr zeslábne a mění se na severovýchodní.
1: To byl Mojmír Martan. Já vám děkuju a těším se na slyšenou.
2: Na slyšenou.
1: Mojmír Martan se ohlásil z Českého hydrometeorologického ústavu a my po písničkách budeme pokračovat dalším rozhovorem, ovšem na zcela jiné téma, konkrétně o novém areálu pro děti a mládež v Hodoníně. Nejdřív ale písničky, které nestárnou. Zpívat budou Petr Muk a Baltimora. Dobrou zábavu.

0: čtvrtek 10. září přivítáme Anu Strnadovou, spisovatelku, která nedávno vydala román o zániku obce Mušov. Jak vznikal příběh o zatopené vesnici, kterou dějiny vymazaly z mapy a nad kterou se doslova zavřela voda? Čerpala autorka z osudů své vlastní rodiny nebo ze vzpomínek pamětníků? Přijměte pozvání do literární krajiny Pálavských kopců i do historie nelehkého života v pohraničí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Písně.

0: Posloucháte pořad Den v kraji Českého rozhlasu Brno a my se nyní vypravíme do nového areálu pro děti v Hodoníně. Nachází se v místní čtvrti Bažantnice a tvoří ho několik nových chatek s klubovnou. Před 5 lety původní areál takzvaného dětského městečka zničilo tornádo. Zázemí tady najdou mládežnické spolky a organizace. Autoři stavby respektovali původní půdorys a inspirovali se skandinávskou architekturou. Stálou klubovnu sem opět přesunou i hodoníčtí skauti, kteří se budou spolu s městem o areál starat. Více o novém městečku řekne právě teď vedoucí skautského oddílu Topas v Hodoníně Daniel Čada, kterého vítám a přeju mu hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Takže se vracíte na známé místo. Skauti totiž sídlili i v původním zničeném areálu. Jak ten prostor podle vás nyní vypadá?
1: Tak vypadá úplně, je to na stejném místě, ale vypadá dobře, protože je všechno nové, všechno je to prostě nachystané, přibylo tady spoustu věcí, které na tom starém městečku nebyly a si myslím, že pro děti a pro naši činnost to bude úplně super místo.
0: Takže je to ještě celé voňavé. Nachází se v areálu proti původnímu něco nového?
1: Právě, že původní areál ležel v docela vzrostlém lese, který to tornádo vzalo a teď se teda nachází de facto na louce, ale přibylo tu proti tomu nové hřiště, ohniště, je tady grill nový, je tady spoustu možností pro sezení, pro venkovní činnosti, že venkovní, taková když klubovna, posezení, takže všechno to se tady dá teďka využívat a budem rádi, když to využívám.
0: Jaké prostory jste vlastně museli používat v mezičase, po tom, co byl původní areál poničený?
1: Hned po tom tornádu vlastně jsme zjistili prostě chatek, které nám tady to smetlo, ten jsme přestěhovali, vystěhovali akorát věci a třeba na tom původním městečku zůstala jedna garáž s jednou klubovnou, kterou my jsme ještě rok využívali, než začaly ty stavební bourací práce a poté jsme se následně přesunuli do kontejnerové klubovny, kterou máme jenom o kousek dál od tohoto původního městečka a tam jsme přebývali až doteď a další oddíly přebývaly například na centru Oáza pro postižené, kde jim umožnili mít družinovky v jejich prostorách.
0: Mm-hmm. Máte už představu, jaké aktivity budou přímo skauti využívat v tomhle novém městečku? Něco zvláštního?
1: Tak krom té běžné oddílové činnosti, jako jsou družinové schůzky, které jsou každý týden, tak pořádáme i víkendové jednodenní akce, které děláme tady v okolí, takže přímo na to, aby jsme se sešli tady na klubovně, vyhodnocovali si tyto věci a vyráželi stadimo do okolí na nějaké výlety, tak potom jsou to i vícedenní akce, které nebudeme využívat jenom my jako hodoníčtí skauti, ale vlastně skauti z celého okresu Hodonín při pořádání různých závodů, které máme v nějakých kurzů a podobně, takže to využití je docela pestré a to zázemí, které se nám tady teď nově otvírá, je k tomu i dobře přizpůsobené.
0: Povídal vedoucí skautského oddílu Topas Daniel Čada. Moc děkuju, mějte si pěkně, hezký večer.
1: Taky děkuji, mějte se, naschle.
0: Povídali jsme si o novém dětském městečku v Hodoníně. Po písničce se budeme věnovat tomu, jak policistům pomáhají drony při odhalování dopravních přestupků.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Je pár vteřin po půl šesté, na vlně Českého rozhlasu Brno posloucháte Den v kraji. Dopravní policisté stále častěji odhalují přestupky díky dronům. Nejenom, že moderní technika umožní sledovat provoz nenápadně, zpovzdálí, ale pořídí i videozáznam jako důkaz. Na jižní Moravě policie v minulých dnech dron použila třeba při kontrole zákazu předjíždění kamionů nebo na křižovatce u Olbramovic na Znojemsku, kde řidiči často ignorovali stopku, tedy značku Stůj, dej přednost v jízdě.
1: Policista Tomáš Opálka nechává spolní cesty poblíž sledované křižovatky u Olbramovic vzlétnout do vzduchu černý dron. Ten pak na obloze prakticky zaparkuje nad křižovatkou a policista sleduje na displeji ovladače dronu dopravní situaci. Dokud...
2: Bílá dodávka.
3: Znojmo jedna, já dron, bílá dodávka, jo?
4: Znojmo jedna, rozumí, zastavuju bílou dodávku.
1: Hlídka, která dostává od policistky Zuzany Knop echo, zastavuje o desítky metrů dál řidiče, pana Jaroslava.
5: Vím, jaký jsi mi dal přestupek. My totiž pospícháme, nám praskla voda v baráku a letí jedem do Pohrlic nakupovat, takže jsou takém švunku, víte? Není to omluva, ale já to vím, ona mě to manželka pověděla, měl zastavit.
1: Hlídek v neoznačených policejních autech, tady číhá několik, prozrazuje policejní mluvčí Petr Vala.
6: V případě, pokud by tam ten přestupce jel, nerespektoval to svislé dopravní značení, kolega stále je ve vzduchu a máme k dispozici další dvě vozidla policistů, kteří případně to přestupce zastaví a zkontrolují a ten přestupek následně vyřeší.
1: Dron a video, které natočí, slouží policii jako důkaz u různých přestupků.
6: Pokud se bavíme o službě dopravní policie, v tomto případě se jedná zejména právě o ty křižovatky, kde řidiči nerespektují svislé dopravní značení, potažmo předjíždí místě, kde je to zakázáno, a to buď to vodorovným dopravním značením nebo svislým dopravním značením, a to je buď standardní silnice, nebo také silnice, jako jsou dálnice, to znamená předjíždění právě nákladních vozidel místě, kde je to zakázáno.
1: Policistu Tomáš Opálku limituje při práci s dronem hlavně počasí.
7: Nejlepší počasí pro lítání s dronem je prostě úplně čistý, bez větří, bez mraku, bez deště. Samozřejmě ten dron zvládne i jako těžší podmínky, zvládne lehčí déšť, ale nedoporučuje se to, nebo měl by se potom vyčistit, vysušit, aby prostě fungoval dál.
1: Díky videu se řidiči většinou ani nesnaží tvrdit, že přestupek nespáchali. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Po písničce Petry Janů se ponoříme do zajímavé mapy. Bude to totiž mapa hlasování brněnských politiků za poslední 4 roky.
8: Den v kraji.

0: Den v kraji je s vámi i 7 minut po 17:30. Za týden čeká brněnské městské zastupitele jejich zřejmě poslední schůze v tomto volebním období. Samozřejmě pokud nesvolají ještě mimořádné jednání. Datový tým serveru iRozhlas.cz proto společně s redaktory Českého rozhlasu Brno zmapoval poslední skoro 4 roky hlasování politiků ve vedení města. Zjišťovali, kdo nejčastěji chyběl, nebo jaká témata zbližovala koalici i opozici. Se shrnutím je teď ve studiu reportér Tomáš Kremer a otázky kladl moderátor Pavel Kašpar.
1: Kdo má v pomyslném průkazu zastupitele největší zapsanou nepřítomnost?
2: Ano, tak je to koaliční zastupitel za ODS Libor Zábranský, zároveň tedy majitel hokejové Komety. Kolegové ze serveru iRozhlas vycházeli z otevřených dat o hlasování, která vydává sám magistrát, a napočítali účast, tedy respektive nepočítali účast na jednotlivých schůzích, ale množství hlasování, kterých se politici neúčastnili. A Zábranského účast činí po vyjádření v procentech 55. Skoro ve čtvrtině případů pak hlasoval online, tedy neseděl v lavici na nové radnici. Požádali jsme ho o vyjádření, ale neodpověděl.
1: Kdo jsou další dva?
2: Druhý v pořadí absencí je koaliční lidovec Petr Hladík. Jeho neúčast na hlasováních tvoří 37%. Hladík to vysvětlil především tím, že byl současně zastupitelem i ministrem životního prostředí. Řekl taky, že byl často spojkou rady města Brna pro řešení celostátních témat. No a třetí největší absentér to je Petr Levíček, původně opoziční zastupitel z Trikolory, později koaliční z hnutí Brno k lidem. Ten svou 34% neúčast na hlasování omluvil léčbou závažných zdravotních problémů, včetně operací.
1: Připomeňte, prosím, kdo je v Brně nyní v koalici a kdo v opozici a jaký mělo na hlasování vliv, když z koalice vystoupilo hnutí ANO?
2: V Brně je široká koalice ODS, TOP 09, KDU, ČSL, STAN a původně taky ANO a SOCDEM. Měli vždy zhruba přes 40 z 55 hlasů. V opozici potom sedí v jednom klubu SPD s Trikolorou, ti víceméně hlasovali automaticky proti koalici, naopak opoziční Piráti, Zelení a Žít Brno o něco častěji spolupracovali s koalicí. Široká koalice se mírně změnila víckrát, výrazněji kvůli odchodu 3 zastupitelů SOCDEM ze strany a kvůli odchodu hnutí ANO z koalice, což znamenalo nakonec přesun 3 politiků do opozičních lavic. Zbylá většina si založila nové hnutí Brno k lidem a tak koalici zajistila dostatek hlasů.
1: Která témata jasně rozdělovala opozici a koalici a která dva tábory naopak spojila?
2: Mezi štěpící témata patřila Arena Brno, horkovod z Dukovan a nebo stopka pro rozšíření brněnské spalovny komunálního odpadu, v čem se celá koalice nezhodne, to je třeba podpora ohňostrojového festivalu Ignis Brunensis, kde se například projevil odchod ANO do opozice, to bylo de facto vyjádření souhlasu s konáním sjezdu sudeckých Němců v Brně. ANO bylo proti tomu společně s SPD. Ke koalici se naopak v tomto přidali Zelení a Piráti. Jinak to bylo u podpory závodů MotoGP, s přidělením dotace souhlasili zástupci SPD a proti byli jenom Zelení a Žít Brno. A v podstatě jednomyslnou podporu měl mezi zastupiteli plán na obnovení fotbalového stadionu za Lužánkami. Podle politologa Kopečka je zjevné, že vzhledem k velké popularitě fotbalu si nikdo z politiků nedovolí se postavit proti. Brno v tomto podle něj ale není nijak specifické oproti jiným městům v Česku, jak sám řekl. Chléb a hry jsou zjevně něco, co komunální politici vnímají jako prioritu, která voliče velmi zajímá a baví.
0: Tolik tedy ohlédnutí za čtyřletým působením současných brněnských zastupitelů a za jejich stěženími tématy. Za chvíli po písničkách, které nestárnou, se podíváme, co v těchto dnech řešili brněnští policisté a strážníci.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas1.cz.
1: Cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africky veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Pořád Den v kraji pokračuje a pokračuje informacemi od policie. Nebezpečné předjíždění patří k nejrizikovějším manévrům v silničním provozu. Varují na svých webových stránkách třeba jihomoravští policisté. Jediný chybný odhad totiž může skončit čelním střetem. Přesvědčili se o tom nedávno například řidiči na silnici mezi Vranovskou vsí a Olbram kostelem na Znojemsku. Právě tam se šofér červeného osobního automobilu rozhodl předjet nákladní vozidlo. Vybočil samozřejmě do protisměru, přestože se proti němu už blížil další automobil. Protijedoucí řidič byl kvůli tomu nucen vyjet až na krajnici. Kromě velkého leknutí se naštěstí nikomu nic nestalo, pokud je ale senior za volantem červeného automobilu neunikl. Policisté sice nezveřejnili přímo jeho trest, obecně ale připomínají, že za takové jednání lze na místě uložit pokutu od 4,5 do 5,5 tisíce korun a do bodového hodnocení řidiče se započítá 6 bodů. Na jihu Brna srazil dnes ráno vlak ženu, která zemřela. Vyšetřování omezilo asi na 3 hodiny provoz mezi stanicemi Modřice a Brno Horní Heršpice. Nehoda se podle policejní mluvčí Petry Hruzové stala přesně mezi Dolními Heršpicemi a Přízřenicemi. Dále uvedla, že policisté pracují s verzí, že ženu buď usmrtil vlak, nebo ji srazilo auto na silnici podél trati. Tolik informace z policejních kronik a za chvíli se dozvíte, jaké události čekáme zítra.
1: Český rozhlas Brno.

0: Pořad Den v kraji míří k závěru, ale ještě před ním vždycky je tu stručná informace o tom, jaké události čekáme zítra. Od zítřka do úterka 15. bude na silnici číslo 43 u odbočky na Lisice provoz veden kyvadlově. Příčinou případných dopravních komplikací je oprava mostu přes Lisický potok. Přípravy na znojemské historické vinobraní od zítřka omezí hromadnou dopravu v centru města. V Brně na Moravském náměstí se ve čtvrtek 10. září koná neslýchaná akce, aneb jaké to je neslyšet. Cílem akce je přiblížit svět osob se sluchovým znevýhodněním a pomoci lidem uvědomit si, s jakými překážkami se neslyšící každý den potýkají. Zítra budeme také vysílat Den v kraji, ale samozřejmě zdaleka nejenom ten, takže i 10. září mějte naladěn Český rozhlas Brno. Konec konců pokračujte v naladění Českého rozhlasu i nyní. Pokud tak učiníte, za malou chvíli po zprávách vám přineseme Moravu, krásnou zem. Marek Zouhar vám přeje od mikrofonu i nadále příjemnou pohodu a samozřejmě zůstaňte naladěni.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: V Brně má vzniknout nové obří akvárium. Policie dnes nacvičuje případné zavedení hraničních kontrol se Slovenskem. Novela stavebního zákona je podle premiéra Babiše revoluční. Výtky senátorů označil za opoziční. A zítra čekáme převážně oblačno, přechodně polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Na brněnském výstavišti by mělo vzniknout jedno z největších akvárií v Evropě. Město a investorská společnost dnes uzavřeli dohodu, která má projekt umožnit. V akváriu by mělo žít přes 400 tisíc živočichů. Součástí bude také 55 metrů dlouhý podvodní tunel a obří akvarijní stěna o rozměrech 18x6,5 metru. Celkové náklady na projekt investor odhaduje na zhruba 700 milionů korun. Jak bude projekt pokračovat, vysvětluje ředitel společnosti JVS Holding Group William Duriš.
5: Věříme, že na přelomu roku budeme blízko podání stavebnímu povolení a věřím, že díky veškeré podpoře a dobré připravenosti, že stavební povolení se nám nějak neprotáhne a budeme moct příští rok začít stavět a do konce roku 2028 otevřít.
4: Stovky policistů se dnes ve slovenském pohraničí připravují na případné obnovení hraničních kontrol. Cvičení začalo v

0: kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje také k legalizaci černých staveb. Podobné výhrady mají taky senátoři, kteří se plánují obrátit na ústavní soud, pokud novela sněmovnou projde. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO je Senát opoziční a nemá argumenty. Návrh zákona pak označil za revoluční.
1: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost. Ano.
0: Rychlejšího povolování staveb má novela docílit taky vznikem centrální stavební správy. Úřad rozvoje území by nově zaměstnal úředníky, kteří teď pracují pro obce a kraje.
2: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na silnici 380 u obce Borkovany na Břeclavsku. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem s opatrností projedete. A na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna je teď zavřený sjezd na Jihlavu na 112. kilometru. Ve sjezdu havarovala cisterna, na místě zasahují hasiči. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Tak tentokrát vás k poslechu Moravy krásné země pozvala pěknými písničkami Zlaťanka. No a samozřejmě vás zvu i já, Jiřina Ostrá. Přeji pěkný večer, přeji příjemné chvíle při hezkých písničkách, třeba zrovna při písničkách ze srdce. Jedna z nich zazní pro pana Josefa z Brodského Mikuláša, bude Forman Jan, no a tou druhou snad potěším pana Josefa Polácha z Čech pod Kosířem. Bude překrásné Valašské. No a budou i další hudební dárky a těmi obdaruji vaše blízké já, třeba zrovna Daniely, které dnes mají svátek, a také Martiny, ty mají svátek na Slovensku. Blahopřeji pro ty, co nevědí, telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už cymbálová muzika Ohnica.

0: Tak to byla cymbálová muzika Ohnica, byly to lidové písně z Dolňácka, z Veselska. No a měla jsem tady, milý, telefonát z Brodského Mikuláša, volal pan Josef, který si vyslechne dnes jednu z těch písniček ze srdce. Ještě doplnil, komu všemu tu písničku posílá, tak to prozradím, až na to přijde řada. Ale říkal mě, že poslouchá naše vysílání 24 hodin denně. No tak, pane Josefe, ale občas byste si mohl alespoň trošičku zdřímnout a něco dobrého pojíst. Nicméně moc děkujeme. No ale už písnička a přání pro pana Emila Novotného z Vážan nad Vltavou. Milý Emile, přejeme ti všichni krásné narozeniny, mnoho zdraví, radosti, štěstí a ať s námi ještě dlouho zpíváš a mastíš karty. Kamarádky a kamarádi z Vážan, a připravena je Moravanka.
1: Český rozhlas Brno.

0: tak to byla Moravanka a teď už to bude pan Karel z Újezda u Luhačovic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych chtěl popřát mojí manželce, paní Marii Červenkové, k jejímu svátku. Hodně štěstí a hlavně zdraví. A zároveň příští týden 18. září oslavíme 55 let společného života. Tak bych ji chtěl hodně popřát hlavně toho zdraví, které potřebuje, a božího požehnání. No a... Přejou taky dcery Marcela a Veronika, syn Libor, vnučky a vnuci. Mm-hmm. A pravnučka Markétka, kterou tolik miluje.
0: No a určitě si, také... ale pane Karle, určitě si vaše manželka zaslouží nějaké velké poděkování za těch 55 let společného života.
1: 55.
0: No, to je něco. Tak a ještě jste chtěl něco dodat?
1: Ano, ještě přeji taky Marii, mojí sestře paní Marii Miklišové z Těšova a naší kamarádce Marii Rekešové z Těšova taky hodně štěstí a zdraví té Marii. A také našemu vnukovi Miroslavi Škubalovi, kterého také bude slavit 20 let svého života, má narozeniny. Mm-hmm. Přeji mu to. A manželka mu pořád říká náš malý, když má 190 cm.
0: Jo, to bude už tak na pořád, pane Karle, že jo?
1: No, no, ano, ano.
0: Dobře.
1: Tak přejeme také hodně úspěchu na vysoké škole, kde bude nastupovat a také to zdraví, no.
0: Mm-hmm. Takže... No. Já jsem jenom chtěla dodat, že jste udělal velmi dobře, že už dnes přijete těm milým Mařenkám, Maruškám a Mariím, nebo jak jim říkáte,
1: no právě proto...
0: protože potom v sobotu, kdy mají Marie ano, svátek, ano. Tak to opravdu tam bude takové množství,
1: bude
0: že na některé nárová. Se třeba ani nedostane a budou třeba potom smutné, že tedy nedostali nějaké to rozhlasové přáníčko. No ale já jsem ještě chtěla dodat, pane Karle, že já vám i vaší Marie a jak ji říkáte, Maruško? Nebo jak ji říkáte?
1: Ano,
0: Maruško.
1: No, tak nějak, no.
0: No, nebo maminko, babičko, že jo? Tak se mami, to taky říká.
1: Mami a babi a
0: no,
1: tak.
0: No, jasně. No, já vám přeji ještě další krásná léta společného života, pane Karle.
1: Ano.
0: Buďte si navzájem oporou. Naschledanou.
1: Ano, naschledanou, děkuju.
0: Není zač. No a beru dopis a čtu. Hudební přání, ať dnes zaletí pro netáty do strání. 9. v měsíci 9. u nás na strání v čase hodovém netáta si solo dá a i s láskou si zaspívá. Právě dnes si připomínáme 10 let od našeho krásného hodového koncertu, kdy jsme společně s píváním oslavili prvních 10 let naší cesty. No a letos tomu přidáváme ještě jedno krásné číslo. 15 let, co společně vystupujeme pod jménem Netáta ze Strání. 15 let písniček, zkoušek, koncertů, cest, smíchu, někdy i malých starostí. 15 let, během kterých se z obyčejného společného zpívání stalo něco mnohem vzácnějšího, přátelství, které nás drží pohromadě. Každá z nás přinesla svůj hlas, každá svůj kousek srdce. A teprve dohromady vznikla píseň, která má duši. Děkujeme proto nejenom sobě navzájem, že se stále scházíme, zpíváme, smějeme a máme se rádi, ale také vám, našim příznivcům, kamarádům a všem, kteří nás vždy krásným slovem umí potěšit a podpořit. Protože píseň, která je zpívána jen pro sebe, je krásná. Ale píseň, která může někoho potěšit, dojmout, rozveselit nebo připomenout domov, ta má v životě ten největší smysl. Naše přání chceme dnes věnovat také jako vzpomínku na paní Vlastu Gricovou, na naši členku a zpěvačku, jejíž hlas, osobnost a láska k písni zůstává součástí našeho folklorního světa. Ať tedy dnešní hudební tóny doletí i tam, kam už slova nedosáhnou, protože netáta nejsou jenom hlasy. Netáta jsme my. A dokud budeme mít přeci píseň, budeme mít stále co zpívat. Bože nám požehnaj, všecko dobré, daj veselost pěsničku, vždycky nám zachovaj. Děkujeme a s láskou zdravíme i vás, celý Český rozhlas Brno a Zlín. No a nám teď bude hrát, nám všem bude hrát Lančočanka.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: No ale teď už Morava krásná zem, pořad plný pěkných písniček, podání dechových kapel a cimbálových muzik a také pořad plný vašich laskavých slov. No a teď si myslím, že nějaká ta milá slova pronese pan Jeník, kterého zdravím. Dobrý večer.
3: Jeník, zemědělec, Přísnotic.
2: No.
3: Dívejte, v první řadě bych chtěl popřát všem Danielám, Daně Bednářové z Bedřichovic, jak pocházím, Danieli Hasoňové, šikovné dcerušce a pro všechny zemědělce. Teď nám pěkně prší, tady můj ten od bratra syn říká na jihu, že bydlím na jihu, tak už jsou 3 mm, prší zahradnický.
2: No, 3 mm. U nás také prší tady v Brně. No jasně, pěkně se ochladilo trošku, protože tady bylo opravdu velké horko.
3: Já jsem teď nakrmil krabičky, jdu se ještě převlít, aby mě nebolelo, dám si ještě blůzo a ještě půjdu makat robit.
2: Fakt, já jsem si myslela, že už strávíte nějaký pěkný, klidný večer.
3: Makajo, to závidí, jo, makajo, vedně v noci zemědělci. No.
2: Tak jo, tak se pracovitý člověk, hlavně teď pošleme tu písničku Danielám a všem těm zemědělcům.
3: Danielám na Slovensku, Martina, jo, vidíte, do Unína. Ona je Martina, on má taky ruské kombajny, jak já.
2: No, vidíte.
3: Martině, jo?
2: Tak jo. Tak jo, dobrý.
3: Jo, sama na okna.
2: Tak, ať jde práce pěkně od ruky, pane Jeníku. Tak jo, nashledanou, naschle. No a ráda předám vinčování i paní Marii Popelkové k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší k 76. narozeninám, maminko. Ať je každý tvůj den naplněný radostí, klidem a láskou nás všech. Děkuji, že jsi s láskou, dcera, s rodinou. Roztočenou polku pak hraje Mikulovanka.
0: Český rozhlas Brno.

Tak to byla roztočená polka Karola Porubského a Václava Hortvíka, tak vy také, přátelé, ještě nemusíte chodit spát, protože tady mám ještě pro vás pár pěkných písniček připravených. Třeba za maličkou chvilku už zazní první písnička Ze srdce, tak pane Josefe z Brodského Mikuláša, já vím, že pozorně, jak jste říkal, 24 hodin denně nás posloucháte, tak tedy ještě víc bystřete pozornost, protože za chviličku už zazní pro vás ten forman Jan. Ale předtím tady mám ještě vzpomínku. Dnes vzpomínáme nedožitých 99. narozenin paní Ludmily Čechové ze Stříbrnic. S láskou na maminku a babičku vzpomínají syn Jaroslav s manželkou a dcera Marcela s rodinami. Tak a teď už tedy ještě jednou přeji krásný večer panu Josefovi z Brodského Mikuláša, který mě už volal a říkal mě, že tu písničku Jožulky Uhra forman Jan pošle všem Lanžhočanům a vůbec všem Moravákům. A také tato písnička je vzpomínka na jeho kamaráda. Takže forman Jan a tu farang.

0: Tak to byl forman Jan Jožulky Uhra, hrála tu Faranka a byla to písnička, o kterou mě poprosil pan Josef z Brodského Mikuláša, kterého ještě jednou zdravím. No za maličkou chvilku zazní ta druhá písnička ze srdce, tak doufám, že poslouchají manželé Poláchovi, ale předtím ještě přání. Dnes se dožívá významného životního jubilea paní Marie Dvořáčková ze Střítěže u Třebíče. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje zastupitelstvo obecního úřadu ve Stříteži a posílá pěknou písničku. A klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín narozeniny dnes slaví paní Maria Dubšová z Pasohlávek a také paní Květoslava Skopalová z Dobromilic. Tak milé dámy, milé naše posluchačky, samozřejmě vám děkujeme za vaši přízeň, za vaši pozornost. Moc nás to těší. No a do těch let příštích vám přejeme, aby zdraví vás netrápilo, abyste se měli dobře, abyste měli lásku kolem sebe. Prostě, abyste si užívali krásných dnů a roků života. Připijeme na vaše zdraví, alespoň takto naším prostřednictvím. Tak, ale teď už zdravím pana Josefa Polácha z Čech pod Kosířem. Pan Josef Polách pochází z Valašska a 12. září oslaví 95. narozeniny. A myslím, že už mou manželka pěkně blahopřála a prosila mě, jestli bychom nezahráli pro něho písničku, ve které by byla slova Měj rád Valašsko krásné. No tak já jsem hledala, i s panem Maňasem jsme hledali. Nakonec jsme usoudili překrásné Valašsko, tak pane Josefe Poláchu. Doufám, že i tato písnička se vám bude líbit. Já vím, že s manželkou Marií jste už 69 roků, že slavíte 69. výročí společného života. Tak já vám přeji, aby samozřejmě každý ten další rok společného života vám přinesl mnoho lásky a mnoho štěstí. No a teď už pro vás a hlavně pro pana Josefa Polácha z Čech pod Kosířem. Překrásné Valašsko.
1: Český rozhlas Brno.

Když projíždím zálesím, cítím už dech toho kraje. Nádherné předjaří, když sníh v lesích taje a pramínek z pasek napoví, chuťas, kdo domov nesmí.

0: Valašských lesů kolébka, dřevěný koník v koutě leží. Vracíš se domů s podzimem, když do vlasů sníh už sněží. A Radhošť náruč do kořán teď věrnost tvojí žehná.
1: Tak to byla písnička ze srdce pro pana Josefa Polácha z Čech pod Kosířem. Bylo to překrásné Valašsko. Václava Maňase staršího a Stanislava Pěnčíka v podání Valašky. No já zdravím i jeho milou manželku Marii, která bude mít v sobotu svátek, tak i jí přeji jen to nejlepší. No a 8. září si řekli své ano, předali si prstýnky František Staněk a Emilie Parolková, kteří bydlí na Okrouhle. Honzík vám přeje do dalších let hodně zdraví. Starali se o rodiče Antonína a Marii, vychovali 3 dcery, tak ať to všechno zvládáte i lesy, o které se staráte. Radujte se s vnoučat. No a mají velkou rodinu, Varmužovu rodinu. Tak to bylo blahopřání od Honzíka a tady Broněk Uher blahopřeje k dnešním narozeninám kamarádovi a muzikantovi panu Františkovi Pavlušovi z Milotic. Dále dnes má narozeniny kamarádka paní Magdalena Vančura z Mistřic a ještě Broněk blahopřeje k svátku kamarádce a zpěvačce paní Daniele Magálové z Brna. No a všem Broněk i s jejich rodinami, s rodinnými příslušníky a muzikanty přeje jen to nejlepší, hodně zdraví a štěstí, lásky a božího požehnání. No a ještě tady mám studiové maily. Pan Jaroslav Čech mě děkuje za písničku, že je moc potěšila, tak já jsem ráda, to zase těší mě. A poslední, tady je pozdrav pro Ivanu Slabákovou. Milá Ivanko, moc tě zdravím a posílám ti veliký pozdrav. Už se na tebe těším, až tě zase uslyším v rozhlase. Tvůj hlas má moc rád a vždycky mi udělá radost. Moc na tebe myslím a přeji ti hlavně hodně zdraví, síly a krásných chvil. Kdy nám můžete, paní Jiřinko, 100% slíbit hlas Ivanky Slabákové? No tak Jardo Wolfe, vy dobře víte, že na světě není nic 100%, takže ani toto já vám nemohu na 100% slíbit. Nakonec ani já nevím, co bude zítra 100% pro mě. Takže určitě Ivana přijde, dočkáte se. No ale teď už tedy poslední písnička, svatební polka je to.

Tak, to byla svatební polka Michala Čmarady a Ivana Karase, podání Legrútu. No je 18 hodin 54 minut, přátelé, takže Morava krásná zem končí. No naše vysílání však nekončí. Pokračujeme zprávami a pořadem Na pěknou notečku. Druhý díl zářijového cyklu věnovaného hornáckým výročím připomene další výraznou osobnost. Bude jí etnolog, zpěvák a gajdoš Josef Tomeš. Za jeho odkazem se společně s jeho kolegy Janem Kristem a Petrem Mičkou ohlédne autorka pořadu Marie Hvozdecká. No a pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. Zítra vás pozdraví Květa Navrátilová. No a na závěr Vlado Kumpan a jeho muzikanti.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Demolice bývalé slévárny Hojniš v Brně začne v listopadu. Sucho poznamenalo houbařskou sezónu na jihu Moravy, vyhlídky na zlepšení zatím nejsou. Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. A zítra čekáme převážně oblačno, přechodně polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobrý večer u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno, vás vítá David Hasman. Bývalou slévárnu Hojniš v brněnské Líšni začnou dělníci bourat začátkem listopadu. Dnes se konala poslední prohlídka areálu pro veřejnost, kterou uspořádal nový majitel, developerská společnost CTP a Muzeum města Brna. Slévárna má rozlohu zhruba 80 000 metrů čtverečních. Co na místě vznikne po její demolici, popsal ředitel výstavby CTP pro Jižní Moravu Michal Dospěl.
2: Někdy v červnu příští rok by mělo být zdemolováno a nachystáno na budoucí výstavbu. V tuhle chvíli zpracováváme studii a předpokládáme, že zde vznikne výrobní dvojpodlažní hala. Předpokládáme, že to přinese nižší jednotky stovek pracovních míst. Připravujeme tady v CT Park Líšeň cyklostezky, chceme, aby ten areál byl plně propustný a otevřený.
1: Slévárna byla původně součástí továrny na traktory Zetor. Před 20 lety ji koupila německá firma Hojniš. Provoz se rozhodla ukončit loni kvůli zhoršujícím se podmínkám pro evropský zpracovatelský průmysl. Šance na dobrý houbařský úlovek je na Jižní Moravě v těchto dnech nejmenší z celé republiky. Vyplývá to z mapy pravděpodobnosti růstu hub, kterou tento týden vydal Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s odborníky z České mykologické společnosti. Důvodem je dlouhodobé sucho. Nejhorší je situace na jihovýchod od Brna a na Českomoravské vrchovině, potvrzuje Jan Beťák z houbařské poradny Moravského zemského muzea v Brně.
3: Jižní Morava je na tom extrémně špatně. Srážky, které přišly v průběhu posledních týdnů, byly zase spíš lokální nebo se jako vyhnuly té Jižní Moravě, případně i Západní Moravě, kde je to katastrofální. Na tom dřevě tu a tam něco vyroste, ale ty klasické mykorýzní houby, jako známe, hřiby, holuby,

0: novela taky pomůže developerům.
1: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat tak, že se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel, povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
0: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy.
2: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 velmi silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Poprvé se dojíždí do kolony u 9 křížů a brzdí se v obou pruzích. Nesouvislá kolona hlavně kamionu, potom je až do Brna k omezení. Tolik doprava, šťastné cesty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Krásný středeční podvečer, milí posluchači a milovníci folkloru. Máme krátce po 19. a to znamená, že je tu pořad Na pěknou notečku, u kterého vás dnes vítá a zdraví Marie Hvozdecká. A pravidelní posluchači naší stanice si možná všimli, že notečkové středy v září jsou věnovány hornáckým jubilantům. Tento region si totiž letos připomněl více než 10 zajímavých výročí místních rodáků. Některé z nich si připomeneme i v našem vysílání. V minulém středečním díle jsme si připomněli Emila Miškeříka, Jaromíra Miškeříka a Jana Šáchu. A kdo to bude dnes? To vám prozradí můj celozářijový redaktorský a moderátorský host, muzikant, zpěvák a etnograf Hornáckého regionálního centra Petr Mička. Petře, vítám tě podruhé a mohl bys nám tedy prozradit, na koho dnes zavzpomínáme a proč jsme tuto osobnost vybrali?
2: Dobrý večer. Dnes vzpomeneme osobnost doktora Josefa Tomše, který by se v letošním roce dožil 90 let. Narodil se 6. ledna 1936 v Hrubé Vrbce na Hornácku, kde vyrůstal pod vlivem v té době ještě živé hudební, pěvecké a taneční tradice starých Huců a vůbec zvykosloví obyčejů a obřadů tradiční lidové kultury. To jej formovalo nejen jako výtečného zpěváka, tanečníka, muzikanta, ale také jako mimořádně zapáleného a činorodého etnografa. V letech 1954 až 1959 vystudoval národopis na Filozofické fakultě v Brně, patřil do té nejstarší výjimečné generace hornáckých etnografů spolu s Dušanem Holým, s Denou Jelínkovou nebo Josefem Peškem. Nakonec Josef Tomeš byl spoluautorem velké monografie Hornácko, život a kultura lidu na moravskoslovenském pomezí v oblasti Bílých Karpat z roku 1966. Zaměřoval se na duchovní a sociální kulturu v lidové kultuře, byl mu samozřejmě blízký hudební folklor, ale jeho odborné zaměření mělo daleko širší a komplexní rozsah. A kdyby nezemřel náhle, brzy ve 42 letech v roce 1978, jeho odkaz by byl ještě daleko větší.
1: Pojďme si tedy doktora Josefa Tomše pustit v naší dnešní první hudební ukázce. Vůd.

0: první hudební ukázka našeho dnešního pořadu na pěknou notečku věnovaného horňáckým výročím. V dnešním pořadu společně s Petrem Mičkou vzpomínáme na osobnost Josefa Tomše. Petře, co nám to právě dohrálo?
1: Tak to byla nahrávka muziky Jošky Kubíka a hrubovrbeckých zpěváků z roku 1970. A že to byli na vybíraní zpěváci Dušan a Luboš Holý, jejich otec Martin Holý, Jaroš Hrbáč, Jiří Hrbáč, František Okenka a další. A mezi nimi i námi vzpomínaný Josef Tomeš, kterého jsme mohli jako solistu slyšet z písní Pred naší je zahrádečka. A proč zrovna Kubíková muzika? U ní se Josef Tomeš v mládí příležitostně uplatňoval jako houslista, zpěvák i tanečník. Mimochodem byl výborným tanečníkem Sedlácké, ale také Verbuňku nebo Odzemku. A vrbeckého romského primáše Jošku Kubíka dobře znal, podobně jako Dušan Holý, a Kubíkovou muziku uplatňoval i ve svých programech, například v legendárním pořadu strážnických slavností Horňácký večer v roce 1971, nebo v televizním dokumentu Poslední hudci z roku 1974, kde Tomeš figuroval jako odborný poradce. A s touto muzikou má také naspívaných nejvíce hudebních snímků.
0: Děkuju za představení a milí posluchači, v minulém díle jsem vám slíbila, že se vydáme také za pamětníky a tak se i stalo. Pan doktor Josef Tomeš byl profesně spjat s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, respektive tehdejším ústavem lidového umění. Zavzpomíná na něho tedy emeritní ředitel ústavu doktor Jan Krist.
2: Doktor Josef Tomeš byl v řadě případů můj velký vzor a učitel. On mě neučil na fakultě, ale učil mě právě práci přímo v ústavu ve Strážnici. On byl člověk, který byl pro obor zapalený, byl to muzejník původem, uměl se pohybovat v terénu, výborný dokumentátor, fotograf, věnoval se i filmu. Jeho přínos do sbírek ústavu je teda velký, ale myslel tak nějak komplexně, tak jak vlastně lidová kultura je svým způsobem komplexní, takže jeho zajímalo všechno. On se věnoval otázkám dokumentace života, zvyků, obyčejů, tanců, současného folkloru, folklorních festivalů, regionálních festivalů, vůbec scénickým folklorem, otázkám duchovní a sociální kultury. Byl to také velký iniciátor dokumentace a výstavby Strážnického skanzenu, dnešního muzea vesnice Jihovýchodní Moravy. Publikoval, pracoval v archivech, třeba bibliografie, která vyšla posmrtně, tak to je asi cca 240 titulů a podobně. On byl nesmírně aktivní, takže opravdu on vyoral hlubokou brázdu a nás jako do toho, k tomu přitáhl. No, já jsem s ním přišel do styku jako student. My jsme, tuším, v roku 71 dělali ve Strážnici asi 14-denní výzkum, proč tehdy byl projekt zpracovat monografii města Strážnice jako venkovského města. Takže tam jsme se seznámili s ním a s doktorem Volavým. Já jsem potom měl tu čest s doktorem Tomšem pracovat v programech ve Strážnici jako student pořád, jako inspicient. Takže můj první program, kde jsem s ním dělal, byl dnes už legendární pořad Horňácký večer. Tam jsem poznal spousty zajímavých lidí, zpěváků, tanečníků. Něco úžasného, to je naprosto nezapomenutelné. No a pak samozřejmě taky jako student ještě jsem tam strávil 14 dní povinné muzejní praxe. No pak jsem tam přestoupil ze Slováckého muzea už jako pracovník a doktor Josef Tomeš byl můj přímý šéf.
0: To byl doktor Jan Krist a my si pustíme další nahrávku. Příjemný poslech.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byla další hudební ukázka. Mohl bys nám ji, Petře, prosím představit?
1: Tady se nám Josef Tomeš v doprovodu hudců Martina Hrbáče a Jana Tomeška představil jako sólový zpěvák a gajdoš. Tomeš si totiž mimo to, že hrál na housle, klavír a různé pastevecké píšťaly, po studiích národopisu našel cestu i ke hře na gajdy. Gajdošská tradice na Horňácku se totiž v poválečných letech vytrácela. Posledním aktivním gajdošem byl Jan Hrbáč z Velké, který ale pro stáří hrával už jen sporadicky a příležitostně. Studiem starých nahrávek a gajdošských písní navázal na dříve bohatou tradici gajdošů na Horňácku. Jako vedoucí národopisného oddělení Ústavu lidového umění ve Strážnici od konce 60. let inicioval a realizoval natáčení a vydávání ediční řady tradiční lidové hudby na malých gramofonových deskách. Mezi jinými například Ňorkova muzika a muzika Jošky Kubíka z jeho rodné Hrubé Vrbky, nebo právě titul Gajdošská muzika na Horňácku v podání samotného Josefa Tomše.
0: A od gajdoše Josefa Tomše pojďme zpět k jeho vědecké a profesní dráze. Opět ve vzpomínce doktora Jana Krista. A poté uslyšíme nahrávku Ňorkovy muziky ze zmiňované řady edice tradiční lidové hudby, kterou Josef Tomeš inicioval.
2: No, já si myslím, že on jako takový rodověrný horňák byl především zpěvák, tanečník a muzikant. Všechno dohromady. On mohl zpívat solové zpěvy, to uměl velmi dobře. Zpíval s mužským sborem, s partou kamarádů. To byl vynikající. Tancoval tak, že jeho Sedlácká nebo i Verbuňk a Odzemek. To jeho nezaskočilo nic jako tanečně. On dokonce bych řekl, že při různých příležitostech společenských v jedním oboru, jako když jsme měli nějaké konference, jednání, tak to, když skončila oficialita, tak mu vytáhl husle nebo gajdy podle toho, co bylo, kdo si přinesl jaký nástroj. A pak to hučelo dlouho do noci, kde on dominoval. Já si pamatuju, že jsme byli na zámku ve Smolenicích. To už byl po prvním infarktu, se vrátil do práce a teď jsme tam jako zpívali a já si pamatuju, že on zpíval nějakou horňáckou písničku o bolavém srdéčku. A tak to zpíval tak, jak si skoro mám chuť říct, procítěně, tak to prožíval a on potom během skutečně za pár měsíců, co já vím, 2-3 měsíce a zemřel, odešel. Takže On byl zpěvák, tanečník, každým coulem. On byl prostě, on ctil tradice lidové kultury a já jsem jej pokládal a pokládám za nositele tradic lidové kultury. To, že on to vyštudoval, to bylo něco navíc, ale on tím žil, on to cítil, on tím žil a byl prostě nositel.

0: Posloucháte pořad na pěknou notečku ve druhém díle čtyřdílného zářijového cyklu, ve kterém vzpomínáme několik letošních horňáckých výročí. Jsme dnes vybrali etnografa, gajdoše, zpěváka a tanečníka Josefa Tomše. Petře, já ti děkuju za dnešní povídání.
1: Děkuju za pozvání.
0: A na dálku ještě jednou děkujeme i doktoru Janu Kristovi. A my se přesuneme k poslední dnešní hudební ukázce. Protože náš pořad se pomalu, ale jistě nachýlil ke svému konci. A na koho vzpomeneme příště? 110 let uplynulo od narození zpěváka, muzikanta, tanečníka, ale také rozhlasového redaktora Vladimíra Klusáka. A v poslední nahrávce si ještě jednou poslechneme, jak skvělý byl Josef Tomeš zpěvák. Opět za doprovodu muziky Jošky Kubíka. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezké dny přeje Marie Hvozdecká a Petr Mička.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pozor, Znojmo, v pátek 11. září míří regionální stopař na Vinobraní. Prý tam bude víno, muzika a zábava. Tak jsem si řekl, že to musím osobně prověřit. Můžete se mnou potkat a dát mi tip, kam příště v našem kraji vyrazit. Poznáte mě snadno podle trička s logem Českého rozhlasu Brno. Takže v pátek na Znojemském Vinobraní ahoj, váš regionální stopař Vojta Halaš.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. Česko dnes zažilo velké teplotní rozdíly. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stavební řízení by mohlo zrychlit. Počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
2: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat, takže se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
0: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. Přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Podrobná analýza vzorků z Dlouhého a Pravčického dolu podle odborníků zároveň ukázala, že oheň způsobil ve skále mikrotrhliny. A to přesto, že pískovec odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy. Jak potvrzuje Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd.
3: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat až po 1000 stupňů. Zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly, a pokud tak pouze na krátkou dobu.
0: Olomoucký vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 roku za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partnerku brutálně ubodal 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpykat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Česko dnes rozdělili velké teplotní rozdíly. Mohla za to postupující studená fronta. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bylo naopak horké slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy tam přepsaly zhruba 2/3 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal

0: Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 175 ve směru na Brno je po nehodě dvou nákladních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D11 na 35. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
2: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás a děkuju za pozvání.
0: Alex a host.

0: neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku.
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl odjakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dál a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho

0: poznáváme zase tím naším mozkem.
1: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
0: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
1: to je takový... máte to druhé.
0: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista, idealista, takže se na to dívám takhle.
1: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
0: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
1: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně si vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. A ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhle tím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často jí jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkový optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je. Tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat.
0: Mm-hmm. Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní. A takhle se pracuje, třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně, paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo, nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlejí. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a nikdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý, úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží. Jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná dotkneme toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo? Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený, tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda, dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logicky, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně, nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně strašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleové opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí, se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo? Že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byli většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dává to dvě výhody, když je to pestrý, ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuji paměťové techniky, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuju moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Steinové, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický. A člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi, to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky, jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění, než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná. Čím
1: každý
0: to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný, a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako tý propojenosti, jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. jo, ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo, protože ta plasticita je i na synapsích.
0: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Profesor Aleš Ostuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinový sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat, jo, že to tak jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem. Ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčností mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Ostuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Jednat mají o koordinaci zahraniční politiky. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů.
2: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
3: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiér. Ani mě.
2: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
4: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
2: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidé. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Za květnovým úmrtím dvou psů na břehu Lipenské nádrže mohly synice. Potvrdili to výsledky zkoumání odborníků z několika vědeckých institucí. Analýzy potvrdily vliv synic po odběru vzorků z několika míst nádrže a žaludku zvířat. Jihočeští policisté podle jejich mluvčího Miloslava Šupíka původně prošetřovali i možnost otravy psů lidmi.
5: Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže došlo k odkrytí dna, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické synice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou, která obsahovala bentické synice produkující toxické látky. Sport.
1: Hradec Králové remizoval v dohrávce pátého kola nejvyšší fotbalové soutěže z Plzní. V druhém dnešním zápase dohrávky pak fotbalisté Jablonce porazili Baník Ostrava 3-0. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna přibrzdíte za sjezdem na Domašov. Po nehodě dvou kamionů na kilometru 175 se projíždí pouze jedním pruhem a v koloně naberete až půl hodiny. Vyhnout se jí můžete exitem 168 a po souběžné silnici 602 dojedete do Ostrovačic, kde se napojíte.

0: Merkur. Stavebnice mnoha generací.
1: Značka Merkur, tak to je moje dětství a stavebnice Merkur, kterou jsme v té době asi měli každý doma.
2: Po delším přemýšlení trošku stavebnice Merkur, kterou znají teda spíše dříve narození asi, než jsem já.
3: Vy jste si s ní nikdy nehrála?
2: Ne, za mě už bylo Lego.
4: Značku znám, ale nikdy jsem si se stavebnicí nehrál, takže vím, že je to stavebnice, ale toto období mě minulo.
3: Tak ani netušíte, co se dá postavit z Merkura.
4: Určitě tuším, vím, že se z toho dá postavit spousta věcí, ale já jsem si hrál úplně s jinou tenkrát stavebnicí a bylo to pro mě moc složité.
3: Hrála jste si se stavebnicí Merkur? Co všechno se z ní dá postavit?
1: Já si pamatuji, že ještě s mojí kamarádkou jsme si s ní dost často hráli a dá se s ní postavit skoro všechno. Ku podivu, my jako děvčata jsme si nejvíc libovali ve stavění jeřábu.
0: Stavebnice je hračka složená ze skupiny dílů, které se mohou sestavovat do 3 rozměrných sestav. Díly mohou být dřevěné, plastové, kovové, elektrotechnické, kamenné, ale například i z extrudovaného škrobu či papíru. Stavebnice rozvíjí motorické schopnosti, prostorovou představivost i fantazii. Tolik slovníkové heslo. Už řecký filozof Platón věděl, že pro budoucího architekta je nejlépe, když si v dětství

0: vyhraje tak, že si staví. Stavebnice jako takové ale nemají tak dlouhou historii, jak byste možná čekali. Jejich duchovním otcem je významný německý pedagog Friedrich Froebel. Tento muž se zaměřoval především na předškolní výchovu. Dokonce založil Ústav pro pěstování snahy po činnosti u dětí a mládeže. Zde vyráběl různé učební pomůcky a hračky, například soubory geometrických tvarů, krychle, kvádry, koule, jehlany, které se podle vývoje dítěte dále dělily na menší části. No a první stavebnice byla na světě. Ke konci 19. století nechal Otto Lilienthal, ano, ten slavný průkopník letectví a konstruktér, patentovat stavebnici ze dřeva a kartonu, kterou vymyslel jeho bratr Gustav, úspěšný stavitel a inovátor. Dostala název Lilienthal Baukasten, tedy Lilienthalova stavebnice. O pár let později vznikají v Německu a ve Velké Británii stavebnice kovové a ve 30. letech minulého století se datuje vznik slavné stavebnice Lego. Založil ji chudý dánský tesař jménem Ole Kirk Christiansen. Původně pracoval se dřevem a název vytvořil z dánského výrazu Leggodt, což znamená hraj si dobře. Tou dobou si už ale děti v České Kotlině hráli s Merkurem.
1: Když přijdu sem do muzea Merkur, tak bych tipla, že ty nejstarší stavebnice to vůbec nejsou ty barevné, červeno, modro, zelené, ale takováhle omšelá stavebnička.
2: S majitelem firmy Merkur Toys Jaromírem Křížem si povídala Světlana Levičková.
1: Ta je nejstarší?
3: Ano, ta byla v roce 1920. Tohle to bylo malinko jiným způsobem a postupně se to změnilo a od roku 1925 se to jmenuje Merkur a je to prakticky ve stávajícím systému, jako to je letos.
1: Ty stavebnice překonaly desetiletí úplně hravě. Stavebnice je pořád moderní a pořád populární.
3: Ano, celá veřejnost uznává. Já jsem začínal na Merkuru a proto jsem technik. A mohu vám říct, že pan Wanzel, který založil Merkura, za první republiky kolem roku 1930, kdy byla světová krize, prosadil, aby Merkur byla povinná učební pomůcka ve školách a říkal, když ta mládež se naučí všem technickým záležitostem, tak odoláme té krizi a budeme nejlepší. Třeba teďka byla vydána kniha Za svědky minulosti, která byla ke stému výročí Československa, tak tam je uváděno 22 firem a my jsme tam uváděni jako jedni z nejvýznamnějších, protože díky Merkuru bylo několik objevů i vědeckých a dokonce pan Wichterle na tom udělal ty kontaktní čočky, které dneska používají desítky milionů lidí na celém světě. A pak dva získali tím, že začínali na Merkuru a využívali, tak získali až Nobelovu cenu, konkrétně třeba pan Peter Greenberg, který pochází z Plzně. A když byl v Plzni vyznamenáván jako čestný občan Plzně, tak tam zdůraznil. Já jsem rád, že jsem vyrůstal v Plzni a hrál jsem si s Merkurem, protože Merkur mě dotáhl až na Nobelovu cenu a vím, že takových věcí je hodně, které se vynalezly právě s pomocí Merkuru.
1: Jak využíval právě Merkura pan profesor Otto Wichterle?
3: Pan profesor Otto Wichterle byl jeden z nejvýznamnějších českých vědců za celé historie, protože on vymyslel prakticky veškeré punčochy, také spolupracoval ve Zlíně s panem Baťou a vyvinul především kontaktní čočky tak, že si sestrojil z Merkuru takové zařízení. On totiž svým dětem dal Merkura, oni si tím hráli a on, když je pozoroval, tak si míchal kafe a najednou viděl, že tam ta odstředivá sila udělala najednou ten tvar a říkal, aha, tak tohle to využiju, no a tak sestrojil zařízení a na tom opravdu získal první ukázku, jak by se měly kontaktní čočky vyvíjet. A jinak se o ně ví, že on zhruba vynalezl asi 220 různých světových vynálezů a když byl se svými syny třeba ve Spojených státech a vzal si sebou Merkura a tam jim to ukazoval, tak všichni se divili, ježíš, to je zajímavý, jak se to dá všechno modelovat z Merkuru.

0: U kontaktních čoček se ještě na chvíli zastavíme. Vůbec první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu byly v Praze vyrobeny v roce 1957. Za to, že u jejich vzniku byla právě stavebnice Merkur, mohou komunisté. Ti totiž Otto Wichterleho neměli rádi. Geniální nápad, který vdechl kontaktním čočkám život, se zrodil ve vlaku. Naprosto náhodou. Prostějovský rodák Otto Wichterle cestuje roku 1952 z Olomouce do Prahy. A tu si všimne, že jeho spolucestující doktor Pur si při jízdě čte odborný článek zabývající se možnostmi, jak chirurgicky nahradit oko. Dají se do řeči a Wichterle ho napadne, že mnohem lepší než použít implantát z ušlechtilého kovu bude umělá hmota. Přemýšlí o použitelném trojrozměrném polymeru. Vyhodnotí, že nejlepší pro jeho záměry by byl hemagel, tedy polyhydroxyletylmetakrylátový gel. V roce 1957 vyrobí a vyzkouší úplně první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu. Ale vynález je zatím pouze v plenkách. Čočky jsou drsné a v oku řežou. K tomu, aby vědci potvrdili, že se vydal správnou cestou, ale postačí. Wichterle si experimentálně, sám na sobě, ověří, že čočky je skutečně možné vyrobit a že se s jejich pomocí dá opravdu dobře korigovat zrak. Teď už ho čeká pouze spousta práce, koumání a zdokonalování. K tomu ale nedostane příležitost. Z politických důvodů musí odejít z Vysoké školy chemicko-technologické, ale nevzdá se. Ve svých výzkumech pokračuje po večerech doma. Věrně mu přitom pomáhá jeho žena Linda a sama se stává pověstným pokusným králíkem. Na vlastních očích čočky zkouší. Sofistikovaný přístroj na jejich výrobu vzniká v domácích podmínkách z už zmíněné stavebnice Merkur, také dynama vypůjčeného z jízdního kola a dobře poslouží i motorek z gramofonu. Píše se rok 1961 a plně využitelné kontaktní čočky jsou na světě. O čočky zanedlouho projeví zájem cizina, především americké firmy. Ačkoliv si Wichterle svůj vynález nechává patentovat, firmy začnou spochybňovat jeho zásluhy o vynález a jeho patent různě obcházejí. Než federální soud ve Spojených státech vydá rozhodnutí o tom, že Wichterle je v právu, uplyne bezmála 20 let. A protože je vědec u komunistů v nemilosti, donášejí na něj agenti STB, kontrolují mu korespondenci i telefon.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Teď jsem asi v ráji všech, kteří mají rádi vláčky.
1: Ano, tak jsme teďka na ukázce kolejiště, které jsme sestrojili, aby návštěvníci byli motivováni k tomu, jak krásné je modelovat. A mohu vám říct, po 32 letech jsme obnovili výrobu vláčků velikosti 0, což je měřítko 1:45, které se vyráběly od roku 1930 až do roku 1968. A tam tenkrát bohužel RVHP řeklo, vláčky budeme vyrábět v NDR. A když jsem říkal, a obnovíme po těch 32 letech ty vláčky, tak všichni říkali, ne, to je riziko. Já jsem říkal, ne, tak jsme udělali pár modelů. Udělali jsme to, jak se říká, ručně, protože veškeré zařízení se tenkrát hodilo do sběru. No a my jsme vymysleli něco, co by se dalo dělat jako podstatně laciněji a konstruktivně. A když jsem byl s kolegou v Německu u jedné firmy, která vyrábí Hanulky a TTčka, byl jsem tam představitel Merkuru, tak on říkal, no jo, vy děláte stavebnice Merkur, ale dělali jste taky vláčky. A já jsem řekl, ano, a my teďka budeme obnovovat výrobu vláčků. On říkal, ježiš, to bude naše konkurence. Já jsem říkal, nebojte se, my začínáme dělat nulku, což je kovový, ocelový, že jo, a je to pevné. A hlavně si ty děti můžou stavět různé baráčky, různé doplňky, různé schodiště a tak dále a naučí se všemu. A hlavně je to všechno kovové, tak to vydrží. A vidíte, že tady se naučí jak stavařině, tak železniční dopravě a tak dále.
0: Od vláčků jsme se dostali k jiné technice. Dostali jsme se ke stavbě z Merkuru, která je zapsaná dokonce v Guinnessově knize rekordů.
1: Jsme teďka u modelu ocelového města podle románu Žila Verna. To udělal pan Mládek a je to opravdu zapsáno jako největší stavba, která byla postavena z Merkuru nebo z podobné stavebnice.
0: Dobře, tak řekněte přesně, kolik je tam třeba těch dílků merkurových? Dá se to vůbec spočítat? Protože to je ohromný rozměr, to má nějakých 3x5 metrů?
1: No to je víc, to je 8x5 metrů. Těžko dneska zjistíme, kolik těch součástek tam je. Váží to kolem jedné tuny. Jo, opravdu to je něco unikátního. Jules Verne, kdo to čet jeho romány, tak si vzpomene. A ono, on měl vždycky takové představy, jak se bude všechno vyvíjet. A tady je ten Merkur úplně ideální na to, že se dá všechno, jak se říká, modelově udělat a ukáže se, jak se to vyvíjí a jak se připravuje k tomu dalšímu vývoji.
0: Jsou tady i všechny ty bojové stroje, které zločinný pan profesor vymyslel v tom ocelovém městě.
1: No, je tady spousta jako modelů. Velmi zajímavé je to, že se dá tady krásně všechno z toho Merkuru postavit. A je to, samozřejmě se dá říct, i takový základ architektury. Každý, kdo chce si něco vymyslet, tak si to může sestrojit z Merkuru a pak to třeba i zdokonalovat, rozvíjet a tak dále. A ty základy naučí všem těm činnostem.
2: Stavebnici Merkur asi není třeba podrobně představovat. No ale pro jistotu. Základem jsou pásy a profily různých délek a tvarů z lakovaného ocelového plechu se sítí předvrtaných otvorů s roztečí 1 cm. Dílky se spojují šroubky a matičkami. Stavebnice obsahuje také další součástky, různé hřídele, ozubená i neozubená kola, k některým sadám náleží kladky, buldozerové pásy, dokonce i elektromotorky. Umožňuje tak stavbu realistických konstrukcí a různých strojů. Vynalezl ji pan Jaroslav Vancl. Jaroslav Vancl se narodil 31. července 1890 v Benátkách nad Jizerou, kde jeho otec vlastnil menší strojírenský podnik. Byl nejstarším ze 4 synů. Vyučil se v tátově dílně a pak se vydal na zkušenou do světa. Cesta ho zavedla do Police nad Metují, tam se usadil a začal pracovat jako zámečník u firmy Kačner, která vyráběla různé drobné kovové zboží, šrouby a také ve své době vyhledávané brusle vysoké kvality. Protože mu šla práce od ruky, brzy se vypracoval na dílo vedoucího. Jenže v roce 1914 byl propuštěn za to, že zorganizoval stávku dělníků. Začal podnikat na vlastní pěst, pracoval v hradecké automobilce, po skončení první světové války si založil vlastní firmu Artesia a živil se vrtáním artéských studní a děr do železa. Oporou mu byla otcova strojírna, od které získával strojní zařízení, ale přesto se mu dobře nevedlo. Pak dostal jiný nápad. Hračky. Právě hraček byl v poválečném Československu totiž velký nedostatek. Předchůdce Merkuru, stavebnici Inventor, představil Wanzl už v roce 1920. Jednotlivé plechové dílky se tehdy spojovaly pomocí háčků, obdobně jako dnešní stavební lešení, a u dětí si velkou oblibu nezískali. Wanzl se však nevzdal a v roce 1925 přišel s inovací, kde háčkový systém nahradili šroubky a matičky. Nová stavebnice s barevně lakovanými díly, která dětem umožnila přiblížit se reálnému konstruování, dostala i nový název – Merkur. Slavila velký úspěch a stala se i výborným vývozním artiklem. Řada stavebnic se rozrůstala. Vznikly i stavebnice budov, Metropol, či stavebnice elektrických modelů Merkur Electrus. A protože jednou z nejžádanějších hraček ve 30. letech minulého století byly elektrické vláčky, pustil se pan Wanzl i do nich. Vzal si na pomoc svého zetě Františka Jirmana, který se stal hlavním konstruktérem. Společně vytvořili ucelenou kolekci modelů plechových elektrických vláčků, která šla na dračku u nás i v cizině. Inspiraci našli v tehdy populární rychlíkové lokomotivě Mikado a hračku pojmenovali po ní. Své výrobky s úspěchem předvedli na světové výstavě v Chicagu a od té doby se staly historické vláčky, lokomotivy Mikado a stavebnice Merkur sběratelským artiklem.
0: Co bylo nejtypičtější stavbou, která se dala vytvořit z Merkura?
1: No tak to byly spíš jenom takové ty konstrukční věci, to byly jako ukázky, jak ty děti se mají naučit konstruovat, jak mají se naučit montovat, aby si jako vymysleli různé modely. Když si to postaví, aby hledali další řešení, to znamená základům inovace.
0: Tady je třeba i krásné obří kolo, to by se dalo rozpohybovat.
1: Ano, tohle to je model ruského kola. Je to model, který je ve Vídni.
0: Autíčka jezdí, kola se točí, mlýn klape, jenom ten Karlštejn, ten nám tady stojí a nic nedělá.
1: No jo, tak to je ukázka stavby, protože přišel za mnou profesor ČVUT v Praze, kde se dělali různé stavby, učili se studenti stavět a on říkal, oni mají dobré nápady, co by se mělo postavit, ale nemají ty praktické zkušenosti, jak se mají věci navrhnout, jak je mají konstruovat, a tak si od nás vzali velké mimořádné součástky, kde se naučili statice, kinematice, dynamice a tak dále. A tady máme třeba ten Karlštejn a tamhle vidíme ještět. To byl model, který byl vybudován jedním studentem fakulty, a pak tady máme ukázku brněnské vily Tugendhat. Tak se ty studenti opravdu učí, jak se říká, prakticky navrhovat, vykonstruovat, postavět a tak dále.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za protektorátu byla firma Inventor začleněna do programu válečné výroby. Hračky vyráběla dál, ale ve velmi omezeném množství. Vznikla pouze limitovaná série vlakových vozů s dvojjazyčným protektorátním označením Českomoravských drah. V souvislosti s poválečným nedostatkem barevných kovů byla výroba obnovena až v roce 1947. To už se ale blížil únor 1948 a znárodnění. Výrobu převzal okresní průmyslový podnik Police nad Metují. Počátkem 50. let byla zrušena soukromá firma pana Vancla a výroba se stala součástí okresního kombinátu v Broumově. Až v únoru roku 1955 byla podána nová žádost k registraci ochranné známky Merkur na stavebnici a vláčky s kolejnicemi a transformátorem. Panu Vanclovi, zakladateli slavné značky, se komunisté odvděčili po svém. Nejenže musel odevzdat továrnu a opustit byt, ale soud mu dokonce nařídil splatit všechny faktury za materiál, který si objednal ještě jako ředitel. To však z vlastních peněz nezvládl a tudíž si dluh musel odsloužit. Až do svých 80 let tak pracoval jako soustružník ve své bývalé továrně. V podniku s ním zůstali také jeho dva zeťové, pánové Jirman a Peluněk. Jejich zásluhou se kvalita stavebnice udržela na dobré úrovni. V 60. letech přišla móda umělých hmot a pro Merkur tím nastalo nešťastné období náhrad kovů za plasty.
2: Vcházíme do mechanotronické učebny, tak jsem zvědavá, co všechno si tady budu moct vyzkoušet.
3: Tady máme třeba různé typy mechanických modelů, Vankulův motor, písty dvoudobého, čtyřdobého motoru.
2: Takže když zatočím tou kličkou, tak zjistím,
3: jak pracují ty stroje. Tady je třeba princip parního stroje, tady je princip lisu. Pak tady máme učební pomůcky na to, že tady máme laboratorní stůl, kde si mohou udělat různé elektrické obory, mechaniku, pak si mohou tady měřit napětí, proud v těch sestrojených obvodech a tak dále.
2: Ale sem už musí jít s někým, kdo jim tak trochu poradí a kdo také na ně dohlíží, aby to všechno správně fungovalo.
3: Ale tohleto my máme udělané hlavně proto, aby sem jezdili školy na exkurze a tadyhle máme ukázky různých pokusů, kde si mohou naučit jako opravdu všem těm základům. Máme tady ukázku CNC fresky, soustruhu malého, pak tady vytváříme jako ukázku i různých typů elektromotorů, ATASu z Náchoda, aby ty děti opravdu byly motivovány a viděli, co všechno se dá dělat. No a pak tady vám ukážu jednu krásnou fotografii. Tady vidíte přední pracovník NASA ze Spojených států, doktor James Reese, který byl v České republice na 4 vysokých školách, já jsem se s ním setkal. On to je člověk, který připravuje první let člověka na Mars v roce 2022 až 2023. A když viděl toho našeho robota, ten robotický podvozek s tou robotickou rukou, tak žasnul a říkal, Ježíš Mariáne, tohle nemáme ani ve Spojených státech, ale já jsem byl technik od mládí a proto dneska připravuju ten let. A protože dneska na Marsu jsou už 3 roboti, Spirit, Opportunity a Curiosity, tak říkal, až my poletíme na Mars, tak si vezmeme toho vašeho robota a ten vám tam bude předjíždět a ukazovat, kam máme jít a tak dále.
2: Takže robot Merkur se dostane až na Mars.

0: Stavebnice Merkur, to je dnes už rodinné stříbro. Od 60. let minulého století byla exportována přes Prago Export nejen do Sovětského svazu a zpřízněných komunistických satelitů, ale i do Dánska, Holandska, Španělska nebo Saúdské Arábie. Jeden ze španělských fandů se na fotografiích chlubí téměř dvoumetrovým řetízkovým kolotočem, který z několika stavebnic zkonstruoval. Oslavuje stavebnici článek, který vyšel v listu Pochodeň v roce 1981. Stavebnice v dobách socialismu zlidověla a rostla. V roce 1965 se vyrábělo 7 druhů. O 15 let později už 17 druhů, včetně verze elektro. Zájem je takový, že kdyby to možnosti provozovny a jejího strojového vybavení dovolili, mohlo by se bez starostí o odbyt vyrábět dvojnásobek, psalo se v Pochodni. Co je na tom pravdy, se nedozvíme. Jisté však je, že značka se dostala pod kůži mnoha generacím od našich dědů až po dnešní kluky. Výroba vláčků Merkur však byla definitivně zastavena v roce 1968. V dalších letech byly bohužel zlikvidovány nástroje na jejich výrobu. Po roce 1989 podnik zprivatizovali bývalí zaměstnanci. Vznikla firma Komep, která nějaký čas setrvačností pokračovala ve výrobě stavebnic Merkur, ale už v roce 1993 byla u konce s dechem a ukončila výrobu. Poté továrnu zakoupila firma Cross pana Jaromíra Kříže. V roce 2006 vzniklo v Polici nad Metují Muzeum stavebnice Merkur, kde mohou všichni návštěvníci zhlédnout celou řadu historických i současných exponátů.
1: Problém výchovy dítěte a jeho zaměstnání nebyl snad nikdy tak důležitý a spletitý jako právě v dnešní době stálých bojů o životní existenci. Nároky, jež současný život klade na zdatnost jednotlivce, jsou daleko větší než v dobách dřívějších a je tudíž zcela přirozeno, že i výchova dětí, tedy příprava jejich pro budoucí život, musí se brát takovým směrem, aby nové generace vstupovaly do života pevné, rozhodné, s jasným reálným nazíráním na život a jeho problémy. Proto jest třeba, aby otázce hraček byla věnována náležitá pozornost ze strany rodičů i školy a vůbec těch, kteří jsou pověřeni výchovou budoucích generací. Jaroslav Vancl, vynálezce stavebnice Merkur.
0: Pan Jaroslav Vancl, osobnost hodna světových géniů, umírá v 90 letech v březnu 1980 v úplném zapomnění. Jeho hrob je na hřbitově v Polici nad Metují.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci přehlasovali Senát a znovu schválili stavební zákon. Těžařská firma a stát se neshodnou na způsobu rozdělení peněz po těžbě v lomu ČSA. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali Senát, který novelu zamítl v srpnu. Návrh hlavně centralizuje soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují například za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků, i přesto, že část z nich zvažuje svůj odchod.
2: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
0: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová má od ledna, kdy vznikne úřad rozvoje území, podle Mrázové vést expertní a kontrolní panel při ministerstvu. Těžařská firma Pavla Tykače, Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát přes Státní fond životního prostředí.
3: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
4: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z Motoristů.
5: Co se týče konečné částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
4: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Mostecká Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby v školním systému bakaláři používali silná a jedinečná hesla. Kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhrůžka z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Jde už o druhý podobný případ v poslední době.
1: Sport.
0: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů rezignoval. Ve funkci bude do konce listopadu. Svaz po něm povede bývalý český tenista Petr Pála.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 258 směrem na Hradec Králové. Došlo tam k nehodě dvou osobních aut. A opatrně taky na silnici 35 u Poclířova na Svitavsku. Havarovalo tam nákladní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě

0: začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sípění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kina kšandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce před tím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Pechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se, paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi to.

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Oto Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. A přes rozhlas jednoho dne, to ještě jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti tam píšou a redakce jim musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Ota Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, že jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká, teda pro mě, zatímco pro Otu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček, čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte, normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tom to hezký. A nejhezčí se to ne jmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo ty, jak se ty
2: ano, vol, penso, vol. No, já když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
2: Jo.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No, my si popovídáme, když nás přijede natáčet rozhlas, viď?
2: No, to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nebudu...
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže vy jste...
2: Já nevím, co to je. To vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: To sluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Že já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No, mě vždycky, ano, to si uvědomuji, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když...
2: No, přinese si harmoniku. Ano, to mi hraje, no. A já podlehnu. Kouzelným tónu, jo.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli na Kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale...
1: Ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? No bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, čet se mi po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já byl na to chvíli
2: pišný. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu, já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, nahradí, doplní se hudbou a tak to běží dál a najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem jsem si text té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a ty jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, Čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednu chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal, jako slyšel jsem tam i Štrauze, já nevím, co...
1: No, tak to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom... No já si nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti, to je to.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, citovku
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolena. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Ba, že takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revy. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revyho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nimž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

Pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů Slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se kupředu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždy jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak vsugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já člověče nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, které mu docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektorů, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás. A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal,
5: jo, Betě, u nás je to jako v pekle.
4: Jo. A on měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takový byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali, v autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlídl, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla,
5: člověče, zastav v zájmu našeho zdraví.
4: Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupil, podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka,
5: hleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli.
4: Rozumí. Já jsem říkal, a co je?
5: No, pojď se podívat.
4: Tak jsem vylez ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím.
5: Čověče, ty jezdíš jako sena. To je rychlost, jo.
4: A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že je to František nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebují vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem jít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No, neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl,
5: hele, ale to je prima, že my nekouříme.
4: Jo. Víte, František, na to se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal,
5: no samozřejmě, my máme zvířátka rádi.
4: Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády. A já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal,
5: pane, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají.
4: Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal,
5: oni vzpomínají na vlast.
4: A já jsem říkal, no a jak to myslíš? On říkal,
5: no podívej se.
4: A teď řekl,
5: Stalingrad.
4: A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl, Krupská. A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povědá. Františko má,
5: no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se...
4: A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nepila vzpomínám.
6: Děkuju vám.
1: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
7: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frýdek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Noční linka, středeční čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbyla 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům a ponocovatelům, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy máme před sebou celé 2 hodiny pro to, abychom se setkali v našem vysílání, abychom mohli povídat a samozřejmě i tentokrát pro vás máme spousty krásných písniček a já doufám, že si každý z vás pro svoji večerní dobrou náladu určitě u nás vybere. No a o čem to dnes bude? Šťastný může být člověk v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí třeba v nějakém konkrétním pozdějším momentě nebo až po letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám kdy vstoupilo a přišlo do života? Láska, splnilo se vám přání z dětských let, získali jste vysněnou práci třeba až teprve ve druhé polovině svého života, splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí dlouho čekat? Každý máme svoje sny, touhy a přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb stále čeká. A nebo to své štěstí nevidí, co říkáte. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už je jakékoliv, teprve čekáte. A co vám chybí eventuálně ke štěstí? Tak tolik a mnohem více na tohleto téma. Telefon k nám 731 800 900, pak máme také web, tam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mám třeba zážitky krásný, což považuji za štěstí, protože mě to nabíjí zase. Mm-hmm. A teď se mi povedlo něco, po čem jsem toužila už roky, jak mám kamarádku, se kterou jsem díky tobě, že jo, se seznámila, takže už se známe před 30 let.
1: Panečku,
0: a teď jsme se asi 15 let neviděli.
1: Ano.
0: Já jsem jela slavit svoje osmdesátiny, který jsem si říkala, Bůh ví, jak dopadnou, ale jeli jsme na Šumavu a Zuzka bydlí u Plzně a vzali jsme to díky kamarádovi, který mě tam vez a který tam měl taky se mnou slavit, tak mě za tou Zuzkou vzal a já jsem jí po 15 letech konečně viděla, bylo to úžasný. Tak. I když jsme spolu byli asi jenom čtvrt hodinky, ale nádhera sama, že jsme se konečně zase viděli.
1: Mm-hmm.
0: No a osmdesátiny, jeli jsme tam ve čtvrtek a ve středu mě bylo špatně, až jsem mi chtěl zvracet z toho, jak jsem si říkala, Ježišmarie, jak to dopadne a Bůh ví, co tam bude a jestli přijedou, všichni nepřijedou. No ale bylo to nádherný, přijel mi kamarád s rodinou z Moravy, přijela mi kamarádka od Karlových Varů s přítelem, mm-hmm. byli tam moji bráchové s rodinama, mm-hmm. byli tam neteře, byli tam kamarádky, co se mnou byly v lázních a vlastně jsme se tam znali jenom 14 dní, ale trvá nám to taky doteďka.
1: Uh-huh,
0: a to byly bezvadný ženský, který tam všecko obstarával. Já jsem poprvé v životě jsem na svý narozeniny nemusela dělat chlebíčky, nemusela jsem dělat nic, všichni
1: no
0: mě postupovali, všechno připravovali. Já jsem dokonce v 80 letech i tančila s bráchou, jo, takže to byl takový pocit, taková euforie a teď ještě od toho čtvrtka do neděle. My jsme se tam tak bavili, nasmáli, já jsem si pronajala celý penzionek v těch nezdících na Šumavě, můžu vřele doporučit. Takže jsme nemuseli nikdo nikam odjíždět, odcházet, všichni tam mohli jít hned spát. Nikdo nerejpal, nikdo nerušil, všichni byli bezvadní a já, no teď se teda zpamatovávám celý týden, ale a no, 80 je 80, už to není takový, ale tak krásný narozeniny a ještě navíc 80 jsem si nepředstavovala ani v nejbujnějším snu, takže to byl takový pocit štěstí, že z toho teď budu žít až do smrti. Takže
1: no tak to je krása.
0: I ty střípky štěstí jsou něco, co třeba se každému nepovede, nebo prostě vždycky, když jsem se na něco těšila hodně, tak se to nestalo. Buď někdo nemohl, nebo prostě byl blbej termín, nebo nebylo počasí. Prostě vždycky do toho něco přišlo. Mm-hmm. Takže já už ze zásady se bojím na něco těšit hodně. Ale fakt, to je zákon schválnosti, Murphyho zákon, že se to vždycky podělá, ale tentokrát se teda nic nepodělalo.
1: No tak krása.
0: A já přeju každému, aby si aspoň jednou v životě mohl zažít narozeniny nebo prostě oslavu,
1: něco,
0: která by byla daleko lepší, než co si kdo představoval. Takže ať to mají lidi rádi, ať si nekazejí život nějakýma prkotinama.
1: Ano, ano.
0: A zvlášť, když už jsme ve věku, kdy už opravdu těch radostí moc nemáme, protože nám to nedovolí tělo nebo okolnosti, tak ať si užívají každou příležitost a přeju jim, aby se jim to taky takhle vyplnilo.
1: Dobře, tak to bylo krásné přání od Helči. Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a jsem ráda za takovéhle krásné, nádherné, úžasné zprávy o skvělé akci. Helčo, moc krát děkuju, hezký večer a budu se těšit
0: taky
1: příště. Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a máme další hosty, tentokrát se dovolala Lenka z Brna. Lenko, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer. Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla štěstí, když jsem potkala před 22 letama svého přítela, a které mě zemřel teda letos v prosincu.
0: Jo, tak vzpomínáte. Padl,
1: zlomil si krčí páteř, přestal mu fungovat srdce a mozek, takže jsem zůstala sama. A starosti s pohřbem a ze vším, takže jsem hodila z 95 kg na 45 kg.
0: Jej, tak to je hodně.
1: Takže teď štěstí nemám a to bylo ještě na vánoční svátky.
0: A prožili jste spolu hezký kus života?
1: Hezký kus života.
0: Vzpomínáte na to ráda.
1: Vzpomínám na to ráda, ale bylo to na Vánoce, co mi zemřel.
0: Jo.
1: Tak jsem měl zkažený Vánoce a všechno možné. No. A když jsem teda za ním ve špitálu, volali mě tam, tak jsem se tam vyhrotila, protože byl napojený na těch hadičkách. A když jsem objednávala sanitku, tak sanitka přijela za hodinu a 3/4. O půl druhé ráno se mi volala a přijela ve 3/4 na 3. Možná, že by ho zachránili, kdyby přijeli spíš.
0: Jo, ale každopádně pojďme se vrátit, to mě je mi samozřejmě velmi líto, pojďme se ale vrátit k tomu tématu. Jak byste na něj hezky zaspomínala právě? Jaké třeba hezké chvíle se objevily ve vašem společném životě?
1: Prostě v mém společném životě bylo jenom on prostě. Dal mě prstinek, měli se sebrat, A zase už to nestačilo, protože on byl nemocný, postižený, nemohl na nohu, na ruku, vypadla se mu ruka a noha, tak já jsem se o něho 25 musela starat.
0: Jo, ale byla jste ráda, že ho máte, jo?
1: Byla jsem ráda, že ho mám a chybí mě teda, mám chybí tady moc. Fotku a chybí mě, no. Nejraž bych šel za ním.
0: Tak Lenko, moc vám taky děkuju, jinak přeju všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se a
1: děkuju,
0: přeju vám nějaké drobné radosti. Děkuju nápodobně. Moc vám přeju nějaké to štěstíčko, abyste měla radost ze života, jo? Mějte se taky moc hezky, naslyšenou, zdravíme do Brna. No a teď už je nachystána skupina Elána, jinak připomínám telefon k nám 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tolik skupina Elán právě dohrává a dospívává. No a na telefonu teď máme z Jižní Moravy paní Lidku. Krásný pozdní večer, Lidko, moc vás zdravím.
1: Já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: Všechny zdravím, celé studio a všechny nespavce.
0: Děkujeme. Tak paní Lidko, co vy a vaše životní štěstí? Přišlo, nepřišlo, tak hledáte ho, čekáte
1: přišlo,
0: na ně? Povězte.
1: To největší štěstí, jaké mě mohlo v životě potkat.
0: Ano.
1: A takové štěstí moc málo lidí má takové štěstí.
0: Mm-hmm.
1: Až vám to řeknu, tak budete vykulena.
0: Tak povězte, ať jsem vykulena.
1: Zdala jsem se, si se později, ale vdávají se později, mm-hmm. 27.
0: Mm-hmm.
1: Potkala na inzerát, jsem poznala manžela.
0: Mm-hmm.
1: No a žili jsme spolu 43 let.
0: Panečku.
1: I když nám nebylo dopřáno, že jsme děti jsme neměli,
0: mm-hmm.
1: No ale říká se, že taky to není, peníze nejsou všechno.
0: Jasně.
1: A děti taky říkají, když jsou děti malé, jsou malé starosti, a když jsou velké, tak jsou velké starosti.
0: Ano, ano.
1: To mě říkala Špandová, no. Takže mám jenom jednoho bratra.
0: Ano.
1: Ten má naštěstí 3 děti,
0: mm-hmm.
1: 2 kluky, no to jsou držíči, opravdu. Já jim říkám, vy jste Ferda Mervene z práce všeho druhu, se dvojmi dání. A fakt ti kluci držou, oni mají firmu prostě, oni na co šáhnou, to spravili, veši, natírali na kostele, víte, ve Velkých Kelnovicích, tak tam natírali střechu. To je chráněné památkovým úřadem, ten kostel ve Velkých Kelnovicích. To je starý dřevěný kostel, kde se ještě zvoní jako zemnic z kostela.
0: Aha, jo.
1: To dneska je už málo, že takových věcí. Dělal jsem pěkné mládí, to si nemůžu stěžovat. Před naprázdniny se nám vždycky sjelo 11 nás bylo bratranců a předsednic. Takže to si nemůžu stěžovat. Dělal jsem pěkné dětství. No, až na to, že jsme neměli děti, no, ale nebyli jsme sami, protože manželův bratr, manžel pocházel z 9 dětí,
0: uh-huh.
1: A taky byl bez dětí jeden jeho bratr.
0: Ano.
1: No, a taky to přežili a byli spolu šťastní.
0: Ano, ano,
1: takže
0: ano.
1: Jsme spolu, jak se říká, někdy, jak se říká, přijde bouřka, že pohádali jsme se, to bývá v každém manželství, není pořád slunečno, že...
0: Každopádně to bylo vaše velké životní štěstí, tohleto, jo? A radost.
1: No, tak to bylo taky štěstí, že jsme spolu bezdětní vydrželi 30 let.
0: Ano.
1: Až přišel ten nešťastný covid.
0: Jo.
1: Manžel, když se dostal do nemocnice, tak bohužel za 2 dny zemřel. Potom mě říkal ten pan primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohli pomoct.
0: Jasně, že
1: ale
0: se stalo.
1: Ale prvně neměl nějaké bolesti, nebo tak. A to už jsem měla štěstí, že my jsme měli pronajatý byt. A my jsme se tam velice s děti nestýkali, takže moc velice nikdo nevěděl v tom domě, že jsou tam sama a že jsem taky byla, jako měla jsem našli, jak dělali ty odběry, jo, že jsme měli oba dva, ten covid, samozřejmě, když jsme žili v jedné místnosti.
0: Ano.
1: No, takže manžel, prostě jsme byli v karanténě a manžel to vydržel týden. A další týden, v pondělí jsem se budila a manžel se oblíkal. A já říkám, kam jdeš, prosím tě, jsme karanténě, nemůžeme ani na krok.
0: Jo.
1: Já musím jít do práce.
0: Mm-hmm.
1: On byl zaměstnancem magistrátu, víte?
0: Mm-hmm.
1: A oni se starali o čistotu města.
0: Jo.
1: Jak to dneska jsou lidi bordeláři, takže chodili a starali se o čistotu města. Takže on musí jít do práce, jo. Já jsem mu neřekla ani ahoj, já jsem ho ani neviděla ze předu vlastně, jak seděl na té židli, tak se oblíkal, takže jsem mu neřekla ani ahoj.
0: Mm-hmm.
1: Já tušila, že ho vidím naposledy.
0: Jo, jo.
1: Tak prostě odešel a on neměl ani šatnu, jo, se tam přeblíkal v té budově ve sklepě.
0: Dobře, paní Lidko, tak tohle to už je zase trošku jiné ano, téma, třeba nějaké ty pracovní věci.
1: To nejlepší vám musím říct.
0: No.
1: Nešel na noc, nepřišel.
0: Mm-hmm.
1: Já to ptalo hlavou, že se mohl jako... No, na druhý den zvonila policie.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem šla otevřít jenom v košuli a v županu. Normálně posvíš, jo. Jsem šla otevřít. Pak jsem prostě... Nevím, co se dělo. Byla jsem prostě měsíc v komatu. A když jsem se probrala z toho koma, tak jsem nemohla chodit, takže mě rehabilitovali.
0: Paní Lidko, já vás musím přerušit, nezlobte se, protože čas letí jen je neuvěřitelně rychlý. Rozumím, rozumím. Paní Lidko, poslouchejte mě chvilinku. Já vám moc poděkuju, musím poděkovat, jsem ráda, že jste se dovolala, že jste nám zavzpomínala tady na vašeho manžela. Jinak vám přeju samozřejmě všechno dobré, hodně hlavně zdraví, opatrujte se a budu se těšit zase v noční lince, jo? A tyhle ty zase další příhody necháme, až budou zase podobná témata, ke kterému se budou ty další příhody hodit. Moc děkuju a přeju všechno dobré, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: byla hudební vzpomínka na Hanu Zagorovou v podobě její písničky Kdyby se vrátil čas. No a během právě téhle písničky se k nám dovolal z Olomouce také Robert. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak z jakého konce to vezmete vy, prosím, to naše téma šťastný může být člověk v každém věku?
1: Takže u mě to bylo asi tak, že první, co mě jako potkalo štěstí, tak když jsem šel mojí paní na první rande, je to hodně let zpátky. A tehdy já jsem měl trému, to muži mají, prostě to byla taková osobní věc, já jsem nevěděl, jak to ženě říct. Ona říkala, tak vylož karty na stůl, tak jsem mi to řekl. A žena říkala, tak jestli tady máš míč, tak já ho nafouknu, budu tě hladit. A mám strašně rád, když mě holka hladí. Ono to udělala, já jsem se zamiloval. Okamžitě si jsme sedli a strašně jsem se s ním mazlil. Takže to bylo takový jeden okamžik, když jsem byl šťastný. Tak bylo druhé, to bylo v roce 2003. Tehdy jsme se vzali, to bylo na radnici, jeli jsme s koňma kočárem jako na radnici.
0: No to je krása.
1: Byl, že jsme nechali doma prstinky a kamarád naštěstí to vyřešil, co se mnou chodí na bohoslužby, takže zehnal prstinky a jsem mu pozval dom na hostinu, takže to bylo druhé šťastné okamžik.
0: Jo.
1: Tak byl třetí, to bylo v roce 24, to jsme se spolu se ženou nechali pokřtit oba, jako, protože oba byli věřící. Na čtvrté byl v roce 2005, to se mě tenkrát narodil syn, takže jsem měl obrovskou radost, že jsou táta a že mám syna.
0: Jasně, jasně. Jako, no tak jak vás tak pozorně poslouchám, tak vy máte spousty šťastných událostí, které se nedají zapomenout a ano, za které jste životu vděčný určitě, že jo?
1: No a pak uplynulo 20 let, no a pak přišlo takový, a to už je smutný, to tady není do tématu, no zkrátka jsem obdobil, že nás to utopilo. No a teďka už je to rok a půl, mám kamarádku, je to moc prima holka. A mám ju moc rád, ona mě taky má ráda.
0: Tak to je dobře.
1: A říkám si, jako lepší mě prima kamarádku, než být úplně sám. Možná bude vážný vztah, možná ne.
0: Jasně, jasně, jasně.
1: A klidně se mě ptete, paní.
0: Podle toho, co přinese život tady, jo?
1: Jo, jo. Potřebujete něco zeptat, tak se klidně
0: zeptat. Já se nepotřebuji ani zeptat, já vás ráda nechám vypravovat, téma znáte,
1: dobře,
0: takže
1: dobře.
0: Bych nerada dělala výslech tady. Každopádně můžete na sebe prozradit šťastné chvilky vašeho života, anebo třeba, co byste ještě rád, aby vám štěstí, jaké štěstí byste ještě chtěl v životě potkat, třeba na jaké téma?
1: No chtěl bych, aby ta kamarádka, kterou nebudu teda jmenovat, protože nevím, jestli by si to přála nebo ne, ale
0: rozumím.
1: Prostě mezi náma vznikl vážný vztah, ale když nevznikne, tak se spokojím s tím, že mám kamarádku. A dneska paní Tuško, tak dneska mám taky radost. Ráno to bylo takový náročný, v práci někdy to náročný je.
0: Jasně.
1: No ale dneska mám radost a víte proč?
0: No povězte.
1: Já jsem se modlil, já jsem věřící člověk, z Olomouce. A hádete co? Už 3 hodiny tady lije ve městě a bylo tady děsný sucho, takže to mám taky radost.
0: Takže máte radost, že se zalejou zahrady a tak.
1: Protože prší, tak jako jo, buďme rádi, bez vody není život.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Takže
0: no tak výborně.
1: Takže se radovat tady z malých věcí. No a závěrem, protože nemám moc času, tak bych chtěl pozdrav paní Vlastičku z Krnova, potom paní pana Olina, paní Ludmilu, moc rád bych slyšel paní Ludmilu, tu jsem dlouho neslyšel, nevím, jestli je nemocná, nebo co, takže bych moc rád slyšel. A moc vám teda děkuju, to je slušnost, že jste mě vzal. A nebudu se bavit o jedné zátěži, protože mě to jedna paní posluchačka vyčetla. Víte, co myslím, no vyhrál jsem zkrátka krásnou knihu v Českém rozhlasu, ale nebudu tu zátěž rozebírat. Bylo mi to vyčtený, nezlobím se, ta paní má pravdu. Když se o tím bavit, tak je do za dlouho. Tak moc děkuju.
0: Dobře. Tak, Roberte, mějte se hezky. Každopádně přeju všechno dobré, spoustu štěstí, ať se vám daří.
1: A pozdravujte si paní s tím špatným zrakem.
0: Dobře, mějte se hezky a děkuju za návštěvu, jo?
1: Lidi, dáte telefonní číslo, nevadí mě.
0: Dobře, dobře. Mějte se krásně, hezký večer. Naslyšenou zdravíme do Olomouce. No a teď už je tady u nás nachystána Eva Farna s Davidem Stypkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: pustila.
1: Tak tohle písnička Dobré ráno, Miláno, a dovolal se k nám také Karel Skrkonoš. Karle, krásný večer i vám a zdravím do krásných hor.
2: Krásný večer všem, kdo poslouchají a komu to ještě nechce spát.
1: Děkuji moc krát za všechny.
2: Já jsem už teda dlouho nevolal, ale tak mě to tak jako to štěstí, no. No, já jsem 52 roku už šťastně ženatý s manželkou. A my rádi, že jsme spolu a že jsme dva. No.
1: Jo.
2: A jinak raz jsem taky to dní štěstí, no, prožíval s tatínkem, že jsme ještě mohli spolu hospodařit. Už teda tady není, ale bylo to pro něj takový, jako, že ještě vrátila ta půda a
1: ano,
2: když jsme na tom spolu dělali, tak to byl, říkal, takový nejkrásnější roky jeho života, no. I když to byla taky dřina nebo
1: no, jasně.
2: Hospodaření mě práce a odříkání, ale bylo to pěkný, no.
1: A pro někoho to znamená opravdu celý život, že jo, tohle to
2: no,
1: prostě.
2: No, tak on to dělal celý život, nic jiného. Jako neměl se zaměstnání víceméně, takže k tomu měl lásku a vztah, rozumíte.
1: No a vy hospodaříte tady stále?
2: Já už ne. Já jsem to teď jako dům tam popředal synovi nejstaršímu a jinak jako to hospodaření už nepozuju teda, jako nedělám, ale jako mám na to pěkný vzpomínky a dělal jsem to rád a ono to není možný do nekonečna.
1: Předal jste zase mladší generaci zkrátka teda, jo?
2: No, tak moc úplně zase to není tak, že by se tomu věnovali, ale možná, že se k tomu ještě někdo vrátí někdy.
1: Jasně. No tak v podstatě, teď jste zase v ideální situaci, že se můžete přijít podívat na kontrolu, na návštěvu a jenom se tak koukat, jak se jim, jak se jim daří eventuálně.
2: Všechno přes koleno, každý má svůj život a nemůžete diktovat nebo nějak, jako aby zase neřekli, no, tak já, my jsme si tak mysleli něco a ty jsi nám zkazil kousek života. Když to já myslím, že by neskazil, ale to nevíte, no.
1: Jo.
2: A já jsem chtěl říct, že se má člověk radovat z maličkosti,
1: ano,
2: nebo
1: ano.
2: Štěstí má být součást tomu štěstí jako tomu za celý život nebo takovému, jako to téma nebo to, tak ono to má, by mělo být štěstí takových každodenních maličkostí, umět si to štěstí nějak vytvářet z maličkých okamžiků, setkání, já nevím, porozumění člověka s člověkem,
1: nebojíte,
2: že ráno se probudí a má vedle sebe tu partnerku nebo cokoliv jinýho, no. Já jsem byl rád, když jsem se setkal třeba s tou Evičkou Kulovanou, co psala ty verše, básně, tak na ní vzpomínám. Já nevím, jestli pamatujete, volávala taky do rozhlasu.
1: Já nevím, jestli jsme spolu mluvili.
2: Přesně byla, víte. No a tak my jsme spolu se setkali a to bylo moc pěkný. A taky se Radovanem Lukavským, když jsem se setkal, to bylo taky takový opravdu hezký setkání.
1: Jo, rozumím.
2: Toho mýho života, no. A já ještě píšu těch pár veršů, víte o tom, že jo?
1: No já se těším, že pro nás určitě zase máte nějakou krásnou chvilku poezie.
2: Ne takovou chvilku poezie, ale to je jenom, ať bych vás dlouho nerušil.
1: Nerušíte, já jsem ráda, že jste se zastavil.
2: Neštěstí, jo? Můžu?
1: No je, můžete.
2: Jdou nám vstříc dny štěstí, toužíme si o ně říct. Poprs barvami slunka, ozdobená luka, vezmi do dlaně kousiček z ozdobené stráně, ten kraj své malíře k plátně. Zadívej se na horizont obzorů, tam obloha se zemi se objímá. Dny štěstí člověk s přírodou prožívá. A kde si v dáli zableskne se právě spojené štěstí lidské rámě, poslané štěstí trávě, lásky z mokré a vyplašené laně, než štěstí voda smáčí, mokrá skálo osvěžené jehličí, mraky se nad námi tyčí. K čemu to vlastně všechno je? Pro dny štěstí, kdy člověk nehrozí pěstí, prostě šťastný je. tak to je jenom taková chvilka.
1: No krásná chvilka poezie. Moc vám děkuju, Karle. Jinak samozřejmě přeju krásné dny a ranec štěstí.
2: A sluníčko, teda ještě nám taky nějaký ten verš možná napíše, ale už musíme počítat s tím podzimem.
1: Já vím, je to tady trošku, ano, ano.
2: Za každou nitrou. Už opravdu to léto dává nám takovou konečnou skoropečku.
1: Ano, no. Ano, trochu nám mává.
2: Ten má taky na to nárok, tak musíme to tak brát.
1: Přesně tak.
2: Děkuji vám hodně zdravíčka a děkuji, že jste mě.
1: Děkuji za všechny, mějte se hezky, Karle, a budu se těšit zase příště naslyšenou. Dobrou noc.
2: Naschledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kex a písnička Víš. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě do Štemberka Bohumíra. Krásný pozdní večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Tak vás moc zdravím. Co vás tak napadlo, když jste slyšel, Bohumíre, naše téma, jestli šťastný může být člověk v každém věku? Přišlo si k vám štěstí třeba i opakovaně, nebo ho hledáte, či ono vás?
1: No, dneska bylo takové štěstí, asi před hodinou.
0: No.
1: Když seděl v kuchyni, tak říkám manželce, teď slyším takové rámus, co to je? A manželka říká, když jsem ti říkala, prší tam.
0: Jo, jo, jo.
1: Představte si, tady tak dlouho nepršelo.
0: Tak jste rádi.
1: Ty budu brát vodu na zalívání.
0: Jo.
1: Tak kolikrát sedím u stolka po třešní a loustám si pískové oříšky, jako já.
0: Ano, ano,
1: a
0: ano.
1: A furt si říkám, kdy zaprší. Nemělo tady dneska pršet, ale zapršelo.
0: Mm-hmm.
1: No, štěstí to mě. No, jináč vám řeknu, já mám štěstí celý život.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Já mám kolem sebe.
0: Ano, ano.
1: Dobré lidi. A co jsem to chtěl říct? Narodil jsem se v válce a takže jsem měl veselé dětství, dobré dětství, no pak ta práce, jako životní práce, ta utekla jak voda, no našel jsem si dobrou ženu.
0: No to je dobře.
1: To je štěstí pro život.
0: Uh-huh.
1: A na stáří, když jsem přišel do důchodu, a ještě vám řeknu, docela nedávno jsem byl překvapený, že jsem dostal pozvánku, dneska jsme měli takový sezení v kulturním domě, pro ty, co dovršili 80 let.
0: Ano.
1: 85, no výroční týhle, narozeniny, tak jsme byli pozváni starostou města, vedení města.
0: Jo, jo.
1: Na takový posezení. A já jsem vám byl překvapený, když jsem byl platit popelnice, že já jsem, že ti 80 letí jsou výjimuti z toho placení těch popelnic. No to je taky štěstí.
0: Další štěstí, no vidíte to.
1: A na starý kolena, když jsem přišel do důchodu, jako tak jsem si tak, mám elektrokolo, jezdil jsem po svém kraji, za přátelema a podobně, tak jsem začal psát články.
0: Aha.
1: O našem okolí, o našem, o když dlouholetým panu učitelovi třídním při srazu, on má 92 let.
0: Uh-huh.
1: A tak, no a potom o pěstounství, o našem okolí, no a teďka to pokračuje dál. A už mě vyšlo 12 článků, tak mě to jaksi nabíjí a mám snahu zase něco zajímavého napsat. Ono to není tak jenom lehký něco napsat. Já toho popíšu, ztratím u toho času, ale mě ten čas jako nevadí, jako víte. Já
0: jo, jo, tady, rozumím, rozumím.
1: Manželka vypisuje sudok a křižovky a já zase
0: svoje.
1: Vypisuju a trhám, mačkám papíry. Než to napíšete, abych nenapsal nějakou kravinu, protože to se vám pak lidi řeknou, vás potkají, řeknou, ty jsi děl teda to zpřátý, to jsem si hned myslela. Jo, to je dobrý článek a kdyby napsal nějakou kravinu, tak řeknou, prosím ti, co jsi tam psali, to není vůbec pravda. Tě? A tak to vy znáte to.
0: Jo.
1: A pak mám štěstí, se už dlouho jsem se netyplivně, kolikrát mám 16krát jako pokus zatelefonovat do noční linky.
0: Mm-hmm.
1: Jako je to zabraný, nebo není to zabraný, a pak se tam, ať voláte, jak voláte, není možno se spojit.
0: Jo, jo, jo, někdy je to zakletý, ano.
1: Ano, to já mám štěstí. Já vám za něj děkuji. Tak to je.
0: Takže jste vlastně podřino sečteno spokojený, šťastný člověk ve svém životě.
1: Ano,
0: to je dobře. To
1: velice dobře, paní redaktorku.
0: Tak, já moc děkuju za návštěvu, za pozdravy, za pochvalu. Ať se vám daří samozřejmě, Bohumíre, i nadále. Přeju hezké dny a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou. Dobrou noc, mějte se moc hezky. Ano, ano, to je pravda, vody není nikdy dost.
1: Mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

vnímá se má. Půlnoc klepe na dveře, ale ještě před půlnocí a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, se podíváme do pošty za všechny odkazy, které dorazily. Do postup mnohokrát děkuju a Milan z Valašska třeba píše: Ahoj Jitko, ahoj všem ponocovatelům. Mám za to, že špička štěstěny mě je naplněna teď v letech dokonale a k tomu mi stačí především pár věcí, které se dají získat denodenním chováním i k sobě, i k svému širokému okolí, a to je pokora, přátelskost, pravda, poctivost a láska. Toho lze dosáhnout, nebo lze to dosáhnout, být šťastný i bez průměrného platu, majetku, lží a nebo dezinformací. A pokud se umí lidi zbavit v denním žití těchto čtyř vlastností ošklivých, mohou být přece šťastní. No a já jsem šťastný i díky noční lince, jen tak dál, vážení. Tak tolik Milan z Valašska. Milane, moc děkuju. Přeju stále všechno dobré, jinak psát můžete stále na náš web rozhlas.cz/linka. No a teď už je nachystán Michael Jackson a za dveřmi stojí nový den. No.

písničkou od popového krále Michaela Jacksona jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, jupiterský veselý, s datem už 10. září na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den opravdu vydařený, usměvavý, radostný, abychom si jej užili podle svých představ. Pokud vás čekají pracovní povinnosti, tak ať jde všechno dobře od ruky. Pokud máte den nějaký volný, procházkový, výletový, tak si jej taky moc a moc užijte. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma Šťastný může být člověk přeci v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí v momentě nebo letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám přišlo do života? Byla to láska? Splnilo se vám přání z dětských let? Splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí třeba dlouho čekat? Každý máme nějaké sny, nějaké touhy a také nějaká přání. Někomu se

0: Jitka Zelenková, Když se narodíme, a dovolal se Pepíno z Valašska. Pepíno, krásnou noc vám přeju, moc vás zdravím.
1: Teď vám přeju a i posluchačům.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Uh-huh.
1: A hodně zdraví hlavně. Tak o štěstí. No, štěstí, že jsme se dožili. Posledního srpna jsem 80 roků se dožil. Že?
0: No krásné narozeniny přeju.
1: Ale to děkuju. Ale to nejhlavnější, čekám na manželku, protože po 2 rokách byla na operaci tyčelního kloubu,
0: mm-hmm.
1: A v pátek už by se měl dovést domů, takže to bude radostné. Takže všechno se povedlo, takže bude mít už po bolesti a
0: ano.
1: Bude pomalu, budeme rozcvičovat.
0: Cvičit, pomalu chodit a tak, to víte,
1: no,
0: že jo.
1: No,
0: mm-hmm.
1: Jo. Takže, no a teď jsem, to je už takové mimo zdraví, když jsem sám, že tak se mě podařilo, trošku trnek se urodilo, tak jsem neuhodné to, co jsem dělal s trnkama.
0: No, co pak asi?
1: No,
0: už to kvasí?
1: Ne.
0: Ne?
1: Pani povídla.
0: Jo, povídla, no se, jo. Ty musí být taky, ty jsou zdraví a jsou dobrý samozřejmě na mnoho, mnoho věcí.
1: 20 litrů povídal.
0: Pánečku,
1: jsem.
0: Spotřebujete to nebo rozdáváte, prodáváte?
1: Ne, neprodávám, paní, když tak to daruju, to jako není pro mě, peníze nejsou pro mě na prvním místě, takže rozdám, tak jak rozdávám frgály, tak rozdávám vajíčka, takové ty domácí produkty, že? Takže ten člověk má z toho radost, když to někomu dělá radost. Já.
0: No je.
1: No,
0: tak to je dobře.
1: Takže a čekáme na déšť, že u nás teď ještě
0: zatím
1: jsem slyšel,
0: nic?
1: Že v Olomouci už jo. Prčí, ale u nás ještě nic, ještě sucho. Že? Ale tak chtu kopat zemňáky, tak by bylo dobré, když to trošku zaleje, aby to šlo lehčí, že? No, takže také běžné věci, no tak hlavně, že to no. No.
0: Takže mám pocit, že na Valašsku jste spokojený a žijete šťastný život, je to tak?
1: Jo, my jsme tam na samotě, takže máme klídek.
0: No krása.
1: Z těch hřivařů není, takže máme ještě větší klid. Ani hafery nebyly, takže bylo to... Nemusel jsem po nikem uklízat, sbírat, víte, odpadky. Ale jinak jako v pořádku. Ale chcel bych sem pozdravit paní Vlastičku z Krnova.
0: Dobře.
1: Po dlouhé době jsem ji slyšel.
0: Ano.
1: To je rodačka z Karlovic, ona přes kopec jako k nám to je, takže co jiného. Takže jsem ten měsíc a půl válčil sám, že a tak ze zvířaty ten den uteče. To
0: no to věřím, nadáte, že máte pořád co dělat od časného rána.
1: Já s koníkem jezdím ještě do lesa, takže takže s ním musíte každý den vy to vyjet, že? Takže to ten, takže je to všecko. Tak musí se člověk udržovat, že? Trošku v pohybu.
0: A... To je pravda, no, ano.
1: No.
0: Přesně tak. Dobře, Pepíno, no tak vám moc děkuju. Vaší paní hodně zdraví, úspěšnou rehabilitaci, ať se vám daří. Přeju krásné počasí na Valašskou, užijte si to tam, užívejte si to tam.
1: Děkuju a hodně zdraví.
0: Nápodobně.
1: Jo, držte se. Děkuju za relaci.
0: A budu se těšit zase příště, že nás navštívíte, ano? Tak hodně štěstí děkuju. A mnoho všeho dobrého. Naslyšenou, jo, dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl samozřejmě Karel Gott a Vltava v jeho podání. No a dovolala se paní Ema z Javorníku. Emo, krásnou noc přeju.
1: Vám taky všem posluchačům a hlavně bych chtěla pozdravit paní Skrova, nevím jméno, takom, která pochází z Balak. A takom ten Pepino, co ma volala přede mnou, mrzí mě, že neřekl, z kama pochází z Balak, protože já jsem Balaška.
0: Jo. Tak třeba nám to příště prozradí. Tak můžeme prosím k tématu? No. Šťastný může být člověk v každém věku. Jak jste na tom? Co byste ráda? Čekáte na štěstí? Nebo už přišlo?
1: No, přišlo před 25 letama. Když jsem po pěti letem rozvodu potkala svého manžela.
0: Ano.
1: Už jsem tady říkala, díky pošťačce, která mi představila tatínka, jsme se seznámili. Všichni říkali, že když jsme podali ruce, dali pusu na týkání, tak to byla tutovka. Získala jsem perfektního tatínka pro své dva syny. Díky němu jsem získala dceru, vnuky a pravnoučata už máme.
0: No to je krása.
1: Když manželovi je 75, 76 už letos,
0: ano,
1: mě,
0: ano.
1: Já to řeknu, já se na to nesídím. Když se na to nevěřím, mě je 66 letos, ale my si ten život prostě užíváme.
0: To je dobře.
1: Chodíme do společnosti, máme, já jsem hospodská, přijedou ke mně turisti do Jeseníku, já jim dám prospekty Javorníku, oni do Javorníku přijedou a říkají, váš zámek, vaše vrchleby, tančírna, to prostě radši udělali, úžasné. A už jsem se s takovýma parama seznámila, takom skromně říct, že u mě 4 dny byli hosté u mě doma. Perfektně lidé prostě. A jsou úplně nadšení z nás, z okolí a říkají, to vůbec neznáme, to jsme v životě neviděli, že je takového krásného tady, jako na Jesenicku. A
0: jasně.
1: A tím úplně žiju, to jako... A hlavně žiju tím, že mám perfektního manžela.
0: Jo, jo.
1: Výborného tátu pro své dva syny, už dospělé. Získala jsem dceru, vnoučata, pravnoučata. Prostě mě to... Každý... Já si myslím, že v každém věku to štěstí člověk potká, když chce.
0: Když ho taky vidí, že jo? Někdo štěstí nevidí, když za ním přijde. Někdo pořád má pocit, že ho štěstí nemůže najít a ono už dávno je u něj.
1: Ne, když mě moje pošťačka seznámila s tím tatínkem, to byla náhoda čistě.
0: Ano.
1: A viděla jsem tu výšku 2 metry. Já 1,60 m. To byla tutovka prostě. To jsem viděla, že to je moje krevní skupina, protože my se vždycky líbili vysoký. Můj tatínek měl skoro 2 metry,
0: jo,
1: ale
0: jo.
1: Bohužel nás bylo 8 dětí a na mě zbylo už ten 1,60 m jenom. Ale moje mladší sestra o 3 roky, tak to má 1,80 m. Takže co tatínek na mě ušetřil, tak to dal ten nejmladší sestře asi. Říkám, jsem dělal jako srandu, jo? Říkám, tečko. A prostě já, když můj první manžel měl 2,10 m, no ale bohužel to je jedno. To už skončilo, to skončilo díky mojí kamarádce.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: Jsem potkala od mojí počtačky manžela.
0: Jo, jo, to už jsme říkali, paní Amo, to už jsme říkali, nemusíme tolikrát opakovat, no, prozraďte. Je ještě něco, co byste si přála, co se týče štěstí?
1: Já mám štěstí to, že mám super manžela.
0: Ano, dobře. Takže já vám moc přeju. Jo, já vám moc přeju, ať se vám krásně žije s vaším mužem, ať vám to všechno klape, no, ať jste se rádi spolu.
1: My žijeme 25 let spolu.
0: No, nádhera, ať vás baví práce.
1: Ale chtěla jsem se zeptat.
0: No.
1: Jenom tak pro zajímavost, jaký je u vás počasí?
0: Na večer pršelo a teď nevím, je tam tma, ale pršelo trochu.
1: No, tady je bouřka strašná.
0: Jo, no tak vidíte, budete
1: ale
0: mít taky zalito. Jo. Dobře. Tak paní Emo, děkuji moc krát a zdravíme do Javorníku. Mějte se hezky.
1: Taky a zdravím všechny posluchače a to Pepína mě mrzelo, že...
0: Dobře, vyřídíme. Mějte se hezky. Naslyšenou. Dobrý večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miky a Vaby Hryvolovi, no a jejich písnička Tereza. No a teď máme na telefonu paní Vlastinu Skrnová, krásnou noc, Vlastino, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer. Šťastná, že jsem se dovolala.
0: Tak to je dobře, když jsme u toho štěstí, že takhle pěkně začínáme.
1: No, když mě volá tolik balaků, tak jsem tak šťastná, tam mám šťastný den i nešťastný.
0: Mm-hmm.
1: A šťastný pozdravuju Milana, který ho ještě nezná, nevím, co to je.
0: Mm-hmm.
1: Hlavně Pepína.
0: Ano.
1: Děkuju mu za pozdrav.
0: Dobře.
1: A pozdravuju jeho paní a se jí daří a se jí to všechno
0: spojí
1: a je v pořádku. Ať může zase jezdit s koníčkem po balakách.
0: Přesně
1: a
0: tak.
1: A úplně jí to závidím.
0: Jo, jo.
1: Moje rodné místo.
0: Mm-hmm. Tak paní Vlastino, prozraďte, co vy a štěstí? Přišlo za vámi v životě? Našla jste ho?
1: Co?
0: Štěstí, jestli jste našla. No.
1: Štěstí jsem žádné nepoznala, pořádné.
0: Neříkejte, že celý váš život je smutný.
1: Nebudu vzpomínat.
0: No.
1: Ale akorát to jsem naštěstí, že jsem v životě poznala strašně moc lidí.
0: Hodných, dobrých lidí.
1: A mě taky.
0: Hmm.
1: Přátel hrozně moc.
0: No vidíte
1: já
0: to.
1: Já jsem v klubu Frekvence 1.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže to víte, že na ty srazek to byl nádhera úplně.
0: Ano.
1: Jenom, že teď jsou tak špatná. Dneska jsme byli venku.
0: Jo.
1: Sečovatelkou, přišli jsme dom, navečeřeli jsme se. Ona se je unavená, že je nějak blbě, že jde dom. Tak šla a za 10 minut už jsem na ní volala a přijde, jsem spadla na zem.
0: Jej.
1: Normálně z vozíka jsem spadla na zem, ruku mám teda
0: oteklo.
1: Přištanou.
0: Jo.
1: A museli přijet hasiče mě zvednout, já jsem se nemohla zvednout.
0: Jej.
1: Ale dopadlo to dobře, že musím do nemocnice.
0: Tak to jsem ráda, že to teda skončilo no, jenom modřinou.
1: No, budu sice pajedat chvíli, ale čet to vem, když už vůbec nechodím,
0: tak, jo, tak to
1: už mě nevadí tak. Na tom vozíku, to vydržím.
0: Ještě, že to aspoň takhle dopadlo, jestli si nic neudělala vážného. No tak samozřejmě paní Vlastino přeju hlavně hodně zdraví, protože i to je velké štěstí.
1: Ještě Žaltisko pozdravuju Roberta, ten nikdy na mě nezapomene.
0: Já vím. Mm-hmm.
1: No, to je zlatíčko moje a s tím svým synem.
0: Ráda vyřídím, to víte, že jo. Tak se opatrujte, mějte se hezky, ať se vám dobře spí a ať jste v pořádku, jo? Mějte se hezky. Krásnou noc. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Opět a Radeček. Dohráli jsme, dospívali jsme a na telefonu máme paní Janu Zírková. Jano, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky nápodobně, paní Jitko, krásnou dobrou noc i všem posluchačům.
0: Ráda vyřizuju a děkuju. Tak Jano, co vy? Už si k vám našlo štěstí cestu, tak jak jste si představovala a přála?
1: No, ano, ano. A já bych se chtěla zmínit o tom, že takové štěstí mě čeká vlastně ne tenhle, ale pak příští víkend, protože to se poprvé, a doufám, že ne naposled, vlastně budu účastnit takové krásné akce, což je kočárkování historických kočárků.
0: Co pak to je?
1: No, to je vlastně takový sraz historických kočárků. Můžou to být vlastně kočárky naší země a i vlastně ostatních zemí.
0: A jako kočárky na panenky nebo na děti?
1: Ne, jakoby na děti, ale vlastně v těch kočárcích samozřejmě můžou být živé dětičky, to ano,
0: jo.
1: Ale převážně tam budou takové realistické panenky, no, které
0: vypadají
1: jako děti živé, no.
0: Aha, no tak to bude krásný.
1: Jo, moc se na to těším, protože vlastně poprvé toho zúčastním a ostatní ročníky jsem viděla teda podle fotek jenom zatím, ale vypadalo to moc pěkně a já teď, když se budu účastnit naživo, tak to bude, myslím, úplně o něčem jiném. Já se moc těším, no.
0: No je, to si myslím. A kde to bude? Prozraďte nám.
1: No, bude to v Chomutově a já bydlím vlastně v Jirkově, což je
0: kousek relativně.
1: Kousíček, no.
0: Ano. No tak to si to moc užijte a ať vám vyjde počasí samozřejmě a ať je co k vidění zkrátka všechno.
1: Děkuju, no a pak ještě bych dodala asi, že jsem taky šťastná, když vidím, že lidé v mém okolí, bo i tak všeobecně, co znám, tak když vím, že jako jsou šťastný a nic se netrápí, ať už zdravotního nebo duševního, tak to taky, no, protože to jako opravdu není pěkný vědět o někom doma nějaký takovýhle svízele, ať už jakékoliv charakteru, tak to je pak takový smutný, no. Takhle to musíte pozorovat a nemůžete třeba těm lidem pomoct, no.
0: Ano. Takže v podstatě ale máte pocit, že štěstí ví, kde bydlíte a kam za vámi přijít, jo? Vidíte ho.
1: Jo, já bych asi řekla, že přibývajícími léty jsem šťastnější než dříve, no.
0: No tak to je krásné zjištění. Jo. Je něco konkrétního, co byste si tak přála? Ani nemusíme prozrazovat, samozřejmě, pokud nechcete. Ale jestli si tak na něco myslíte a říkáte si, třeba budu mít štěstí a klapne to.
1: Jo, tak to určitě takových věcí je spoustu. A jak se říká, prozrazovat by se to nemělo, jinak to pak nesplní. A hlavně asi nejvíc to je to zdraví, no.
0: No tak jasně, od toho se všechno odvíjí.
1: Hlavně jakýkoliv věku, jak jste, tak to je vlastně jedno, no. Hlavně, ať jste zdraví, protože pak, když nejste zdraví, tak bez toho není nic, no.
0: Jde to pak všechno hůře a pomaleji a zkrátka s většími těžkostmi, to je pravda. Dobře, Jano, no tak taky moc děkuju.
1: No, já bych se ještě závěrem teda dovolila pozdravit paní Inku, to je taky velká příznivkyně kočárkování.
0: Jo.
1: A paní Janu z Alojzova a všechny ty linkaře, ať už se známe nebo neznáme, no, tak všechny zdravím moc.
0: Ráda vyřizuju a užijte si kočárkování a, budu se těšit, že se zase uslyšíme v Noční lince. Mějte se
1: ano,
0: moc hezky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar a někdo třeba doplní, že láska je největší štěstí. No a máme na telefonu paní Magdalenu z východních Čech. Tak, Magdaleno, prosím.
1: Krásný dobrý večer přeju všem.
0: Krásnou noc taky vám přeju, ano.
1: A děkuji za toto téma, je to téma boží od bohyně, takže sice láska je největší dar, ale myslím, že k tomu patří i to štěstí.
0: No jo.
1: Já si dovedu jako v uvozovkách vyrobit štěstí, když, i když je člověk smutný, tak si najde něco,
0: jo,
1: co ho může udělat šťastným.
0: No to je krásný recept.
1: Pochopitelně, že šťastný mě udělali v narození dcery a narození vnoučat.
0: Jasně.
1: Ale já vzhledem k tomu, že jsem taková kočna, miluju děti. A vzhledem k tomu, že bydlím blízko školky, tak chodí dětičky na procházku, já se s nima zdravím. A to mi dělá šťastnou a říkám si, jaký my máme štěstí, že ty naše děti jsou šťastní. A nesmíme být hostejný, a to mě teda hrozně mrzí, když čtu v novinách, že někde rodiče nebo očímové hlavně napadají děti a dokonce, že je i u smrti. A neměli bychom být hostejný a hned, jak člověk něco takového vidí, hned to nahlásit a prostě bojovat za to dítě, když není schopná matka.
0: Dobře, takže zpátky k tématu. Za vás vlastně vaše velké štěstí jsou vaše děti a vnoučata a z toho se velmi, velmi radujete. Je to takové naplnění vašeho života,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, ano, jako prostě, když mohu někomu pomoct a vidím, že jsem tomu člověku pomohla, takže to mi dělá radost, ale mě dělá radost i hezká písnička, hezký slova.
0: No to
1: mě
0: je dobře.
1: Radost, když v rádiu vašem je tam, jsou tam děti a říkají prostě na různý téma, ale jo. Rádio.
0: Jo, jo, tak. já vím,
1: je
0: ano, ano.
1: A jestliže se mně podaří, abych dělala čtecí babičku ve školce,
0: no,
1: tak jsem taky tohle chtěla zavíst.
0: Tak na to se těšíte, že budete dělat čtecí babičku, budete číst
1: ano,
0: pohádky.
1: Ano, těším se na to a hlavně, aby mi to vyšlo kousek od baráku, mám kousek v školku,
0: aha,
1: abych nemusela daleko nikam chodit.
0: Rozumím.
1: Protože takový to přátelství už stařený a těch malých dětí je stejně nejkrásnější.
0: A už jste se tam byla podívat, už jste se tak nějak domluvila na té spolupráci?
1: Ona se dělá rekonstrukce školky.
0: Jo.
1: Takže děti chodí někam jinam a čekám, že to teď dodělají tenhle měsíc, že už buď školka nebo nemocnice.
0: Ano.
1: Ale tam mě jako srdce to asi nedovolí, protože tam bych jako přistupu už by mě tak vysuzují.
0: Jo, takže radši tu školku, abyste zase měla třeba něco jiného.
1: Ano, to těším, protože děti je nejvděčnější prostě dar. Který člověk může od tohoto světu dostat. Tak přeju hezký večer.
0: No nápodobně, paní Magdaleno, držím vám palce, budu se pak těšit, až nám povyprávíte, jak si tam s dětmi vedete, jak si to užíváte, zkrátka. No a držím palce, ať to všechno klapne brzy a ať se dočkáte tohoto svého dalšího štěstí.
1: Ano, moc děkuji.
0: Já
1: a vám
0: děkuji.
1: Taky přeju hodně štěstí.
0: Děkuji moc krát. Mějte se hezky a zase příště v Noční lince. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. Pomalu jdeme do finále středeční čtvrteční noční linky a pojďme do pošty, protože jste hojně psali a já za to moc a moc děkuju. No a třeba paní Zdena z Pardubic k tématu nám píše toto. Já jsem prožila největší štěstí ve svých 20 letech, kdy se mi postupně narodil jeden a pak druhý syn. Druhé štěstí před rokem, kdy mi paní doktorka sdělila, že ta zlá nemoc je zvadnutá a já budu opět zdravá. Tak tohle jsou moje největší štěstí. Jinak všechny zdravím a přeju všem hlavně zdravíčko. Paní Zdeno, moc vám děkuju a přeju vám také hlavně pevné zdraví a ať se vám daří.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Otvírám.

Tak tolik pomyslná kytka od skupiny Brontosauři a ještě je tu jeden pohled do pošty. Pavel ze Židlochovic dodává k tématu. Dobrý večer, Jitko. Já se snažím být už šťastný s tím, co mám. I když to není mnohdy snadné, tak vím, že na to nejsem sám, což ne každý třeba může říci. A když bude dobře i finančně a po stránce zdravotní, tak to budu ještě šťastnější. No a to všechno přeju také všem. Dobrou noc. Tak přátelé, protože jsme se dopracovali v čase i prostoru na konec noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Přeju vám, nebo nám všem, aby to štěstí k nám přicházelo, abychom ho viděli, abychom taky pro to štěstí, které si přejeme, dokázali mnohé udělat a především nám přeju spoustu radosti nám všem a také samozřejmě mnoho zdraví. Jinak děkuju mnohokrát, přeju dobrou noc, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli bdít, máme pro vás spousty dalších krásných pořadů. No a já děkuju moc, loučí se Jitka Lukešová a přeju dobrou noc.

které zná. Jdou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klárma, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí ji dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou ji autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na do smrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazen následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorova.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
6: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
6: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
6: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Víte, zrovna ta nejlepší scéna. Vždyť jinak by první akt neměl akt šluz.
2: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No a musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
2: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten

0: Kyser provolá.
1: Tak dámy a pánové, začneme.
0: Na smrt unavený zbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
1: Poutnická hůl, veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odbreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
2: Nic.
1: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
3: On zkouší na jevišti.
1: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš, Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
2: Nic.
1: Tak sakra, kde je Klára?
2: Nic.
1: Kde je paní Y?
3: Možná, že stůně.
1: Tak budu číst já roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
0: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
1: Vstoupí Katuše.
2: Nic.
1: No tak, slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
4: Ano, já vím.
1: Tak čtěte. První akt, vstoupí Katuše.
4: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
1: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
1: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
0: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
1: Šestá.
0: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
3: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mim mrtvolně.
1: Manžel, opravuje režisér.
3: No tady mám manžele.
1: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
0: Tak ať to pořádně opisují. Pravý mim s odporem a rietuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
4: Počkat, tady mi chybí věta.
1: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
3: Počkat, tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
0: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
4: Co se ti přihodilo?
2: A nastává další stádium, aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
1: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru. Tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl. Tak, milost paní, přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
3: Zkouší na jevišti.
1: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě tři kroky naproti. Dělíte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesleďte mi na tý židli, dítě to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
5: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role. Neviděla jsem ho od rána.
1: Co to čtete?
5: No první akt, druhá stránka.
1: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
5: No tady.
1: Nikoliv, oče, to přeci... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
5: No vidíte asi, jo.
1: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
5: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
1: Ej, to není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
5: No já jsem myslela, že to je monolog.
1: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
2: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos

0: os nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
1: Vejde Katuše!
2: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau! Katuše vešla? Ježiši, to jsem si dala?
1: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
2: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila nohu.
1: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
3: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
0: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák milospaní, Klára, ať vejde.
1: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
0: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, Smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A kluci, na takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. To se ví, kdo víš, kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech, tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo vtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá stejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo, on moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda, on pan rada je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh, vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo, no to se nedá ani povídat. V úterý k ránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prach obyčejná zlodějna.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ sice není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: No co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři. Jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, demon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledacos o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě. Ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy Vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten by z té věci udělal? No já hold na to, nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

cestách se touláš a nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

Až přijdeš a zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu,

budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lirickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem. To bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí. Já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba. Proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíce. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už by s tím mohl být konec, s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždy ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nynčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posel východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Človíčku, povídám, to jsem pořád nevěděl, o čí jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. No a vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu, sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověče byli pro kočku. Ale dyč, zaupěl hlas, když já je psal, stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky, když já je slyšel. Bránil se hlas. A zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem, o té myši. Pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad abych vykrad kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlen. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal In carcere et catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Olenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu uhrovitý mládenec, jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, řinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.